0: Brazil a právě posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Žijeme, umíráme zároveň, musí to tak být, pokud chceš, ať to má úroveň. Každý, kdo to má stejně jako já, mi rozumí. Hasleři, kluci jsou lecára, takže...

0: Nalej ještě jeden spin. Sinatra hraje, ještě slyším spin.
1: Československá scéna. Radio Spin. Yeah. Lidi smirka.

0: Spin.
1: Každý den je voden mým. Každý den je voden mým. Každý den je voden mým.

nezvoní chvíli, ruce budou se třás vlknout. Koutu noči je pěkně krán, co nezvoní chvíli, než jim přijde ten den. Krásně a blízko, krásně a blízko. Jedu bomby.

0: Já si myslím, že by měl Honza Nedvěd zaťukat Benovi na dveře a dotáhnout ho do studia.
1: Jako to si myslím taky. Udělat staronový hit, pod to bych se taky podepsal, zní to skvěle.
0: Tak doufám, že to bavilo i vás a nezapomeňte poslouchat i zítra ráno.
1: Těšink.

0: Tohle byl Rally s trackem Slowdown v pořadu Československý underground. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Napiš na e-mail cz.sk@radiospin.cz a třeba se tady příště spolu potkáme my.
1: Československý underground. Každou středu od 8 večer
2: a každou neděli od 9 večer
1: na rádiu.

0: 5 hodin 59 minut, máme tady úterý 19. květen, svátek slaví dneska Ivo, tak přeju všechno nejlepší. No a všem u Rádia Spin přeju krásný, dobrý úterní ráno.
1: Good morning.
2: Good morning. We've talked the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning to you.
0: Po dlouhý době můžu říct, že se počasí zase konečně trošičku dává dohromady a že nás takhle v květnu konečně čeká i nějaký to teplo, ale o tom až za chvilinku, nejdřív se musíme spolu podívat na to, co nás tady dneska čeká. Samozřejmě tě mezi 6 a 7 neochudím o poznávačku a taky Celebrity Voice Flip, tak jak si zvyklý. No a před náma taky kromě toho se zastavíme u Spotify, který je pod palbou kritiky. Řekneme si taky, za co v Itálii dostaneš pokutu 500 euro, což se vlastně hodí, protože teďka začíná období dovolených. No a taky si řekneme, proč Amster zakazuje billboardy s burgerama. No a ještě předtím se podíváme na to slibovaný počasí, protože to začíná být konečně trošičku zajímavý a trošičku normální. Aktuálně teploty kolem 7 až 9 stupňů Celsia. Furt je to takový jako chladnější to ráno, takže počítej s tím, že prostě pokud vyrazíš stejně jako já, opět v mikině a kraťasech, tak ti bude jako trošičku zima, ale to se samozřejmě spraví, protože odpoledne nás čekají teploty až na 20, což je jako hodně příjemný. No a tím, že bude jasno až polojasno, tak by mohla být pocitovka třeba kolem těch 23.
3: Radio Spin.
4: Hey y'all, this is Alicia Keys and you're listening to my favorite radio station.
5: Hey, you know, this is Danny from The Script on Spin.
6: Hi, this is Azealia Banks.
7: I'm Calvin Harris, you're listening to Spin.
8: What's going on? This is Eminem.
9: Hey, what it is, this your boy Flo Rida.
10: Hey, what's up? This is Nelly Furtado.
3: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice. Radio Spin. BN.
11: Pekný útorok, Filip Konvalinka a DJ Fate idú späť ku koreňom. Spoločná doska Dve múchy jednou ranou vychádza už vo štvrtok. Na albume bude 12 trackov, hostia aj klasická old school energia v novom šate. Ak patríš medzi ľudí, čo ešte stále milujú vinyl, toto bude pre teba. RNZ a Gapex vystúpia už tento piatok v brněnskom kabinete Múz. Slovenskí rapery prinesú spoločný koncert, postavený na súčasnom rapovom zvuku aj výraznejšej klubovej atmosfére. Rozhodne tak nesedi doma a dojdi sa baviť.

6 hodin 8 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno a my se společně pro tuto chvíli jdeme podívat na slibované zprávy. Spotify slaví 20 let a krom novej funkcí si změnilo taky logo. No a představ si disco kouli v absolutně nechutný zelený barvě. Úplně vlastně jiný zelený barvě, než je ta klasická barva Spotify. Tohle to je spíš takovej nechutný mácháč v červenci plný sinic. Tak přesně takhle teďka to logo vypadá, no a samozřejmě si uživatelé tohleto logo kritizují. No a Spotify reaguje, uznalo, že to asi jako trošičku přepískli a vrací zpátky starou dobrou identitu, kterou známe. No a to už ten na ten týden, takže si ho klidně zase můžeš klidně zpátky vrátit na domovskou obrazovku, protože se na to konečně zase bude dát koukat. Jeden turista v Itálii dostal pokutu 500 euro. Ne, nedal si špagety s kečupem, ne, ani si nenakrájel ty špagety nožem. Prostě týpek si šel zaplavat do fontány di Trevi. Dokonce si tam vesele plaval tam a zpátky, i když ho švestky vybízeli k tomu, aby prostě jako vypadnul ven. Týpek byl asi z Nového Zélandu, protože tam na druhé straně asi znamená, že když ti někdo řekne vypadni, tak tam prostě zůstaneš, tam je to takový trošičku obrácený. Amsterdam jako první hlavní město na světě zakázal reklamy na maso ve veřejném prostoru, takže žádný obrázky burgerů, žádný obrázky bagetek, ani párky v rohlíku. Jedině, že by ty párky v rohlíku byly úplně jako zavřený a zaklaplý. Jde o to, aby se město sladilo s klimatickým cílem a klesla v něm spotřeba masa, nebo by se možná stačilo na chvilku se zamyslet a třeba si jednou za čas k obědu udělat hermelínce zeleninou. To je jenom taková jako trošičku malá inspirace z mojí dnešní obědové krabičky. A ve finále šlo to i bez cedulí.

0: Hezký dobrý úterní ráno, máme 6 hodin a 13 minut, ty posloucháš Radio Spin, no a tuhleto dobu si zvykli, že tady na Radio Spin startuje poznávačka. V poznávačce pravidelně každý všední ráno hádáš nějaký film, nějaký seriál, nebo třeba taky hudební skupinu, nebo třeba taky, já nevím, nějaký hudební dílo, samozřejmě znamená to, nebo záleží na tom, jak se vyspím a co si den před vysíláním prostě vyberu. Každopádně dneska ti tady zahraju trošičku na nostalgii, aspoň doufám teda, protože se s tebou vrátím, a to do roku 1976, kdy měl premiéru jeden československý animovaný seriál, který samozřejmě se vysílá do dneška, takže pravděpodobně jste ho během dětství zažili asi úplně všichni, nebo asi pravděpodobně většina z vás nebo z nás. Tak jdeme si pustit první ukázku z tohoto animáku a uvidíme, jestli se tady dneska najde jedna správná odpověď.
1: Jednou kolem poledne pálilo sluníčko tak silně, že od toho chytil motor tatínkova auta.
2: Ale ono to samo chytlo.
0: Jestli tě napadá podle ukázky, co by to mohlo být za animák, tak určitě můžeš už tuto chvíli posílat svoje tipy. Buď to na číslo 210 32 330 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a kdyby tě zatím nic nenapadalo, tak určitě vydrž pár minut u Rádia Spin, protože zhruba tak za 4 minuty ti dám další nápovědy a taky samozřejmě další.

0: 6:18, ty posloucháš Radio Spin, s tebou ideál Domna a my společně pokračujeme v poznávačce, ve který dneska hádáte jeden československý animák, který vzniknul v roce 1975 a hádáte ho podle ukázek, který vám tady pouštím do éteru. Tak pojďme si připomenout tu, kterou jsme si dávali pár minut zpátky.
1: Jednou kolem poledne pálilo sluníčko tak silně, že od toho chytil motor tatínkova auta.
2: Ono to samo chytlo.
0: Já věřím tomu, že jedna ukázka bohatě stačí k tomu, abych ti tady zahrál na nostalgii a že prostě jako víš na první dobrou, co by to mohlo být za seriál. Každopádně, kdyby někdo přece jenom nevěděl, tak jsem si tady schoval další dvě ukázky, takže pojďme na ně.
1: Proč pak, pane řidiči, nezastavíte na naše znamení?
2: Já, prosím, neumím.
1: No, dovolte, to přece nemůžete. Ukažte řidičský průkaz.
2: Já, prosím, nemám.
0: No jdeme taky na ukázku číslo 3.
2: Tak kde je ta brzda? Kde je ta brzda?
1: Zlobil se a zapomněl řídit.
0: No a samozřejmě ti můžu taky kromě tohohle toho připomenout, že tenhle ten seriál měl dvě řady, je dokonce i na knížkách, o tom jsem se bavil s Pajkem, že Pajky spíš než, že by pouštěl dětem tenhle ten seriál v telce, takže jim spíš čte knížky, protože už přece jenom je to z roku 76, takže kvalita, nebo 75, takže kvalita šla dolů, no ale pravidelně ho samozřejmě můžeš vídat jako večerníček, takže jestli už tě napadá, co by to mohlo být za seriál, tak určitě můžeš dál dávat vědět, buď to na číslo 210 32 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a my si tady za 3 minutky odhalíme ty správné odpovědi.
3: Čavo,

0: Plus.
1: A hezky dobrý ráno, máme 6 hodin a 23 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Domno a my se společně blížíme pomalu, ale jistě do finále dnešní poznávačky, ve který jste dneska hádali jeden československý animák, který si myslím, že tady znáte naprosto všichni, protože jsem říkal pár minut zpátky, že se pravidelně od roku 1975 vysílá jako večerníček, takže myslím si, že všichni budete vědět, o který seriál tady dneska jde, ale pojďme si pro jistotu připomenout pár ukázek, které tady zazněly.
2: Tak, kde je ta brzda? Kde je ta brzda?
3: Zlobil se a zapomněl řídit. Proč pak, pane řidiči, nezastavíte na naše znamení?
2: Já, prosím, neumím.
4: No, dovolte, to přece nemůžete.
1: Já si myslím, že tohle to úplně bohatě stačí na to, aby jsme se mohli pomalu, ale jistě přesunout k vašim dnešním odpovědím. No a ty byly naprosto jednoznačný. Pajky. Pajky typuje Maxi Psa Fíka, stejně taky jako Tomáš.
5: Hele, Maxi Pes Fík.
1: Další Maxi Pes Fík, který dneska zazněl, taky od Štrůdla.
5: Maxi Pes Fík.
1: Od druhýho Tomáše.
6: Čau, tady Tomáš, je to Maxi Pes Fík. Měj se, čau.
1: A jdeme se podívat třeba taky za Stehnem.
7: Čau, čau, tady Stehno, hele, nebude to náhodou Maxi Pes Fík. Děkuji.
1: No a spoustu z vás tady dneska na Rádiu Spin hádalo Maxi Psa Fíka a samozřejmě, že jste hádali správně. Tak jo, díky za všechny tipy a taky hlasy do poznávačky. Kdo by se chtěl zapojit do další hádanky, tak určitě budete moc, protože už v 6.40 tady pro vás budu mít taky Celebrity Voice Flip, tak si na to určitě počkejte.

zvolna, teď pauza, hold volba, ale už nikdy nejdu zpět na dno. Píše mi pilot, že mám přistavený letadlo. Klesáme hladce se západem, 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.

0: vítr, mířím, bang, easy, práce, díky všem.
1: Minulý týden v pátek jsem tady na Rádiu Spin ráno začal sbírat přání pro Romana, protože ten včera napráskal oficiálně, že ve čtvrtek tady bude nějakých 30 let, nebo respektive obecně v éteru od svého prvního vysílání bude slavit 30 let. Takže jsem tady od vás sbíral spoustu přání, které jste mu posílali, jak na 210, 32, 30, 30, tak do mobilní apky Rádia Spin. No ale samozřejmě ne všichni jste byli v pátek u rádia, že jo, protože někdo měl třeba home office, někdo si udělal prodloužený víkend a měl dovolenou, takže se třeba nedostal do auta a trošičku si přispal, takže říkal jsem si, že uděláme druhý kolo, kdo to nestih a chtěl by Romanovi popřát k tomu 30letému výročí v éteru od toho jeho prvního vysílání, tak určitě můžete v následujících minutách buď to na číslo 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Já potom ty voiceovky a taky ty telefony sestříhám a pustíme mu je společně ve čtvrtek v éteru jako překvapení. Takže rozhodně, pokud chceš Romanovi k tomuhle tomu velkolepýmu milníku a k tomuhle tomu velkolepýmu výročí popřát, tak určitě

0: 6 hodin na 31 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Dom. Máme dneska úterý, 19. květen, svátek dneska slaví Ivo, tak přeju ještě jednou všechno nejlepší. No a my se budeme podívat na to, jak ten 19. květen bude vypadat, a já teda musím říct, že to nebude vůbec špatný po dlouhý době teda, protože aktuální teploty jsou někde kolem 9 stupňů Celsia, plus minus nějaký ten, nebo spíš teda jako minus 2 stupně, záleží na tom, kde v tuhletu chvíli seš, protože třeba v Táboře je 6, k tomu třeba potom taky v Chomutově je 8 nebo v Ostravě 7, takže to tak jako kolísá mezi těma 6 až 9 stupni Celsiama. Každopádně venku by mělo být v tuhletu chvíli jasno až polojasno, což se do odpoledne nezmění, ale co se odpoledne změní, tak je to, že by se teploty měly vyšplhat, a to ke krásným 20 stupním Celsia. Takže 20 stupňů Celsia do toho sluníčko rovná se pocitovka na 23. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to v tuhleto chvíli vypadá na českých silnicích. Začneme klasicky v regionech, a to v Budějcích, kde se bourá v ulici Nádražní. Bourá se potom taky v ulici Svatopetrská, a to v Brně, takže tam určitě taky jezdí opatrně. Co se dálnic týče, tak tady žádný velký špatný nevidím. Maximálně tak příjezd po D8 do Prahy, odkud se to vlastně táhne přes Cínoveckou až jako na Holešovičky, takže tam počítej s nějakým tím zdržením. Stejně tak se zdržením počítej určitě i na Štěrbolský spojce, potom taky na Kolbence. No a i jižní spojka, a to po směru na Černý most kolem Spořilova, hlásí nějakou tu minutku, nebo respektive spíš teda pár vteřinek navíc. K dopravě je to všechno, kdyby cokoliv, tak určitě dávej vědět, buď to na číslo 210 32 30 30, nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin, ať už jsou to kreše, ať už jsou to kolony, ať už jsou to švestky, hele, cokoliv, co po cestě potkáš, tak tam prostě narvi.
1: Automotospin

0: Přestan se snažit skočit na moje pér. Sergej!
1: Radio Spin. Celebrity Voice Flip.
2: Na Radio Spin startuje hádanka Celebrity Voice Flip. Jak už jsem říkal pár minut zpátky, máme 6 hodin a 39 minut k tomu. No a pravidelně v hádance Celebrity Voice Flip hádáš podle zamotaného hlasu nějaký různý známý osobnosti. Samozřejmě ani dneska tomu nebude jinak, takže jsem zvědavý, jestli odhalíte jméno, který se skrývá za dnešním Celebrity Voice Flipem.
3: Tak už jenom myslím, že si mám rovnat a opělíš i vyně, nevím, že se mě dělo a
4: Celebrity Voice Flip.
2: Kdo by to asi tak mohl být? To nechávám v tuhle tu chvíli na tobě. Každopádně, co ti můžu prozradit, je to, že dneska tady hádáš jednoho českýho rapera. Nebo respektive teda českýho rapera, ale určitě jenom z nějaký části. Proč? Tak to ti určitě prozradíme za chvilku. Každopádně ještě jednou ti připomenu, jak zní jeho zamotaný hlas.
3: Tak už jenom myslím, že si mám rovnat a opělíš i vyně, nevím, že se mě dělo a zákupr.
4: Spin Celebrity Voice Flip.
1: Jsi ready?
5: Tak 210 32 30 30.
1: Nebo mobilní apka

0: pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve který dneska hádáš, komu patří tenhle ten zamotaný hlas.
1: Tak už jenom myslím, že se kámo rovnat a byli ještě v jiné, že jsme dělala zákup, protože nejde brkes.
2: Spin Celebrity Voice Flip.
0: Pár minut zpátky jsem ti tady na rádiu Spin napověděl, že dneska

0: Tady hádáš jednoho českého rapera, který vlastně není úplně tak jako 100% český rapper, a to proto, že jeho kořeny sahají do Nigérie a taky do Bosny. Každopádně samozřejmě rapuje česky a rapuje vlastně moc dobře, protože se k němu našel cestu třeba taky Robin Zoo, se kterým mají naprosto skvělej banger. No a co ti můžu prozradit dál, že tenhle ten týpek je z Teplic a že nedávno vydal desku, která se jmenuje Sever rodí hvězdy. Více myslím, že už ti napovídat nemusím, protože ty už samozřejmě v tuhle chvíli víš, takže určitě dál posílej svoje tipy, buď to na číslo 210 32 30 30, nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a za pár minut tady odhalíme, jestli jste uhodli, komu tenhle ten hlas patří, anebo ne.
1: Tak už jenom myslím, že se kámo rovstop a byli ještě v jiné, co jsme dělo za kůprku a nebo kres.
2: Spin Celebrity Voice Clip.
3: Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka

0: 37 minut, ty dál posloucháš Radio Spin, s tebou i dál taky Dom, no a my společně v tuhletu chvíli odhalíme, kdo se skrývá za dnešním celebrity voice flipem.
1: Tak už jenom myslím, že si mám rovnat a opělíš i vyně, nevím, že se rovné dělo a zákupr, kvěný bokas.
0: Celebrity Voice Flip. Já jsem ti tady pár minut zpátky napovídal, že dneska tady hádáš jednoho českého rapera, který má kořeny v Nigérii a taky v Bosně. No a dál taky, že je to naprosto skvělý raper z Teplic, ke kterýmu si našel cestu třeba Robin Zoot. No a nedávno vydal taky svoji desku Sever rodí hvězdy. Více myslím, že nebylo třeba napovídat, takže se jdeme podívat na to, jaký typy tady během Celebrity Voice Flipu do rádia Spin přicházely.
2: Čau, tady Stehno, hele, to je na 100% Katana, díky.
0: Stehno typuje Katanu, stejně tak, jako ho typoval třeba Dan.
3: Tak, myslím si, že to je Katana.
0: A nebo třeba tady ta Katana zazněl třeba taky od Štrůdla.
4: Čau, hele, já si myslím, že by to mohl být Katana.
0: No a já si myslím, že nemusím vůbec nic rozporovat, protože opravdu to je dneska ráno Katana. Tak jo, děkuju za všechny tipy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Flipu a připomínám, že obě dvě hádanky si tady můžeme dát společně zase zítra mezi 6 a 7 ráno, tak rozhodně buď zase u toho.
5: Spin ráno na rádiu Spin. Roman Jakub a Dominik Musil.

0: Úterečko, úterý, 19. květen, svátek slaví Ivo, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno a my se pomalinku ale jistě blížíme do další hodinky dnešního Spin rána, ve kterém samozřejmě dorazí dneska Roman, pokud ho teda neskolila nemoc, ale nedával mi nic vědět, takže by pravděpodobně dorazit samozřejmě měl. Včera se tady stěžoval na rýmečku, tak si myslím, že to stěžování na rýmečku bude samozřejmě i dneska ráno pokračovat. Každopádně my za sebou máme poznávačku, máme za sebou Celebrity Voice Flip, taky jsme se podívali na zprávy, ve které jsme drbli trošičku Spotify, který je teďka v čele kritiky, nebo jsme si taky řekli, proč v Amsterdamu vlastně nevisej teďka, nebo od teďka billboardy třeba s burgerem, s párkama a tak dál. No a co se bude dít dál ve Spin ráno, to ti samozřejmě podrobně prozradíme s Romanem už za pár minut. Každopádně můžu ti prozradit už teďka, že tě určitě čeká hra jeden na jednoho, ve který tenhle ten týden hraješ o stupenky na festival Mezi ploty. Dál tě potom určitě bude čekat taky mashup, který bude dneska takový zase trošičku bizarní, jak jsme zavedli pár dní zpátky, takže rozhodně doporučuji poslouchat dál Radio Spin a zapojit se do všeho, co tady mezi 7 a 9 dál bude probíhat. Každopádně my se v tuhle chvíli spolu jdeme podívat taky na to, co nás dneska čeká venku. Můžu říct v tuhle chvíli, že teploty venku pomalu, ale jestli stoupají, aktuálně by se měly být někde mezi 8 až 11 stupňů Celsia, což je na 7 ráno docela příjemný. Otázkou je, jestli rodové nekecají a jestli to tak venku v tuhle chvíli opravdu je. Co se týče zbytku dnešního dne, tak počítej s tím, že teploty vyšplhají až ke 20 stupňům Celsia. No a venku by mělo být jasno až polojasno. Tady je Radio Spin a Dom.
1: Spin Radio.
2: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
3: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno, tělo, vlasy i vousy.
2: To je Slickstyle.cz.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz, pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
5: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
6: Nově tu vysíláme na 985 FM.
5: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
7: Radio Spin jde s tebou.
8: Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí.
7: Radio Spin jde s DABou.
9: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
10: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deči a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
12: Radio Spin.
13: Hi, this is Ty Cruz and you're listening to the most music station, Spin.
14: Yo, this is Sean Paul.
15: It's Rihanna. I love Waking You Up.
16: This is Missy Misdemeanor Elliot.
17: What's going on, Sell-Out Cool J, and I'll be hanging out, baby. You know what time it is.
18: This is Ice-T.
19: All right, what's up?
20: Hey, what's up?
19: See the boys.
20: Boys.
21: Hey, yo, what's up? Yo, this is 50 Cent. You're listening to Spin.
15: All right, what's up? It's your girl Fergie Ferg.
22: Hey, what it is? This your boy Flo Rida.
23: What's going on? This is Eminem.
24: Yeah, yeah, yeah. What's happening? This is Dr. Dre.
25: Yeah, check it out, man. It's your boy Akon, and right now you're listening to Spin.
7: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice. Radio Spin. The N.
0: Čauko, čau, už je to pár dní, čo je vonku nová hra od Řezníka. Život není krásný, poslední exekuce. Okamžitě zaujala fanoušikou čierneho humoru aj old school adventúr. Kreslená point and click hra volně nadvezuje na kultovou sériu Život není krásný a hlavnou postavou je exekútor Vladimír Brehovský počas svojho posledného pracovného dňa. Už si to otestoval? Nick tento pokračuje v koncertnej šnúre a už tento piatok sa predstaví v říčanskom Arkbare. Vyniesiete live show postavenú na novších trackoch aj známych klubových veciach.

0: zajtra. Pražská kotlářka privíta doma Tempo a zápas sa odohrá od 5. popoludní. Za mňa je to všetko. Maj krásny útorkový deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: 6 hodin 59 minut. To je přesný čas, ty nám posloucháš Radio Spin.

0: Celý svět se na ní dívá, vždycky to mám potřebu dodat. Přeju hezky dobrý ráno, 7 hodin 3 minuty, 19. květen, svátek má Ivo, tak milí Ivoové, přejeme krásný svátek, užijte si váš den. Pokud měl včera někdo svátek, tak vám dnešní počasí musí závidět, protože teď je tam teplo už ráno a odpoledne bude nějakých 23 stupňů Celsia, což je prostě jako super a parádní. Tak.
1: Je to hodně příjemné, já se na to fakt těším dneska.
0: Teda. Koukal jsem dneska na dlouhodobý výhled předpovědi počasí, to mám vždycky hrozně jakoby rád, tak teď mě uklidnilo, že následující dva týdny bude teplotně plus 1,5 stupně a minimum srážek, takže vlastně jsem si říkal, je, tak to je skvělý, prostě budeme mít teplejší květen. Tak.
1: Hlavně, aby ráno bylo taky už konečně teplej trošičku.
0: No snad jo.
1: Vyjdu oblečený na to odpoledne teplý, ale ráno prostě jako ještě trošičku mrznu.
0: Tak já ti dám takovou radu.
1: No ráno se oblíkni a ne, to je jasný, mami, no.
0: Je to přesně tak. Tak přejeme hezký ráno, dneska je úterý, dneska nás čeká výjezd spin komisaře Repa, kam to bude, tak zkusíme zjistit s Matym, který za náma dorazí kolem 7:30. Ještě předtím ale otevřeme snad zajímavé věci, tak jaký třeba?
1: Společně zamíříme do Amstru, kde běží jedna městská kampaň, a to pro zlepšení světa a taky města Amsterdam.
0: Kampaň pro zlepšení světa, to zní velkolepě, tak třeba se budeme inspirovat. No, já tady mám dneska takový dva kriminální příběhy. Jeden je u takového odvážného páru z Dánska, u toho se zastavíme, no a potom nevím ani odkud ten týpek je, ale taky to je docela dobrý příběh.
1: Já tady mám taky novinky z releaseu GTAčka 6, který pomalu, ale jistě spouští předprodej, a řekneme si, kolik GTAčko bude stát.
0: OK, tak to, na to jsem zvědavý. A pak jsem si udělal včera někde screen jedný vlastně zprávy. Jo, to vím, že jsme vyhráli vlastně na Čvedama 4-3, to jsem si říkal, že musím říct, byť hokej nesleduju, tak mi to prostě udělalo radost, proto jsem se to tady nenapsal do scénáře, a jenom jsem si pamatoval, mrkni na screen. Takže gratulujeme českému týmu, mistrovství světa v hokeji to je, nebo co to je?
1: Mistrovství světa v hokeji,
0: to je dobře, hezký, dobrý ráno. It's too late to turn back now.

0: Hezký dobrý ráno, 7 hodin 9 minut, je tady 19. květen, svátek má Ivo, takže milí Ivoové, ještě jednou krásný svátek. Tak já jsem slíbil, že dneska to bude takový jako kriminální, ale bude to takový jako podle mě inspirativně kriminální. Samozřejmě nechci nikoho k něčemu vůbec jako nabádat, aby to zkoušel, ale vlastně mi to docela zajímalo, jestli to jako funguje.
1: Nechci nikoho nabádat, ale láká mě to zkusit.
0: Ne, mě ne právě, takže já bych spíš, aby to zkusil někdo z vás a řekl nám, jestli to funguje nebo ne, to je úkol číslo 1 pro dnešní ráno. Takže mám tady příběh, nevím, odkud vlastně jako je, jo, ale každopádně v Česku, v České republice se to stalo, takže to asi funguje. Takže ta zpráva, jo. Muž vkládal do bankomatu falešní bankovky a vybíral skuteční prachy, získal téměř 1 000 000 korun, potvrdila česká policie. Což jako mně přijde vlastně skvělý, když si vezmete, že si třeba doma nastříháte 5 000 000, to je prostě do bankomatu, vyberete si reálný 5 000 000 v bankomat vedle.
1: Jako fuck up by byl, kdyby vlastně někomu ten bankomat vracel zpátky ty falešní 1 000 000.
0: No tak já si myslím, že bych to udělal jinak.
1: Takže kdyby to bral prostě
0: ježiš, jako zhodně vrstvo. Ty jsi tak hloupej teda, Dominiku. Promiň, že to takhle říkám, ale já bych šel do jednoho bankomatu, tam bych narval ty falešný a pak bych šel do jiného bankomatu a tam bych vybral ty pravý, ne? Ježiši, ťuk na čelo, ne?
1: Ťuk, ty ne?
0: Ty jdeš na to moc poctivě. Dobře, já jsem právě na tím už večer, jak mi bylo blbě a ležel jsem pod peřinou, tak jsem tak jako přemýšlel, jak bych to právě udělal. Udělal bych to právě přesně takhle, aby se mi nestalo to, co říkáš ty.
1: Tak vidět, že jsi na tím přemýšlel delší dobu.
0: Tak co tam máš ty?
1: Zlodějíčku.
0: Ty teda úplně já nejsem zlodějíček, já jsem jenom, když už bych si doma ty prachy nastříhal a nastrkal bych je do toho bankáče, tak aby se mi nestalo to, co by se stalo tobě, tak jsem právě to chtěl obejít.
1: Dobře.
0: Pracháč, tyhle, to bylo super. A krát, já si myslím, že toho týpka musí hrozně rychle jako najít, ne? Teď jako s tou kartou si spojíš přece ty falešné peníze.
1: No to spojíš, no.
0: No, takže přece bude jasný, že tam byl nějaký Dominik Musil, pardon, že to takhle proplakuju teďka, z nějakých prostě pražských Vysočan, tak to teď ty museli hnedka jít na jistotu a zazvonit, ne, ty fízláci?
1: To by asi měla, záleží na tom, jak ten bankomat práská to, že tam má falešní peníze, nebo jak to jako objeví rychle.
0: No, ale já myslím, že to není tak, že ty vložíš do bankomatu prachy a ten bankomat jakoby si přečte, já nevím, pod číslem účtu 2531 41/3030 byly vloženy bankovky číslo série, já nevím, 20-50 000 něco.
1: Vůbec nevím, jak funguje bankomat, takže jako...
0: To bychom si mohli najít, vlastně. To bychom
1: se mohli asi najít.
0: No tak teď si dáme písničku, protože jsme mluvili dlouho, tak si zasloužíte trochu hudby. Pokud někdo máte zkušenosti tady s tím, tak nám cinkněte, protože nás to docela vlastně jako zajímá, protože ten příběh jako vlastně není vůbec špatný. Na druhou stranu trošku mě děsí, že vlastně teďka možná rozvíříme republiku, že až si budeme vybrat prostě reální peníze, že nám tam prostě vypadne třeba, já nevím, Božena Němcová ze školky někým namalovaná. Co?

0: Roman Dominik, taky Red Z, taky četá novinka Ultimate Grave z nový desky Red Zeta. S Red Zetem jsem natáčel Spin Talk minulý týden, mám takový pocit, že hnedka z kraje června bude v éteru, tak se na to můžete těšit, je to zajímavý povídání o tom, kdo se objevuje vlastně na nový Red Zetově desce, že tam vlastně nejsou žádný čeští hosti a že vlastně celý je to takový jako temný a že ta deska má dvě části, jednu takovou jako víc rapovou, druhá taková jakoby víc rockově pomalejší temná, ta víc rapová funguje víc v Americe a ta temnější funguje třeba víc na ruském trhu. Tak to je jenom taková jako zajímavost, se kterou můžete vkročit do dnešního dne. A my se jdeme vrátit k případu, který nás Dominikem natchnul, protože oba dva jsme se už tady nachystali papíry a nůžky a chystali jsme se vyrobit 5000 bankovky, které bychom v průběhu dneška proměnili za reálný. Tak co jsi našel ty, Dominiku?
1: No, že to nebude tak jednoduchý, protože ten bankomat opravdu umí skenovat sériový čísla těch bankovek. Uh-huh. Tím pádem on vlastně ví, že jsi z určitý karty vložil určitou bankovku a ve chvíli, kdy má pochybnosti o tom, že ta bankovka je falešná, tak ji vloží do speciální stornokazety a stejně si tam udělá poznámku, že tato falešná bankovka byla vložena z téhle a téhle karty, ale paradoxně tu falešnou bankovku, o který má pochyby, tak nepřipíše na účet.
0: Nepřipíše na účet,
1: což je teda jako divný, protože to se vůbec neslučuje s tím případem.
0: No dobře, tak to se neslučuje, to teda museli mít hodně jako promakaný ty bankovky a potom ještě teda stejně, ale teda si myslím, že ho museli hrozně rychle najít toho týpka teda, protože jako tady, co jsem našel já, takže vlastně ten účet si pamatuje, že třeba účet X vložil Y v 1042 konkrétní bankovku s tím sériovým číslem, to znamená, to bys musel mít třeba, já nevím, nějakou kradenou kartu, ale zase tam se s tím měl dostat k tomu účtu, ne? Nebo něco? No je to hrozně složitý.
1: Je to hrozně složitý a ve finále, jestli teda ta falešná bankovka se zamíchala mezi ty ostatní, tak to fakt musel někdo jako ručně prolustrovat.
0: No počkej, zamíchala, že jo?
1: No zamíchala.
0: No zamíchala to. Prostě, no to je to teda zvláštní.
1: No musela se dát do té správné kazety, jinak by se mu to na ten účet přepsalo.
0: Musím teda říct, že když jsem šel včera spát, tak jsem se těšil, jak dneska zbohatnu. Teď mám teda pocit, že budu muset dál chodit do práce. Tak co je tvoje druhá zpráva dneska?
1: Moje druhá zpráva je o GTAčku 6, který vlastně letos v listopadu čeká konečně release. Už oficiálně žádný posouvání by být nemělo. A v tuhle tu chvíli takhle půl roku před vydáním se pomalu spouští předprodej a dokonce už se objevily i některý předprodej na trhu, kde jeden e-shop prodává tu hru za necelých 1800.
0: Jako v českým?
1: Vlastně, jo.
0: Jako a to je hodně nebo málo?
1: No vlastně je to pod očekávanou cenou.
0: To by taky vrát, že
1: vývoj trval dlouho a předpokládalo se, že ta hra bude stát třeba od 2 do 2,5 litru. Mm-hmm. Takže vlastně stojí
0: takže
1: de facto...
0: Takže to je pod cenou?
1: Je to pod cenou, vlastně stojí de facto jako normální hra.
0: Tak to je asi dobrá zpráva.
1: Což na hru, která se připravovala skoro 20 let.
0: No tak ono je otázka taky, jak moc dobře se připravila. Tak, když je ten release?
1: Release je v listopadu.
0: V listopadu, no tak to ještě bude spousta času před náma. Teďka bych vás poprosil, abyste si přichystali mobilní aplikace Rádia Spin, protože už za zhruba 3 minutky budete potřebovat a budeme potřebovat, abyste byli mega kreativní.

0: Hezký dobrý ráno, Roman a taky Dominik, tak ještě chviličku nebudete muset být kreativní, protože si poslechneme hnedka dva příběhy, které nás tady zaujaly. První poslal Roman, který osvětluje, jak to s těma falešnýma bankovkama v bankomatu vlastně může být.
1: Hezký ráno, Romane, Dome Spinner, je tady Roman. Hele, prosím tě, tak pokud se nic nezměnilo k těm bankomatům, tak vklady chodí do jiný takzvané kazety než výběry. To znamená, nemělo by hrozit, že když to někdo vloží, tak to vybereš ty, jo.
0: Tak to se mi udělalo hnedka líp na duši, to znamená, že můžeme narvat do bankomatu normálně papírový prostě bankovky a vybírat prostě reální bankovky, Romane, díky.
1: Protože ty peníze, které se dávají do oběhu, tak jsou ověřený. A za druhé, tam můžeš samozřejmě vložit i na jiný účet, to znamená, že chvilku to potrvá, než zjistíš, že to vlastně není ten účet ke kartě, jo.
0: A teďka přichází morální ponaučení od Romana.
1: Ale samozřejmě nezkoušejte to doma, je to hnusný. Ahoj.
0: Jasně, Romane, nebudeme to dělat. Ani já, ani Dominik. Tak, zároveň je skvělý si uvědomit, kdo všechno nás poslouchá. Takže na jedné straně máme tu čestnost, tu představuje Roman, aby ne, to je to jméno samo o sobě, viď? No a potom je tady Ruda, ten je z té druhé stránky.
2: Dobré ráno. Hele, k tématu, asi týden zpátky jsem se zrovna o tom bavil s kolegou v práci a ten mi říkal, že kdysi fungovalo, když jsi vybral z bankomatu už to z bankovek, já nevím, třeba 5-6 bankovek na sobě, dejme tomu 200, 1000 a tak, prostřední si vytáhl, v ostatní jsi tam nechal, počkal si nějaký čas, tak ten bankomat si to vzal zpátky.
3: Takže právě, no vždycky jsi z toho štosu vytáhl třeba 200, pak se mu to vrátilo zpátky na účet, jo, takhle. Mm-hmm. Ale dneska už by to asi neprošlo, no.
4: Takže se bankomat trošičku přepočítal vždycky.
0: No, jsou to zajímavý příběhy, se kterýma teda k nám jakoby chodíte. Důležité je si asi pamatovat dvě věci, teda, že když narvete do bankomatu cokoliv, tak on vám vrátí pořád ověřenou bankovku. A druhá... Ale prosím vás, nedělejte to.
4: Prostě ty Roman a jeho odpolední plán, ty vole. Co budeš dneska dělat v kancu celý den?
0: Původně jsem chtěl plavat a běhat, ale...
4: Ale dneska budu stříhat
0: bankovky.

0: 7 hodin 24 minut, hezký dobrý ráno, tak tady je Dominik a taky Roman. Za pár minut za náma dorazí spin komisař Rep a probereme minimálně trasu, kudy se dneska vydá. Teď otevřeme další téma, kde už budeme potřebovat trošku vaší kreativy. Včera jsem čet další takový jako loupežnický článek, jenom tak jako v rychlosti řeknu asi jako o čem ta loupež byla. Takže představte si Dánsko. Někdy se řekne Dánsko, tak se vybaví vždycky takový jako čestňáci, takový jako spolehlivý, intelektuálové, chytrý lidi, takový jako bych skoro řekl až jako pravdomluvný správňáci. Jak to máš ty s Dánama, taky ne?
1: Ne, já vždycky, když se řekne Dánsko, tak mě se vybaví prostě, jak se dánsky řekne pivo a jak se dánsky řekne ostrov.
0: Aha, tak nejdřív mi řekni, jak se dánsky řekne pivo. A ostrov? To je ale skvělý, prostě mít kolegu, který se domluví prostě tak dánsky v tak klíčových dovednostech.
1: Já nevím tu intonaci, takže je možný, že si v hospodě prostě objednám ostrov.
0: Možná se teďka někoho ještě navíc urazil třeba. Tak, už. Protože si pamatuju, že v maďarštině se snad jako řekne něco jako Egeše Gedré na zdraví a potom, když to vyslovíš trošku jinak, tak to znamená něco jako zadek. A taky, když mi to kamarád Maďar tenkrát jako vyslovoval dvakrát, tak jsem tomu úplně nevěděl jako rozdíl. Říkal jsem si, aha, tak to velmi jednoduše prostě se dostaneš prostě do nějaký jako úplně jiný situace. Tak ale zpátky do toho Dánska. Takže byl tam nějaký pár, nějaký prostě chlap a nějaká ženská, šli nakoupit do potravin, naplnili vozík po okraji a protože tam byly ty automatický jako pokladny, tak a nebyly tam asi kamery, nebo nevím, jak to jako bylo, ani tam nebyla nějaká ta asistentka, jako bývají tady prostě v České republice ty asistenti, tak namarkovali pouze jedny kvasnice, zaplatili ty kvasnice a odešli prostě pryč. A kdyby je nenatáčela u toho nějaká jiná bába, a pak že Češi jsou prostě jenom takový, a nepráskla je prostě zaměstnancům tý prodejny, tak vlastně se nic jakoby vůbec nestalo. Bábě pak dali nějaký voucher, aby nakoupila prostě zadarmo v tý prodejně, to de facto mohli tu rodinu nechat odejít s tím plným košíkem a tak dále.
1: Vlastně, ono.
0: No a tak mě napadlo, že vlastně jako mě to rozesmálo, tenhle ten příběh, že prostě jako jedny kvasnice a za to máš prostě nákup jak hora, tak by mě vlastně zajímalo, jaký byste tomu dali titulek, aby to byl jako dobrý clickbait, aby na to prostě každý kliknul. Prostě příběh s kvasnicema, prostě, nebo bába práskačka, nevím. Napadá tě už teďka takhle něco z fleku, nějaký prostě...
1: Já bych dal asi clickbait typu obchod musel kvůli páru nakoupit nové bezpečnostní kamery.
0: OK, ale to je takový spíš do nějakého technického magazínu. Myslím si, že nevím, jestli by na tohle klikli třeba naši, kdyby tohle to viděli. Já bych to tak trošku ještě bulvarizuju.
1: Ještě trošičku byste chtěl bulvarizovat.
0: To by ti mohlo jít. Ty říkáš, jsi v takovém seriózním módu. Od té doby, co jsi přestal si tu kšiltovku, tak mám pocit, že tady sedím s technickým inženýrem.
1: Já se na tím budu muset zamyslet tak asi jo, do dalšího vstupu.
0: Tak jo, nechvátej na sebe. Takže ještě jednou, příběh znáte, úkol víte. Hledáme titulek, který se stane clickbaitem. Já jako šéfredaktor vám pak vyplatím speciální odměnu. Pošlu vás s Dominikem na večeři a Dominik ji zaplatí. Říká doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat do regionu.
1: To se vyplatí moderovat ráno.
0: Jo, je to skvělý.
1: Já za sebe můžu říct, že regiony v tuto chvíli jezdí úplně v pohodě bez krešů, takže já jako nemám co hlásit, jezdí to ukázkově.
0: To je teda zajímavý, že od chvíle, což platí od včerejška, kdy se jako regiony začaly chovat způsobně, tak v Praze se bourá. Tak pojďme se na to podívat. Takže ulice Kestáčírně, Praha Chodov, potom Štěrboholy, Bouračka a bourá se taky na proseku v ulici Kandertova. No a z kolon klasicky jižní spojka, příjezd do Prahy po D1, anebo příjezd do Prahy po D8. Automoto

0: a něco jiného prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu.

0: špin komisař Rep v ulicích republiky.
1: Týden utekl jako voda, spin komisař Rep ještě není v uniformě, to vám musíme říct, ještě se musí převlíknout. Maty dorazil do studia, Maty, přejeme ti dobré ráno.
2: Dobré ráno všem.
1: Tak Maty je dneska prosím nás takový utrápený, včera se učil, dneska očeká zkouška z managementu, takže je potřeba, abyste na ně byli vstřícní, abyste na ně byli hodný, abyste nosili laskominy i jemu, protože je potřeba mu udělat radost. Maty, tak jak se ti vstávalo dneska?
2: To jo, hele, ku podivu vlastně docela dobře, ale pak, nebo já myslím, že to každý zná takový to, když se prostě ráno vzbudí, říká se jo, tak dneska to bude fajn a potom ho čeká taková ta facka tý únavy, ale myslím si, že úplně v klidu, jakože reálně stačí se prostě podívat do zrcadla, dát si studenou vodu.
1: A co jsi tam viděl v tom zrcadle, to mě teda zajímalo, že ti to tak uklidnilo. Tak.
2: Ale... motivaci jsem viděl.
1: Jo, tak to je dobrý, to bych taky někdy potřeboval ráno, když se podívám na sebe do zrcadla vidět motivaci prostě. Tak jo, tak Maty, zkus nám říct zhruba, když nastartuješ spinkáru, tak kudy se dneska vydáš, nebo kam se vydáš?
2: Hele, nastartuju spinkáru a vlastně se vydám hodně podobnou cestou, jako jsem jel už několikrát, to znamená se vydám směrem na jih k D4.
1: Směrem k D4, dobře. Je zajímavý, že obvykle, když se chystáš najet na tu D4, tak říkáš pojedu po D4, ty říkáš směrem k D4, to mi trošku smrdí.
2: Je to tak, hele, já se na ní tak trochu jakoby ani nedostanu, nebo respektive já na ní vůbec nevědu. Ale pojedu kolem ní a vlastně tak nějak kolem toho jejího začátku, ale jestli se vůbec na ní dostanu, to... to ne.
1: To uvidíme.
2: Dobře. To uvidíme, ale budu se motat kolem Vltavy a...
1: okay.
2: Myslím, že to bude velmi blízko, ale zároveň daleko.
3: To smrdí nějakou vesničkou.
2: Jakoby odsaď.
1: Smrdí to nějakou vesničkou za Prahou, přesně tak.
2: Třeba, třeba Řitka, ale ta to nebude.
1: Dobře, dobře, takže Matyho nápovědy do každé rodiny. Tak, ty plánuješ teda rozdávat dneska tajgry, rozdávat trička
2: přesně
1: a
2: tak.
1: Taky budeš někdy čerpat béňo. To znamená, dáš si pauzu pro naše spinery kde zhruba?
2: Hele, dám si pauzičku, nevím, jestli to můžu rovnou propalovat, protože tam budu až za nějakou dobu.
1: Tak jestli to bude třeba ještě v Praze aspoň?
2: Hele, asi můžu spinnerům říct, že v Praze to bude.
1: Dobře.
2: Takže
1: dobře.
2: Se můžete ráno těšit, že se můžete se mnou skočit na ranní kávu někam. A nebo na ranního tajkříka.
3: Přesně, pozvěte Matyho na párek v rohlíku a na
2: přesně
3: kávu.
2: Tak, prosím. Já jsem chudej student.
3: On vám za to dá něco hezkýho.
1: Maty vám zahraje písničku. Dobře, no tak tím pádem teda chápu, že se spojíme asi pravděpodobně my dneska na tvojí benzínový pauze určitě.
2: Myslím si, že relativně velmi brzo.
1: Dobře, tak jo, takže propouštíme tě. Spin komisař Rep Maty právě teď vyráží do ulic. Držíme ti palce, dojedeš dobře, ať jsou na tebe spinneři hodní. Dobře, poslouchejte, kde ho můžete najít, protože kromě tajgrů sebou veze i spin batůšky, spin trička, nějaký samolepky a tak dál, takže budete moc dostat od nás i toto. Je tak?
2: Je to přesně tak.
1: Přejeme ti šťastnou cestu a hezký ráno.
2: Čau.
0: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigrů bude

0: Hezky dobrý ráno všem, Roman a Dominik, ať se vám hezky vstává, 7.41, svátek má Ivo. Tak vracíme se k našemu tématu, když už jsme propustili spin komisaře Matyho do ulic republiky, aby našel někoho dalšího, kdo poslouchá rádio Spin, buď to v práci nebo doma. Tak vracíme se k našemu dánskému příběhu, k našemu páru, který narval košík po okraji, zaplatil kvasnice a téměř mu to prošlo. Tak ty jsi dostal úkol, aby si našel titulek, tak jaký titulek jsi vymyslel?
1: Já jsem tady vymyslel titulek Dánský pár nakoupil nejlevněji z Evropy. To si myslím, že jako bude věc, na kterou budou prostě jako starší lidi klikat, protože prostě je bude zajímat, jak nakupovat levně.
0: OK, dobře, tak jo. Dave nebo Lukáši?
2: Ne, objevím se, jak se dá koupit ta cenu jednoho druhýho. Rozpětí je tajný.
0: To je dobrý. To je skoro jak nějaký reklamní
1: poutač
0: prostě. Neuvěřitelný, co si můžete koupit za jedny kvasnice prostě. Klikejte hned. Máme tady Romana.
3: Dneska ráno ještě jednou. Romane, doma spíne, chci tady Roman. No, tak já myslím, že doma je titul, bylo jasný. Dánská důchodkyně získala práci ostrahy supermarketu. Na to bych klikal hned.
0: Jako to já asi taky teda, protože ta představa vlastně, jak bych si říkal, co je to prostě za bábu. Je pravda, že postavit ten titulek na té staré bábě je vlastně docela dobrý.
1: Jako asi si to dokážu, no jako asi bych na to klikal, no. Zajímalo by mě, jak vypadá jako tak, stará bába v obleku sekuritáka.
0: Ty vole, to je, no.
1: Jako s obuškem a stejzrem.
0: Jako to by bylo docela cool. Vidíte to, tak hlejte se, tak pojďme to posunout dál, takže ten příběh zůstává stejný. To znamená dánský pár, jedny kvasnice, košík plný prostě úplně nesmyslů za nesmyslný peníze a my potřebujeme vymyslet teda titulek, který bude ten největší clickbait na celý planetě a už teda víme, že to budeme stavět na té bábě, protože stará bába, která se stane prostě security bábou, to je docela jakoby hustý. Tak třeba vás ještě něco napadne, dáme tomu ještě chviličku nějaký prostor, no a za chviličku nás taky čeká mashup, viď?
1: Čeká nás mashup, mám ho ready.
0: Máme ho ready, tak máme na to se tady těším moc, protože jak jsme loni minulý týden začali spouštět tu novinku, tak to je prostě super.

0: 7 hodin 49 minut, vstáváte do úterka, do 19. května, svátek má Ivo, probouzí vás Dominik a taky Roman a přejeme ještě jednou hezký dobrý ráno, dnešní odpolední teploty budou okolo 22, 23 stupňů, což už je docela sympatický. Tak stále se držíme našeho článku, kdy pár narval košík po okraj věcma, zaplatil kvasinky, viděla to babka, hnedka je prostě sejmula, normálně naprášila a my hledáme ten nejlepší titulek. Tak ozval se znova Dave.
1: Čau, tady znova Dave. Když se teda sejmu na ty babičce, tak mě napadlo, dánská babička zastavila zloděje pomocí moderní technologie.
0: To zní vlastně jako taky docela dobře. To si skoro představíš nějakou babku s chatem GPT, nějakou vlastně takovou, jako docela jako sofistikovanou. Matěj jde ještě mnohem dál.
2: Čau, tady Matěj. Já bych zkusil něco jako důchodkyně v dánském obchodě nahlásila kvasinky.
0: Tak to si teda myslím, že na to by kliklo spousta lidí. Ale na druhou stranu, tenhle ten nápad vám otevírá nepřebernou škálu možností, jak vytvořit ten titulek dál. Spin ráno,
3: mashup. No a samozřejmě i dneska ráno pro vás máme mashup. Od minulýho týdne mashup teda jako čistě bizarní nebo jiný, než jste byli doposud zvyklí, protože už do něj nerveme jenom rapový tracky, ale rveme do něj úplně všechno, na co narazíme.
0: Přesně, včetně třeba klobásy nebo něčeho podobného. Tak jsem zvědavý, s čím se dneska pochlapil Dom, když to míchal. Ten mashup má 5 vteřin.
3: Je to krátký.
0: Je to hodně krátký. Kolik tam je věcí?
3: 4.
0: 4, dobře.
3: 5 vteřin na 4 věci.
0: Takže vteřinka a kousek na jednu věc. Tak já zeslabím podkres a jdeme na to. To vypadá jak jedna věc.
3: Jsi takový nejistý, Domane.
0: No, jsem nejistý, protože tam neslyším 4 věci.
3: Jako tak. U tebe si myslím, že uhodneš 2.
0: Uhodnu 2.
3: Myslím si, že ty zbylý 2 ani neznáš.
0: Když tam slyším prostě 1, tak uhodnu 2. Tak to je pro mě téměř matematická nevyřešitelná úloha. Tak pojďme si to poslechnout ještě jednou. Jednu slyším podle mě.
3: Pořád jednu ještě.
0: Já si myslím, že teď jsem jakoby jednu poznal. Předtím jsem slyšel jenom jednu a teď jsem podle mě jednu poznal. Teda doufám.
3: Třeba časem přijde i ta druhá.
0: Třeba, anebo taky ne. Takže 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Pojďte rozklišovat 4 věci v 5 vteřinovém mashupu.

0: Fajn ráno. Mashup.
1: 7.54, Roman, Dominik a taky dnešní mashup. Pojďme si ho hezky pěkně připomenout. Dominik říká, že tam jsou čtyři věci. Já tam teď uslyším teda dvě věci. No, jako je to těžký teda podle mě, je to těžký, tak pojďme se podívat, jestli máme něco odhaleno. Máme tady někde Rudu a teď nevím, kam se mi Ruda ztratil.
2: Tak Rudu, myslím, že máš ještě v počítači.
1: Rudo, pojď.
3: Dobré ráno, hele, tak v tom mashupu, myslím si, že je tam Jiří Kára, 4 minuty. A to druhý, to legendární, co si myslím, že Romane, ty znát nebudeš, tak je Kairo, Subway Surface.
1: Tak to skutečně neznám, takže to nechám na Dominikovi, aby posoudil, jestli to tam je nebo není, a řekněte mi, co to je.
2: Takže Subway Surfer tam je.
1: A co to je, mi řekni?
2: Je to hrát na telefon.
1: Aha, ok, dobře. Tak to neznám.
2: To Jirku Káru, toho si myslím, že znáš.
1: Toho
2: a
1: jsem tam slyšel,
2: no. Taky.
1: Toho jsem tam slyšel až na podruhý.
4: Dělej, už jste tady měli 4 minuty, ty magole.
1: Tak, já jsem tam slyšel ještě jednu věc, která mi přijde jako mnohem legendárnější, než to, co jste slyšeli vy, protože to si myslím, že je takový jako potěšeníčko celý český společnosti. Vždycky, když se někdo chce podívat na někoho, kdo se má hůř než on, tak se podívá tady na tenhle ten formát. Můžete to odhalit, ještě nám teda chybí dvě věci, do 9 máme času dost. Jako musím říct, že to namíchal krásně.
2: Děkuji, pane.
1: Působí to opět jako jedna zvuková stopa. Tak, jdeme se podívat na počasí, abychom vám řekli, že teď je tam něco jako 8 až 10 stupňů Celsia. Jsou i místa v České republice, kde je to okolo 1-2 stupňů, to vám nezávidíme, v Praze je tepleji. No a odpoledne se to dneska vysplhá na nějakých 22, 23 stupňů Celsia a mělo by být sluníčko, občas někde polojasno. Co tam vidíš ty?
2: Já tady vidím jedno trošičku špatný, protože mi tady hlásí střední Čechy a Praha, že by se měla objevit i nějaká přehánka během dneška, ale ráno to tam ještě nebylo.
1: Nebylo, tak asi se tam objevilo až teď. Fajn rádio.
5: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysokéškoly.cz. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysokéškoly.cz. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.

0: v iStores v Šantovce.
1: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
3: Československý underground. Lidi jdou spěchat, takže slow down. Jasný zoom, udělat boom, na ksichtě směje se clown. Ani slovo mezi sebou, víme toho dost. Jedeme srovnat koně, jedeme srovnat skóre. Jedeme pomalu, není kam spěchat, takže slow down. Jasný zoom, udělat boom, na ksichtě směje se clown. Ani slovo mezi sebou, víme toho dost. Jedeme srovnat koně, jedeme srovnat skóre. Nám pomalu se točí kola, pomalu se krátí čas, oni neví, že jdeme pro ně, ale i tak nezapomenou na nás. Plný arzenál důvodů, není chuť nic vysvětlovat, rovnou cestou přímo jdem situaci tvrdě eskalovat. Naše kola nezastaví ani červená přechody nic. My projíždíme městem mimo děj a zákon ulic. Vykopeme dveře, ať ty koně trefí šlak. My hoříme jako molotov, co dopad přijde tlak. Jedeme pomalu, není kam spěchat, takže slow down. Jasný zoom, udělat boom, na ksichtě směje se

0: Spin komisař Rep v ulicích republiky.
1: 8 hodin, 7 minut, Roman a taky Dominik, no a zázraky se dějou. Ještě před chviličkou byl tady s náma ve studiu, teďka v tuto chvíli už sedí ve spinkáře a kam si míří, tak jsem zvědavej, kam si míří. Maty, nazdar, spin komisaři, ahoj, kde jsi?
2: Tady spin komisař, what's up? Ale teď jsem akorát najel u zahraďáku na jižní spojku. Jedno, co můžu říct, tak ve směru na Černák to docela popojíží. Každopádně já se vydávám druhým směrem, a to sice k Barandovu, a už asi můžu propálit to, že moje první zastávka na benzínce tak bude na benzínce OMV, přesně na jižní spojce, a bude to u Krče.
1: OK, zhruba odhadem, kdy myslíš, že tam budeš, Maty?
2: Hele, myslím si, docela to jede, takže si myslím, že tam budu za necelých 10 minut.
1: Mm-hmm. To znamená, že ten, kdo se s tebou chce potkat, ten, kdo by rád třeba tričo, ten, kdo by rád třeba trek na přání, ten, kdo by jenom rád poznal Matyho ze spinu, tak zhruba za 10 minut.
2: A nebo mi se já koupil kafe.
1: Jasně, jasně. Nebo ti třeba koupil kafe, protože Roman to neudělá, tak se za tebou může zastavit. Ještě jednou nám řekni tu benzínku.
2: Hele, OMV, jižní spojka, Praha 4, Krč, je to ve směru na Barandov.
1: Mhm, super. Maty tam bude...
2: Přesná adresa...
1: Ano?
2: Přesná adresa 1971/3, 14 000.
1: Praha 4, jasně, dobře. Takže Maty, čekáme další telefonát přibližně zhruba za 10-15 minut. Jsem zvědavej, kolik spinnerů se za tebou zastaví, jsem zvědavej, kolik spinnerů bude lepší než já a koupí ti kafe. No a těšíme se na další zprávy z místa. Ahoj.
2: OK, zatím čau.
0: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz. A balíček Tigrů bude třeba tvůj.
3: Každý den je voden míň, každý den je voden míň, každý den je voden.

0: 8 hodin 11 minut, hezký dobrý ráno, vstáváte s Rádem Spin, s Dominikem a taky s Romanem a probudili jste se snad do úterka do 19. května a svátek má Ivo a můžete na jižní spojce hledat benzínovou stanici OMV, kde zhruba za nějakých 8 minut přistane se spinkárou Maty a bude na vás chviličku čekat, než dorazí do cílové rovinky, kde bude rozdávat Tigry.
1: No a samozřejmě i na té benzínce toho bude spoustu rozdávat, budete si moc odníst třeba batoh Rádia Spin, tričko Rádia Spin,
0: samolepky,
1: můžete si prostě taky cinknout otrek na přání, anebo jak říkal Maty, můžete mu koupit kafe.
0: Tak, můžete, to všechno můžete, i nebo i svačinu, protože Maty měl hlad, když odsaď vyrážel, to taky potřeba říct.
1: Nebo takový smutný, tak možná nějakou čokoládu.
0: Tak, anebo můžete mu říct třeba vtip, protože byl taky smutný. Čeká ho dneska velká zkouška, takže je potřeba být na Matyho hodnej. Tak my ale tady máme teďka další zprávy, takže se přesouváme za domem.
1: Já jsem sliboval, že se zastavíme v Amsterdamu, kde se zakázaly reklamy na maso,
0: proč?
1: A to ve velkém, protože Amsterdam se snaží sladit se svým klimatickým cílem a to, aby v něm klesla spotřeba masa. Takže vlastně Amsterdam se razí to, že když nebude propagovat prostě jako burgery, párky, bagetky, takže to lidi automaticky prostě nebudou kupovat.
0: Ježiš, tak to je teda hrozný.
1: Tak to divný, no.
0: Protože já mám hrozně rád maso. Jako chápu to. Chápu samozřejmě tady to na ten klimatický cíl. Jako to, že nám chtějí vzít benzín, budiš, jo. Dejme tomu prostě. Ale to, že nám chtějí vzít maso, no, tak si by mohli počkat až po naší smrti, ne? Ježišmarja, teď jako to je úplně, to mi rve srdce, já to chápu, že to zvířátko tady nějak jako taky prostě funguje a tak dále, tak to jsme teda normálně teda úplně
1: vykolejí. Ale to je vykolejí. V Amsterdamu, jako nemusíš jezdit na Amsterdamu.
0: Ne, to nemusím, masom ani nepojedu. Ale v tom případě bychom to měli odlehčit, mám tady pro vás skvělý vtip, nebo teda pro mě byl skvělý ten vtip. Já jsem na ní narazil v sobotu, když skončila Eurovize. Možná se ten vtip k tobě dostal. Jako je strašně zlej, jo, ale vlastně je hrozně jako dobrý. Takže narazil jsem na něj na Instagramu, ten vtip měl podobu keruzelu, to znamená, že vlastně byla první fotka a na té první fotce byl Raigo a v ruce drží tu cenu té Eurovize. A pak se jenom jako swipenul prostě doprava, byl tam druhý slate a tam byl zase Raigo a pod tím titulek a pak se probudil. Tak to mi prostě udělalo moc radost, jinak pokud se to k vám nedostalo, ale věřím tomu, že se to k vám už dostalo, tak Eurovizi vyhrála bulharská zpěvačka Dara, český zástupce Daniel Žižka skončil 16. I tak je to úspěch a blahopřejeme přes všechny ty technické problémy, které tam byly, tak dobrá práce.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Včera nám nevyšel čas na Pravdu nebo lež. Získali jsme tak bod automaticky, protože nový týden, nový bod. Tak jsem zvědavej, jestli dneska přihodíme další.
2: To byl kontumační bod pro mě, ale ne pro
1: Nebyl, jak to můžeš tak říct, jakovle hloupost.
2: Ty stojíš za mixákem, tak, ty organizuješ čas, prostě ty si
1: ředitel. My jsme dostali bod, přesně tak, děkuju. Tak jaký máme dneska téma?
2: Cestování.
1: Cestování, no tak super.
2: To je něco takže, pro tebe, viď?
1: Je to tak, takže pokud tady máme nějakého cestovatele, pokud tady máme nějakou cestovatelku, pokud máme někoho tady, kdo se vyzná, tak se pojďte vyznat společně se mnou na 210-32-30-30. Jsem zvědavej, takhle to zní jako hrozně lákavě to téma, ale věřím tomu, že to bude prostě, že tam budou schovaný různý velomeniny.
2: Tam kulišárny.
1: Kulišárny, takže 210-32-30-30, zatím nám to tady nezvoní, já to zkusím zrestartovat, protože nevěřím tomu, že mě tady někdo chce nechat.
2: Tady měl být 4 minuty.
1: Tak Gumo, kde jsi? Yeah.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8 hodin 20 minut, Roman, Dominik a po dlouhý době docela Dave na drátě. Dave, ahoj.
2: Čau.
1: Tak dlouho jsme se neslyšeli, co se u tebe změnilo, nám řekni.
2: Pracuju víc než kde jindy a přestávám to dávat, ale to je všechno, to je jedno.
1: No tak hele, v tom případě je dobrý a oceňujeme, že jsi udělal čas pro sebe a že teďka s náma tady strávíš třeba nějakých 4-5 minut ve hře Pravda nebo lež a přispěješ dobrýmu skutku, že získám bod, teda alespoň doufám.
3: Tady nevím, jestli je dobrý skutek zrovna.
1: Tak jo, tak jdeme se do toho ponořit, povídej, jdeme.
3: Tak... Letenky jsou nejlevnější v úterý o půlnoci, protože aerolinky tehdy resetují systém.
1: Ty vole, jako je zajímavý, jenom řeknu takovou úvahu, nenutím nabízím, jo. My jsme takhle s kamarádkou chtěli letět do Malagy a chtěli jsme kupovat ty letenky někdy, já nevím, který to byl den, no někdy třeba v pátek, pak v sobotu, pak v neděli a tak dále, byly strašně drahý a pak v pondělí v 11 byly třeba na třetinový ceně, takže... Nezdá se mi to úterý úplně, že by bylo tak jako pravdivý, na druhou stranu úterní půlnoc zní taky lákavě, tak nevím. Tak co bys tomu přihodil ty, Dave?
2: Já si myslím, že taky ne. Já bych si to byl ještě jiný den.
1: Dobře, takže dáme lež nejdřív.
2: Dám lež.
3: A je to lež.
1: Je to lež! Skvělý, takže bodíček je doma. A kdy teda jsou nejlepší?
3: Je to úplně jedno, protože ty algoritmy tu cenu mění každou minutu.
1: Aha, dobře.
3: Že tak. Záleží na trhu, jak je drahý palivo a tak dále.
1: No tak super, tak dobrý. Tak to jsem rád, to se mi trošku ulevilo. Pojďme dál.
3: Tak, piloti letadel nesmějí mít během letu plnovous, protože by to mohlo ohrozit posádku.
2: Ano, ne je to pravda. Posádku.
1: Je to pravda?
2: Je to pravda.
1: Fakt, já mám kamaráda pilota. Tomu vousy nikdy nerostly, tak vlastně nemůžu se za to postavit, ale dám na tebe.
2: Protože si nemůžu dát masku dechací.
1: Ježíš, a to bys musel vyloučit hrozně moc cestujících taky. Nemůžete nastoupit, nemáte prostě vousy, nedasadíte si masku. Myslíte opravdu kvůli masce? To je pěkná blbost. Ne? A David se urazil a přestal mluvit.
2: Ne, jo, promiň, já zrovna souvám.
1: No, skvělý, tak to se nám hodí, když zrovna seš ve vysílání. No tak řekneme, že to je pravda třeba.
2: Ano, je to pravda.
3: A je to pravda.
1: Je to pravda?
3: Je to pravda.
1: A je to kvůli tý masce?
3: Je to kvůli tý masce, dej to řek úplně přesně.
1: Dave, seš hustej. Jsem na tebe pyšnej, byť jsem na tebe původně nechtěl být pyšnej, tak na tebe jsem pyšnej. Tak dobrý.
3: Jak jsi narážel mimochodem na toho cestujícího, že když má plnovous, tak u toho je to ve finále jako jedno. Prostě ještě umře jeden cestující, tak je to furt lepší, než když umře 150 lidí kvůli jednomu pilotovi, co má plnovous.
1: OK, dobře. Všimněte si prostě Dominiku přístup. Týden, když jsem cestující, je to jedno. Tak pojďme dál, poslední otázka.
3: Nejkradenějším předmětem z hotelových pokojů jsou ručníky a župany.
1: Ručníky a župany? Když to říkáš takhle jako přesvědčivě, tak to bude blbost, tam bude ještě něco jiného, co se krade.
2: Já říkám, že to je lež a nejvíce kradou papučky.
1: OK, takže pojďme označit, že to je lež.
3: Lež to je, ale papučky to nejsou.
1: No a co pak to je?
3: A jsou to baterky z ovladačů.
1: Ježiši,
2: je.
1: Někdo krade baterky z ovladačů?
3: Baterky z ovladačů a ramínka na šaty.
1: Ježíš, tak to mě vůbec nenapadlo, že někdo krade třeba. Tak to bych se víc přiklánil opravdu k těm jako ručníkům, ale...
3: To mě upřímně teda jako mnohem víc vždycky lákají ty župany, ale jeden už doma mám.
1: Jako baterky? Koho by napadlo prostě si ukrást baterky?
3: Tak to už člověk není nikdy dost.
1: To je prostě úplná krávovina. No hele, takhle, ať to nezamluvíme, Dave. I přesto, že jsi parkoval, i přesto, že máš pocit, že pracuješ víc, než prostě máš pracovat, tak si dokázal prostě dneska získat bod a já s toho mám radost, protože jsme vyhráli. Jo?
2: Tak to mám taky radost, že jsem konečně to vyhrál.
1: Nevyhrál jsi vůbec nic, jenom dobrý pocit.
2: Já vím, ale...
1: A to stačí. Tak hezký den.

0: Tichá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to vypadá aktuálně s provozem. Začne Dominik a regiony.
1: Tam se zastavíme v Ostravě, a to na silnici 56, kde se bourá, takže tam opatrně. A opatrně jezdí taky po D1 v Brně, protože tam se v tuto chvíli bourá taky.
0: Jak se jezdí v Praze, nám určitě za pár minut taky řekne Maty, který právě teďka vyráží k benzínce OMV na pražskou jižní spojku, kde načerpá Béňo a taky rozdá pár samolepek a batůšku a triček, takže pokud se chcete za ním zastavit, tak se za ním zastavte. Nicméně pár informací z Prahy vám řeknu taky já. Pokud sjíždíte do Prahy po D11, tak na úrovni Černího mostu je tam crash, bourá se ve Štěrboholích, bourá se taky na Praze 9, a to v ulici Kolbenova. No a z bouraček by to mělo být všechno, z kolon ne. Stojíte na příjezdu do Prahy po D1, stojíte taky na jižní spojce v oblasti Spořilova, stojíte na Barandovském mostě, stojíte taky na Plzeňský a stojíte taky u Strahovského kláštera. Těch míst v Praze, kde je to komplikovaný, je mnohem víc, ale podle mě je bezpečně poznáte.
2: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Ten komisař Rep v ulicích republiky.
1: 8 hodin 33 minut, Roman, Dominik a taky Maty. Tak Maty, kde pak se zastavil? Ahoj.
2: Čau, čau, hele, akorát jsem se tady projížděl tou jižní spojkou a zastavil jsem se za benzínkou OMV u Krče ve směru na Braník, takže když pojedete prostě ze spojky, tak stačí vám sem jenom sjet na benzínku OMV a když jakoby pojedete za ní, tak za ní je i Mekáč a tam je parkoviště, na kterém já parkuju se svojí velkou spin, bílou károu, jsem tady před ní a čekám na všechny, protože tady máme tady trička, samozřejmě samolepky a taky nějaký baťušky Rádia Spin, takže čeká to tady jenom na vás.
1: No tak super, a ještě nám řekni, my jsme takový jako celý napnutý, ty teďka tankuješ, dáváš si kratulinkatou pauzu, ale ta tvoje hlavní mise spočívá v tom, že vezeš trička a tajgry na adresu, kde poslouchají Rádio Spin. Prozradíš nám, jakým směrem teďka v tuhletu chvíli, až dokončíš svoji tankovací misi, vyrazíš dál?
2: Přesně tak, hele, akorát si tady dám takovou menší pauzičku a potom se vydám dál po spojce, přejedu Braník, respektive Barandovský most a vydám se směrem na jich, takže na Chuchly a možná to stočím i na Zbraslav.
1: Možná to stočíš na Zbraslav, to znamená, vypadá to, že dneska teda neopouštíš hranice Prahy, po dlouhý době zůstáváš přímo v Praze.
2: Přesně tak, po dlouhý době zůstávám zase v Praze a já jsem zvědavý, jestli i tady v našem domovském městě bude úspěšnost a Rádio Spin opravdu bude náš výherce poslouchat.
1: Bude řvát na plný koule, no tak to se necháme překvapit. Takže pokud někdo chcete za Matým, pokud někdo chcete tričko Rádia Spin, vyražte na čerpací stanici OMV na jižní spojku. Maty tam bude ještě zhruba nějakých 25 minut. Určitě se nám ozve, když se nám ozvete společně se Spinnerem. No a následně pak to stočí na Zbraslav. Maty, děkujeme za zprávu ze studia, nebo z auta teda.
2: Dobře.
0: I tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigrů bude třeba tvůj.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Stejně jako včera, i dneska pro vás ve hře jeden na jednoho máme vstupenky na krásný festival, který tady už je 35 let, a to je festival Meziploty.
2: To je jako neuvěřitelný, jak je to dlouho. Včera jsme tady měli Roberta Kozlera, který nám vlastně, který zazpomínal na to, jak to celý vznikalo, jak to celý vlastně jako pokračuje, a my jsme mu na závěr řekli, tak se těšíme za dalších 35 let. A

0: Pepík tam bude pro ty mladší. Je tam spousta scény a je to fakt jako velmi pestrý a podle mě tam každý najde kousek svojí hudby.
1: A nebudou tam samozřejmě jenom hudební představení, budou tam různý divadla, workshopy a tak, takže můžete určitě vyrazit i na tuhle tu část festivalu.
0: Mm-hmm. Tak, co je potřeba udělat? Je potřeba vyhrát. Je potřeba sejmout toho druhého ve hře jeden na jednoho. Ta začíná za 2 minuty 41 vteřin, takže pojďte se do toho ponořit, pojďte nám cinknout 210 32 30 30, ať se do toho můžeme pustit.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Tak samozřejmě máme tady dva bojovníky, který by se chtěli jít podívat, který by se chtěli jít podívat na festival Mezi ploty, ale jenom jeden si může stupenky odníst.
2: A uvidíme, který to bude. Ten jeden, co je na lince číslo 2, ten je vstupenek úplně chtivej. Ten volal včera, volá dneska a možná bude volat i zítra. Gumáč, nazdár, ahoj.
3: Dobré ranko, pánové.
2: Tak, jak jsi začal den, podle toho, jak si pospěvuješ, tak vypadá, že
3: jsi
2: spokojený.
3: Já měl krásný ráno.
2: Jo? Jak se projevuje takový krásný ráno u tebe?
3: Jak vypadá ti krásný ráno u mě, no, to se nedá říkat v rádiu, až po desátý si to řekl.
2: Aha, dobře, rozumíme.
1: Takže si budeš pískat celý den.
2: Rozumíme a závidíme. Tak jdeme přivítat Davida. Davide, dobré ráno.
4: Čau, ahoj.
2: Jak se stávalo tobě?
4: Docela v pohodě, ráno jsem od večeru do školy a teď jdu do práce.
2: No tak dobrý. Tak helejte se, dneska zůstáváme pořád v maturitních otázkách, takže když budete vědět správnou odpověď, tak zakřičte vaše jméno a můžete odpovídat. Ten, kdo z vás získá nejvíc bodů, tak získá od nás vstupenky na Mezi ploty, jo?
3: To spíš nějaký otázky ze školky, já ty maturity moc nedávám.
2: No, pozdě, tak píšeme si téma na zítra. Otázky ze školky, jo? Tak. Ze školky, tak dobrý. Tak dneska ale budeme ještě pořád maturovat, takže pojďme na to.
3: Tak jdeme na to.
2: Tak, máme hodinu angličtiny a mě zajímá, jak byste vyčasovali sloveso beat.
3: Tak.
2: Beat, tak. Guma David.
1: Je otázka, co znamená vyčasovat.

0: Dovat, no, přesně tak. Máme to.
1: No, potom už to bude jednoduchý.
2: Já umím, my name is Jarda, tím končím.
0: My name is Jarda, OK. No a kdyby si řekl, já jsem Jarda?
2: I am.
0: Jarda, dobře. Jarda. Ty jsi Jarda?
2: You are Jarda.
0: Dobře, on je Jarda.
2: They are Jarda.
0: Oni jsou Jarda, dobře. Jarda. My jsme Jarda.
2: My jsme Jarda?
0: No, my jsme
2: Jarda. Ty nejste nic.
0: Tak.
2: Nevím, kde na to jsem guma. Davide, předveď se.
3: Angličtina je úplně
0: mimo
3: mě.
0: Okay. Já ti, Davide, jenom řeknu jednu věc, protože Guma se nepřihlásil o slovo a začal rovnou časovat.
2: Romana!
0: Tak přihrál bod tobě.
2: Já jsem se nepřihlásil, ty se stál.
0: Tak, dobrý.
1: Roman je rozhodčí dneska asi tak, jako včera byl rozhodčí proti Švédům, nebo respektive proti nám. Jdeme taky do hodiny dějepisů. Což si myslím, že budete opět moc rádi. A já se zeptám, kdy proběhla bitva na Bílý hoře?
3: David.
1: Davide.
3: 1860
0: říká David. Kdepak?
2: To bylo dřív.
0: To bylo dřív, přesně tak.
2: Ale nevím, kdy.
1: Střelil si
2: já
1: od boku aspoň.
0: Nevím, kdy, já jsem guma.
3: 16.
0: No, a to říkal David, ale nepřihlásil se, takže přihrál bod Gumovi, takže máme to teď 1-1.
3: A jsme to spravedliví.
0: Jsme to spravedliví.
2: Davide, tě mám rád, kamaráde.
0: Dobře, tak jo. Tak, teď máme hodinu němčiny, takže...
2: Olala.
0: Scheiße Katze, jasně, dobře. Tak, pojďte mi říct, chlapci, jak se řekne německy, dobrý den.
2: Dobrý den. Guma teda, no.
0: Tak, guma?
2: Gris Gott.
0: To je s pánem bohem.
2: Aha, dobře, tak jo. Hello.
0: Hallo.
1: Davide.
2: Hallo.
3: Guten Tag.
0: David říká guten tag, přihlásil se a má bod, že jo, je to tak.
1: Je to tak?
0: Takže, Gumo, tobě nezbyde nic jiného, než zavolat zítra zase. Zítra...
2: To mě pěkně rozhodili.
0: Zítra to bude pro tebe, protože to budou otázky ze školky, takže zítra si musí dát opravdu jako záležet, jo?
2: Dám si zítra záležet.
0: Tak jo, Gumo, přejeme ti krásný den, ať se ti daří, ať ho máš stejně úspěšný, jako jsi měl úspěšný ráno. Davide, vydrž na drátě.
3: Ano.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Roman, Dominik a společně s náma taky už Vicky ve studiu. Vicky, přejeme ti dobré ráno.
2: Krásný dobrý ráno.
1: Krásný dobrý ráno. Závidíme ti tu pozitivitu, kterou dneska máš v sobě, protože my jsme s Dominikem dneska takový úplně takový jako...
3: Nepozitivní.
2: Ne, hele, nevšimla bych si.
1: Nevšimla bys si. Dobře, tak jo. Ten byl dobrý. Ahoj, jsem Vicky a kromě divadla dělám i stand-up. Přijďte se prostě pobavit. Tak, budete mít šanci, drazí spinneři, za pár minut. Tak máme pro tebe dnešní mashup.
2: Ano, těším se.
1: Těšíš se? Co je skvělý. Na mě to působilo na začátku úplně jenom jako jedna zvuková stopa. Je potřeba říct rovnou, že jsou tam 4 kousky, které musíš jakoby odhalit. A Dominik to smíchal jako mistrovsky. Ano. Je to opravdu jako mistrovský dílo.
2: Dobře.
1: Takže, chceš ready?
2: Ty bláho, ano.
1: Tak jo, a chceme všechny 4 věci. Jinak budeš mít dneska smůlu.
2: OK, slyšela jsem tu hru.
1: Jakou?
2: Subway Surfers se jmenujou. Jo, to je ten graffiti guy, to mám ráda.
1: Už to kruto přísná.
2: Potom jsem slyšela Káru. Zráš si, Magore, stále měli mi 4 minuty.
4: Dělej, už jste tady měli mi 4 minuty, ty Magore.
2: Jo?
1: Dobrý, to je teda skvělý.
3: Jak by mohla udělat druhý díl teďka?
1: No to by mohla, no.
2: To je oblíbený.
1: Nenapadne tě, že ona vlastně, oni mají stejný vlasy spolu, oni jsou si docela podobní.
4: A mě, že máš pivo.
2: Tak. A mě, že máš pivo.
1: Ale no tak, děti, tak ještě jednou.
2: Slyším tam nějakýho zpěváčka, tralaláčka, ale vůbec jsem nepochopila melodii a nic jsem mi chtěl zaspívat.
1: Dobře. No tak jo, tak se pojďme podívat, co tady máme od spinnerů ještě.
5: Já tam slyším tuto čtvrtcová korporace, Pirás a Ferb, tak tam slyším, jak už bylo zmíněno, Jitřího Káru a to jsou byli Surfers.
1: Mm-hmm,
5: a tu čtvrtou věc na to nemůžu přijít vůbec.
1: Mm-hmm, ale Phineas a Ferb tam máme, že jo?
3: Phineas a Ferb tam máme. Tuto čtvrtcová korporace.
2: Aha, já jsem neměla Disney.
1: A pak tady máme, Pavla.
6: Ráno, tady Pavel, hele, v tom Spinmixu není tam ještě náhodou ta přiblblá výměna manželek a pak ještě Ano šéfe.
1: Tak Ano šéfe jsem tam neslyšel.
3: Ano šéfe tam není.
2: Je tam výměna.
1: Ale je tam výměna.
2: To je ten první gong. Máme 2 rodiny.
1: Viktorie 21 žije v Praze v Kobylisích.
2: Blanka 46 žije na Jižní Moravě. Vymění si kočky a psy.
1: Vydrží to 14 dní, Vicky po 24 řekla, a já jsem tady smutná, já to bez tebe nedám.
2: Jsi Romana na telefon. Doufám, že mi nanese kytku.
1: Musím teda říct, že tady tohle jsem nikdy nepochopil, jak ty lidi jako vypadnou prostě z místa, kde bydlejí třeba na 2 týdny a po druhém dni se jim takhle hystericky stejská.
2: Já si myslím, že to je, buď jsou to lidi, kteří nezažili dětské tábory, anebo potom tomu rozumím, když je tam ta mateřská láska, když opouští ty miminka. To já bych třeba neudělala. Hmm. Kdybych měla miminko, tak se nehlásím do výměny.
3: Hmm. Ale
2: nějakého 6-letého smrada, to už bych byla ráda, kdybych měla 14 dní. Ne, mamka jednou vyhrožovala, že nás přihlásí, to jsme byli ještě děti a říkala, a pak celá republika uvidí, jaký tady máte v tom pokoji bordel.
3: Tak to nás to bylo obráceně, to já jsem zase vyhrožoval mámě.
1: Že přihlásíš mámu, nebo že ty se vyměníš?
3: Že ji přihlásím do výměny manželek.
1: Okay. No tak jo, tak...
2: tak
1: jsme
2: každý rodině strašil někdo jiný.
1: Jsme na konci dnešního spinrána. Blíží se nám komunikátor z Vicky, tak jsem zvědavý, co nás dneska čeká dopoledne.
2: Hlavně nás čeká Maty a jeho spin komisař Rep. Těším se, kam dneska vyrazí a koho zkontroluje. Uh-huh. No a potom máme taky work balance. Jo? Řekneme si o work balance, protože vyšla studie, ze které vychází, že Gen Z a mileniálové vezmou radši hůř placenou práci, než aby se prostě stresovali. Takže hlavně jde o psychický zdraví po hodindu. No a potom taky řeším osvětovou akci Pomoc na dosah.
1: Panečku.
2: Tak to dneska navařím. Tak jako duševní zdraví,
3: v tom případě, nebo já nevím teda, ale...
1: Ještě jednou?
3: Že to jsem asi generace X v tom případě.
1: Jako, v jakém smyslu? Jako, že nerad pracuješ?
3: Jako nevzal hůř placenou práci teda.
1: No to asi jo. Já jsem dokonce včera četl, že generace Z odmítá nakupovat v e-shopech a že se vracejí zpátky do kamenných obchodů, protože mají rádi, když si ty věci jako osahávají a ano. Tak podobně. A to s tím duševním zdravím, to mi přijde docela vlastně jakoby sympatický krok, že to takhle mají.
2: Jo, to mi taky přijde super, jakože se prostě nesedřou z kůže.
1: Já z pozice jako prostě nadřízenýho jsem si říkal, tak koupíme dětem trampolínu, nebudeme jim platit peníze. To se pohodě.
2: Funguje to, já budu veselá, bude to dobré. Takže se zaměstnává Gen Z.
1: Tak. Koupíte trampolínu, hračky prostě a neplatíte peníze. Tak, já jsem jenom chtěl říct, že dneska nebude Anička Oravcová, protože Anička je marot, tak posíláme pozdravení do postýlky. No a teď vám ještě řekneme, jaký bude počasí.
3: No, počasí bude naprosto nádherný. Aktuálně venku teploty kolem 13 stupňů Celsia. Venku polojasno, polojasno by se mělo držet po zbytek dne a teploty by měly vysoupat ke 20.
1: Užijte si celý dnešní den, užijte si zítřek a společně se uslyšíme ve čtvrtek. Mějte se.
0: Spin Radio. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
8: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro 3x kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
9: Čau, zdraví tě Huckleberry a chtěl bych tě pozvat na premiéru graffiti videa Straight Ism v Cargo Galerii na Pražský náplavce už 30. května. Kromě videa vystoupí Hugo Tox, Adlan, Smike Money Gang, který tam křtí album Freebase, Markus Jo, křest alba Ambice Hustlera, k tomu DJs, drinky, letní vibes na lodi, 30. 5. Cargo Galerii Praha, akci podporuje Radio Spin.
10: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
11: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno. Tělo, vlasy i vousy.
10: To je Slickstyle.cz.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
12: Sedím v Barceloně, páje unikóně, písek moře, more, neptej se mě, co je.

pár dní, čo je vonku nová hra od Řezníka. Život není krásný, poslední exekuce. Okamžitě zaujala fanoušikov čierneho humoru aj old school adventúr. Kreslená point and click hra volně nadvezuje na kultovou sériu Život není krásný a hlavnou postavou je exekútor Vladimír Brehovský počas svojho posledného pracovného dňa. Už si to otestoval? Nick tento pokračuje v koncertnej šnúre a už tento piatok sa predstaví v Říčanskom Arkbare. Vyniesiete live show postavenú na novších trackoch aj známych klubových veciach.

0: zajtra. Pražská kotlářka privítá doma tempo a zápas sa odohrá od 5. popoludní. Za mňa je to všetko. Maj krásny útorkový deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Je 9 hodin, posloucháš komunikátor s Vicky.

0: Špin komisař Rep v ulicích republiky.
1: No a já už jsem přímo ve spojení s Matym. Maty, vítám tě, ahoj.
2: Čau, Vicky, to je Špin komisař Rep.
1: Tak prosím tě, jak to s tebou vypadá? Kde teďka seš a kam míříš?
2: Hele, měl jsem tady delší takovou pauzičku u benzinky OMV u Krče na jižní spojce a pomalu budu vyplouvat dál do mojí finální destinace. Takže přejedu Barrandovský most, vydám se na jih přes Chuchly a zamířím, teď už to asi můžu propálit, směrem na Zbraslav.
1: Nice, takže Zbraslav je dneska finální místo.
2: Přesně tak. Budu tam cca za půl hodinky, takže myslím, že náš posluchač Rádia Spin, který byl samozřejmě vylosovaný, už střeží uši a poslouchá, protože já ho tam hodlám zastihnout docela zanedlouho.
1: No tak skvělý, tak věřím, že posluchačka Rádia Spin už právě stříhá ušima. Mě by ještě zajímalo, prosím tě, jaký to bylo na té benzínce?
2: Hele, dal jsem si tady takovej čilík, natankoval jsem a dorazil za mnou týpeček jménem Vilda, úplně nejvíc vyčilovaný frajer, takže jsme dali fotečku, samozřejmě obdržel samolepky, taky ten gym bag, frisbíčko Rádia Spin a samozřejmě i tričko.
1: No tak bezvadný, to znamená, že spinácký věci už si rozdal a teď už se na někoho těší obrovská výhra, Tigry.
2: Přibalení Tigru, k tomu samozřejmě tričko a no, veselá nálada.
1: No tak paráda, dobře, tak teda šťastnou cestu a spojíme se, až budeš na Zbraslavi, jo? Tak
2: zatím
1: skvělý.
2: Čau.
1: Zatím ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj, no a říkám si, že samozřejmě pro Vildu a taky pro Matyho, pro všechny, kdo jsou teďko na cestě, pouštím Proud. Ať ho chytneme a rozjedeme se do dnešního dne. Rádio Spin.
0: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigru bude třeba tvůj.

0: Jirka Černá vrána, zpomal bráško, hoď tam klid. Denodenně holiday na Rádiu Spin.
1: Československá scéna Rádio Spin. It's okay, okay.

Krásný dobrý ráno, ještě jednou tě od Majku zdraví Vicky a už tady máme spolu dnešní úterý 19. května a máme tady komunikátor, to znamená, že teď je ten čas, kdy můžeš telefonovat na číslo 210 32 30 30 a nebo budu čekovat hlasovky. Máme před sebou track The Boy Is Mine a potom už je řada na tobě, tak prosím tě, pojď se mi ozvat a pojď nám tady zpříjemnit krásné úterní dopoledne. Radio Spin. Please talk to you for a minute. Sure, you know, you look kind of familiar.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou a samozřejmě treky na přání přímo podle tebe. No a já už tady mám song rovnou od dvou spinnerů.
2: Ahoj, tady Martin a Páťa. Chceme věnovat tuhle písničku Bubumu, Pepe Stav a chceme zahrát Elboje.
1: Martine, Páťo, jasnačka, mám to tady pro vás. Chtěli jste poslední slunce, tak věřím, že dneska bude šajnit dvakrát tolik. Zdravíme Kubu, Radio Spin. Yeah.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů. Nehoda je v Plzni v ulici Dráždní. Dál se přesouvám na dálnice, tady nám poskakuje D1 ve směru na Prahu v okolí Nupak. No a normálně tady čeky až 15 minut navíc. Crash je na D7 a to na 74. kilometru ve směru na Chomutov. Je tady nehoda nákladáku a silnice je dočasně uzavřená. Je to v okolí Drouškovic. Crash je taky na D11 a to na 8. kilometru ve směru na Prahu v okolí Jirny. No a nehodu čekej taky na D11 na sjezdu Exit 1 směr na Pražský městský okruh. I tady čekej menší zdržení. Teď už se přesouvám do samotné Prahy, tady máme crash na Malešický a Šťouchačka je na 5.5. směrem do centra. Čekej tady o nějakých 10 minut navíc. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej. 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku do apky. Díky.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Spin Radio.
2: Čau, tady je Filip Konvalinka, zdravím tě z Jihlavy. Chci ti jen říct, že ve čtvrtek 21. května vychází album Dvě mouchy jednou ranou, který vydáváme spolu s DJem Fatem. Je to klasický boom bap a hip-hop, přesně takovej, jaký ti chybí. Vydáváme to ve spolupráci Ty nikdy label a Avantgarda Music. Mediální partner je Radio Spin.

0: Pan komisař Rep v ulicích republiky.
1: No a mě se právě teď dovolal náš spin komisař Rep Maty. No a vypadá to, že to znamená, že našel našeho dalšího spinera. Halo, halo, slyšíme se, Maty?
2: Čau, čau, Vicky, právě už jsem tady na Zbraslavě, máme tady vítěze a hele, já jsem to měl hrozně jednoduchý, protože jsem jel jenom kolem autoservisu, hrál tady spin na plný pecky, takže jako dneska jsem to měl fakt mega easy.
1: No tak to je úplná pecka, to znamená, že ty jsi šel opravdu přímo po sluchu.
2: Přesně tak, šel jsem po sluchu, takže už jsem tady našel Radka, který vyhrál, taky samozřejmě kolegu Majka a krásnou autodílnu a autoservis.
1: Pecka, no tak Radku, gratuluju!
2: Ahoj, děkuju, děkuju!
1: Čau, čau, zdravím Majka!
2: Čau, čau,
1: je Majku, hele. Majku? Je taky, nebo jak?
2: Majka kousek opodál.
1: Okay. Zdravím, zdravím. Ježiš, no tak to je úplná paráda. To znamená, že teda tajgry jsou rozdaný?
2: Hele, jsou a už mám jeden odevřené a už si dávám.
1: No tak bezvadný. No a prosím tě, to mi ještě pověz, jak často nás posloucháš?
2: No každý den od rána do 6.
1: To je parádní, to znamená, že fakt jako od 6 do 6 jedeš si.
2: Jo, a potom ještě, když sedneme do auta a jedeme, tak v autě znova.
1: No tak to je úplná paráda. No to znamená, že ty seš úplně repu znalej nejvíc, tak by mě zajímalo, co nejradši na rádiu Spin posloucháš.
2: Hele, mám toho hodně, ale většinou Separa.
1: Separa? A co třeba takhle od Separa?
2: Hele, dneska by se hodil ten Sunset.
1: Sunset, no tak to je úplná paráda, je pravda, že slunce nám krásně svítí, to znamená, že Sunset tady pro tebe samozřejmě mám připravený jako pro našeho vítěze, který takhle úplně skvěle poslouchá naše rádio. No a ty, jestli bys se nám ještě teda pochlubil svojí výhrou, máš ty tajgry a dostal si i tričko?
2: Trička mám.
1: No úplný všechno. Parádní, no a jaký máš barvy?
2: Hele, černý.
1: Máš černý?
2: Černý okay. S modrým.
1: No ale tak to je dobrý. Takže modrá dobrá a černá taky. Jsou to tvoje barvy?
2: Jo, určitě.
1: OK. No to by mě zajímalo takhle, když jsi v tom autoservisu, jestli se u toho jako zašpiníte, nebo jestli je to čistá práce?
2: No, moc čistá ne. Zrovna dneska je to takový ošpinavější práce, no.
1: A, jasně. No to znamená, že úplně ideálka, když má člověk černý tričko, ono se to na tom nepozná.
2: Ne, tohle ničit nebudu.
1: Jo, OK, takže sváteční. No dobře, tak díky moc, díky, že jste se přihlásili do našeho spin komisaře Repa Matyho. No a že vás tady Maty takhle našel, že jste ho donavigovali hned takhle od takzvaně od brány, bych řekla. A já vám přeju krásný den, mám pro vás připravenýho Separa, Sunset, ať se vám pěkně maká, ať se můžete pořádně nakopnout energií společně s Tigrem. No a Maty, loučíme se.
2: Loučíme se, dneska máme splněno, myslím si, že to bylo úspěšný, tajgry rozdány, trička rozdány a myslím, že se to chlapi tady s těma tajgrama pořádně užijou, takže já se loučím, vracím slovo zpátky do studia a spin komisař Rep zase příští týden, tak čau.
1: Tak čau a já už pouštím Radio Spin.
0: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz. A balíček tajgrů bude třeba tvůj.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou a taky komunikátor, to znamená, že i v příští hoďce rozhodně neváhej a zavolej si o svůj track, a to na čísle 210 32 30 30 a nebo mi posílej hlasovku do apky. No a já už musím říct, že mám obrovskou radost, protože Maty v téhletý hoďce už stačil najít našeho spinera Jardu, který právě teďkon užívá už ceny od Tigru, protože je samozřejmě věrným posluchačem našeho rádia Spin. No tak jsem zvědavá, kdo to bude příště, pokud se chceš přihlásit a samozřejmě vyzkoušet, jak dobrý seš náš posluchač a jestli tě Maty najde jenom podle sluchu, stejně jako tady kluky z autoservisu, tak se přihlaš na program@radiospin.cz, napíšeš nám jméno, příjmení, telefon a hlavně adresu, kde Radio Spin dopoledne posloucháš, ať tě taky náš Spin komisař Rep může pořádně najít. No a teď už se přesuneme k tématu na další hoďku. Tak prosím tě, bude to takový kontroverzní, bych řekla, protože tady máme takovou tu pravdu, kdy se přikloníš buď na jednu nebo druhou stranu. Je tady takový zajímavý statement, když vezmeš na party nějaký pohoštění, jako přineseš jako host, ať už jsou to chipsy a nebo třeba nějaká flaška, no tak když se to na té party nesní nebo nevypije, tak, že by si zase vzal tu flašku zpět, to znamená, že bys byl jako fakt špatný host. Jo, tak teď by mě zajímalo, když někam přijdete, něco přinesete a nesní se to, berete si to zpátky domů, jakože víš co, druhý den k obědu, jak když najdeš, nebo a nebo ne. Ale dávej vědět, v příští hoďce tohle to pořádně probereme. Teď ještě počasí. Dáváme počasíčko, no momentálně máme v Praze 14 stupňů Celsia a polojasno, ve zbytku republiky tak nějak podobně, s tím, že dneska bude až kolem 22 stupňů, s tím, že v Praze rozhodně sprchne, no a ve zbytku republiky to bude takové všelijaké, někde tak nějak na jihu nám lehce sprchne, ve zbytku republiky to vypadá, že bude převážně slunečno.
1: Spin Radio.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Radio Spin Dash Double. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty

Jsme všichni dospělí a tak s bráchou na koleji stírám rosu a pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou, včetně pohledů od lidí, kteří už odešli odsud.

0: nesměla vidět jedna důchodkyně, která je natočila a potom naprášila.
1: Babka za to, že naprášila tenhle ten pár, dostala voucher na nákup, no a pár z obchodu vyvezli fízláci.
0: No a my jsme po vás dneska chtěli ten správný titulek k tomuhle případu.
1: Který by se stal clickbaitem?
2: Dánská babička zastavila zloděje pomocí moderní technologie.
1: Nezní to špatně, ale zní to tak jako seriózně. Chceme víc bulvárku.
3: Dánská důchodkyně získala práci ostrahy supermarketu díky své akčnosti.
0: Tak na tohle to bych teda kliknul hnedka. Chtěl bych vidět babku v uniformě s obuškem a taky s taserem v ruce.
1: OK. Nezní to špatně, ale musím se ti přiznat, že já bych nejspíš kliknul na tohle.
4: Já bych zkusil něco jako důchodkyně v dánském obchodě nahlásila kvasinky.
0: No to seš teda pěkně nechutnej.
1: Já to Matěj vymyslel.
0: Užijte si den a zítra se slyšíme zase ve Spin ránu. Čus.

jmenuje Vicky a já už tady mám tvrzení pro tuhle hodinu. Tvrzení zní, když přijdeš na party a doneseš něco k jídlu nebo pití a během akce se to neskonzumuje a ty si to zas nabalíš zpátky domů, seš hroznej host. Tak jo, já musím říct, že s tímhle tvrzením absolutně nesouhlasím, protože kámoška pořádala house party, no a já vzala bramburky a flašku, no a ta flaška padla tak z půlky, jo, tak si říkám, otevřenou láhev samozřejmě nechám na místě, tu domů neberu, ale ty chipsy, ty se ani nenačly. Byly tady pro všechny, nikdo se jich nedotkl, no tak si říkám, proč si je nevzít, když vím, že je ocením nejvíc. Ale takhle, já to měla bez většího morálního dilematu, protože kámoška řekla, že by se to u ní stejně nesnědlo, takže co nepadlo v rámci party, ať si všichni rozeberou, ale stejně si říkám, že bejt na kamarádský party, kam donesu dort a sní se jen půlka, tak chci druhou půlku dortu zpátky i z drobky, protože tohle, to nejsou žádný dárky pro hostitele, teda podle mě, ale tohle jsem koupila pro tu party, pro ty ostatní lidi. No a party skončila, takže chci svoji půlku dortu domů. Tak ty by mě zajímalo, jak seš na tom ty, spinnere. Souhlasíš s tvrzením, anebo ne? Dávej mi vědět, zavolej 210 32 30 30, anebo pošli hlasovku Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: aplikace. Vicky tady s tebou, posloucháš Tracky na přání, no a já tady mám taky téma dnešní hoďky, což je tvrzení, když přijdeš na párty a doneseš něco k jídlu nebo k pití a během akce se to neskonzumuje a ty si to zabalíš zpátky domů, tak seš hroznej host. Tak teď mě zajímá, co si o tom myslíš ty, dávej mi rozhodně vědět, zavolej nebo pošli hlasovku, já totiž s tímhle tvrzením zásadně nesouhlasím. No a na to už tady reagoval Roman.
1: Vicky, já říkám jednoznačně, ne, co doneseš na párty, zůstane na párty, že ty to takový ztratný, že to pak dá domů, ne? Nebo...
0: Víš co, já musím říct, Romane, že jediný, co je za mě trapný na párty, je to nedojedené jídlo, co zůstane na stole a potom zavazí právě hostiteli v úklidu druhý den, takže za mě stále jsem za tvrzením, že vlastně ano, co se nesní, to si nabalit zpátky domů. Každopádně ty se mi ozývej a dávej vědět. Díky, Romane, za tvoji hlasovku a teď už si dáme track na přání. Milane, co to bude?
2: Čau, Vicky, tady Milan. Prosím tě, pust tam pro mě a pro všechny, co jsou teďka za volantem Methodmana, Redmana, Derek Wilder a tím to trošku nalije energii do žil všem, co řídí a mějte se, peace.
0: Díky, Milané, tak jo, tak pro všechny, ať si doplní palivo, dáváme Methodmana, Radio Spin, užívej.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou a taky téma dnešní hočky, tvrzení, když přijdeš na párty a doneseš něco k jídlu nebo k pití a během akce se to neskonzumuje, no a ty si to zas nabalíš zpátky domů, tak seš hroznej host. No a já už tady mám teďkon vzkaz od Tomáše. Na jaký straně barikády seš, protože já s tímhle zásadně nesouhlasím.
1: Hele, já to mám úplně jednoduše, pokud se k tomu nikdo nehlásí, zůstane to tam, tak si to beru domů a nikoho se neptám. Když to tam zůstává, tak jako proč se někoho ptát?
0: Hele, přesně, já si říkám, že u toho se pozná prostě, kdo je znalej párty. Protože tak pak jasný. Druhý den je tam hrozný nepořádek. Pak se to všechno vyhazuje hromadně. Takhle zachráníš ještě spoustu věcí.
1: Víš, jak se to říká, kdo zaváhá, nežere.
0: Přesně tak. A tohle to bych nechala tesat. A u toho ještě ke všemu zachraňuješ planetu. No nic, jdeme na dopravu. Díky moc, Tomáši. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, tak nehoda je v Ostravě v ulici Výškovická. Dál se přesouvám na dálnice, tady je nehoda na D11 na 8. kilometru ve směru na Prahu. Je tady v sobě hned několik aut, záchranné složky už jsou na místě, je to v okolí Nehvist. No a teď už se přesouvám do Prahy, tady je crash na Radlický, taky v ulici k Žižkovu a stále máme nehodu a zdržení na Malešický. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a volej. 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
3: Letím do cizích pokojů plných nočních můr. Oni jsou vzhůru, zatímco jejich původci spějí. Možná si v sobě mohl krotit kreaturu a nemlátit kluka. Možná by teď nechtěl strachy blejt. Možná vám přišlo vtipný šikanovat v kruhu přátel spolužáka kvůli tomu, že byl podle vás jinej. Možná by teď nemusel na tramvá za čnůru. Možná, že se jenom nechtěl zkamarádit s každým debilem. Možná ta holka chtěla jenom jít ven. Možná nečekala, že jí znásilníš kvůli tomu, že se fajn oblíkne. Možná chtěla někdy dítě, šťastně žít. Možná si smyslel, že se přitom fakt bavíte. Možná ten týpek nečekal ten výstřel. Možná jsi nečekal, že když ho budeš okrást, tak ukončíš jeho příběh. Možná ho teď vyhlížejí rodiče z okna a čekají, až přijde. Možná, že jsi ustihl utratit jeho peníze. Možná, že ta rodina chtěla jet jen na výlet. Možná nečekali to, že do nich autem vlítneš. Možná jsi neměla pít, možná jsi měla žízeň. Možná jsi jim zničila život a sobě víkend. Možná jsi neměl dětem říkat, nic neumíte. Možná chtěli kreslit, tancovat. Možná, že si nevěří teď. Možná, že si týpek. Možná tvoje dětství bylo taky plný těch debilních vítek. Možná, že jsem střítek z pohádek. Možná výkvět, fantazie těch repových dítek. Víte, možná nejsem real páč, neselím ty tila kytek. Možná jsem jen obyčejný člověk, vítej. Možná jsem jen táta, který dříme. Možná bych byl ztracený, kdybych sám sebe neobjevil v rýmech. Možná mezi náma žijou miliony příšer. A dost možná jejich útok nepřijde ze skříně.
4: Pošlám něco jinýho, prosím, Spine.
5: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky, tady s tebou pokračujeme ve trecích na přání, no ale taky hlavně v tématu dnešní hoďky. Mám tady totiž úplně tvrzení, který bych řekla, že je opravdu kontroverzní a jednoduše není na to odpověď, že by se na ní shodli všichni. To tvrzení zní, když přijdeš na párty a doneseš něco k jídlu nebo k pití a během akce se to neskonzumuje a ty si to zas nabalíš zpátky domů, tak seš hroznej host. No, já s tím teda nesouhlasím a říkám ti, že jestli tam donesu ten dort a sní se jenom půlka, opravdu si to vyberu do posledního drobku a vezmu si to domů, nenechám to přece tam. No a podobně to má tady taky Baru. A Rada?
2: Ahoj, Vicky. No hele, kdybych na tu party něco donesla, pak by se to nespapalo, tak bych si to asi pak vzala domů.
1: Tak to máme stejně. No a co tady Lukáš, ten se vymezil.
3: Ahoj, čus, to je Lukáš. Ale prosím tě, když takhle jdu někam na party, na nějakou akci, někam na privát, tak když něco přinesu, tak to tam nechám, pač jako zase ten hostitel to může použít na příště, že jo, než to tahá domů.
1: OK, to je praktický, seš prostě správňák, Lukáši. Každopádně Jirka tomu tady nasadil korunu.
4: Čágo, Vicky, zřejmě chodíš na špatný party, protože z party se nic domů nenosí. Na party se sedí, dokud se všechno nesežere a nevychlastá. Takže tak, a jestli můžeš, PTKčko, klidně něco staršího, nabij mi ten smouk nebo krvácej na

0: tak něco bys to mohla najít. Děkuju, čau, čau.
1: Čau, čau, Jirko. Teda musím říct, že ty jsi byl přesně ten pan učitel, který rozesadil ty děti v těch dvou táborech a byl jako, děcka, nehádejte se, máte u toho zůstat do té doby, dokud nedojíte, nehnete se od stolu. No a teď už ti k tomu dávám, nabij mi ten smouk. Radio Spin, užívej.

0: Sloukáš Rádio Spiny, Vicky tady s tebou a taky komunikátor. V téhle hoďce jsme teda měli velmi kontroverzní tvrzení a máme tady ještě posledního korespondenta Davida. Tak co ty a party?
1: Tak čau, tady David. Hele, určitě z party, když se s něčím dělám a nikdo to tam nejí nebo prostě nepije, tak fuck you lidi, já beru si to hezky domů. Hezky česky s tohle hudou a nejlepší je, když ještě se nažuníkám a flašku, kterou jsem dal třeba, tak mi potom pešák vrazí, abych si ještě dojel na cestě domů, tak to jako taky jako mám rád.
0: Takže Davide, jednoduše heslo, co si navaříš, to si taky sníš a co si nakoupíš, tak to vypiješ až do dna. Tomu teda říkám prvotřídní servis, taková chodníková, chodníčková chuťovka, bych tak nějak řekla, to mě naučili v Plzni. Každopádně díky moc, že jsi se ještě ozval. Vypadá to, že opravdu tohle to tvrzení, který jsem tady dneska říkala, což je, když přijdeš na party a doneseš něco k jídlu nebo k pití a během akce se to neskonzumuje a ty si to zas nabalíš zpátky domů, tak seš hrozný host, tak tohle tvrzení se vlastně většinově nesetkalo s pochopením. Jednoduše, většina korespondentů tady na rádiu Spin vezme, co vidí na stole, zabalí si to a má zítra snídani, svačinu, oběd, druhou svačinu i večeři. A tak se mi to líbí. Jen tak dál. Dáme si počasí. Koukáme na to, jak je venku. Máme tady momentálně 16 stupňů Celsia v Praze a vlastně převážně jasno, ve zbytku republiky kolem 13. Dnešní maxima budou na 22 stupních v Praze, kde očekáváme deště. Ve zbytku republiky by mělo být taky kolem nějakých 20, s tím, že na jihu by mělo sprchnout a potom v Libereckém by měly být taky slabý přehánky. Ve zbytku republiky se můžeme těšit na slunce. Jíhá! Spin Radio.

0: května v iStores v Šantovce.
1: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
0: Radio Spin.

0: jsme Radio Spin.
1: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Spin. Československý underground.

Už je to pár dní, čo je vonku nová hra od Řezníka. Život není krásný, poslední exekuce. Okamžitě zaujala fanoušikov čierneho humoru aj old school adventúr. Kreslená point and click hra volně nadvezuje na kultovou sériu Život není krásný a hlavnou postavou je exekútor Vladimír Brehovský počas svojho posledného pracovného dňa. Už si to otestoval? Nick tento pokračuje v koncertnej šnúre a už tento piatok sa predstaví v Říčanskom Arkbare. Prinesiete live show postavenú na novších trackoch aj známych klubových veciach. Koncert

Ladíš Radio Spin, u Majku s tebou Vicky, no a jdeme probrat work balance. Vyšla studie, která říká, že 82% mileniálů a Gen Z dbá o svoji psychickou pohodu. Jsou ready vzít hůř placenou práci, pokud to pro ně znamená menší stresovou zátěž. No tak osobně jako zástupce Gen Z s tím souhlasím, prostě než mordovat se na nějaký vysoký pozici a tahat si práci domů a já nevím, plakat po nocích do polštáře, tak víš co, tak to bych radši byla zmrzlinářka. Rozdávala bych radost, lidi kolem zmrzky jsou vždycky veselí. No a co teda vím jistě by bylo, že by to byla točená zmrzlina, žádná kopečková, jo, být furt předkloněná v mrazáku, z toho bolí záda, to už jsem si vyzkoušela, takže dělala bych točenou a to i za cenu toho, že dostanu míň v budce na koupáku, než kdybych servírovala nějakou fancy šmenci zmrzku kopečkovou někde na Staromáku. Jednoduše, nechala bych tesat, peníze budou, my nebudeme. No a teď by mě zajímalo, jak to máš hozený ty s tím work balancem. Jedeš hodně jako na tu kariéru a nebo máš takový jako klidnější tempo a spíš chceš mít třeba čas i nějaký volnej odpoledne, prostě taky se projít po sluníčku a tak. Hele, dávej mi vědět, zajímá mě, jak to máš hozený ty, schválně, jestli seš generace Gen Z nebo Millennial, anebo ještě jiná generace, dávej mi vědět, 210, 32, 30, 30, anebo mi pošli hlasovku, díky za to.

0: Spin.
1: A pokračujeme dál v trecích napsání. Já už tady mám teď na drátě Štrúdla. Čau, Štrúdle.
2: Čau.
1: Prosím tě, já mám tady téma hoďky, ve kterém řeším, že většina Gen Z a mileniálů jsou ochotní vzít vlastně hůř placenou práci, hlavně, aby byli psychicky v pohodě. Prostě jde o to, že nemít žádný stres. Hlavně tu pohodu, nehnat se. Jak to máš nastavený ty? Grindíš nebo spíš pohoda?
2: Jak jsem říkal, já jsem vzdal funkci vedoucího a šel jsem dělat lopatu k asfaltu, ale když to tak řeknu, menší stres a v podstatě ještě lepší peníze, takže já jsem spokojený.
1: Takže je úplná paráda, Štrúdle, já musím říct, že ty máš úplně win-win situation prostě. Je to výhra na všechny strany.
2: Jo, jak říkáš.
1: No tak to je úplná jako paráda.
2: Někdo to může mít nastavený tak, že prostě on byl za penězma, ale pak je to prostě na palici, ale někdo to má nastavený jinak.
1: Jasně, prostě neodsuzuješ, necháváš žít, ale ty seš takhle spokojený.
2: Přesně tak.
1: No tak to je úplná paráda, já to fakt cením a osobně jsem taky proto prostě být v té práci tak, aby to stále byla spíš jako zábava a pohoda a ne zas takovej stres, že se člověk pak nevyspí, no. Takže díky, že jsi se takhle podělil, no a teď už co si necháš zahrát?
2: Prosím tě, už tam Black in Yellow od Wiz Khalifa pro všechny spinnery, kteří zrovna poslouchají v autě, v práci, kdekoliv, to taky pro tebe.
1: Dobře, dobře, mám to tady, OK, tak ať jde práce a já pouštím, měj se krásně, Štrúdle, čau.
2: Tak jo, díky, mějte se, čau.
1: Ahoj, Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, tak nehoda je v Plzni v ulici Klatovská třída. Dál se přesouvám na dálnice, tady je nehoda na D1 na 194. kilometru ve směru na Ostravu. Je tady nehoda nákladňáku a je to v okolí Brna v jihu. No a kreš je taky na D2 a to na 2. kilometru ve směru na Brno, to znamená na výjezdu z Prahy, je tady nehoda v Modřicích. Jinak, co se týče Prahy, tak tady máme kreš na Chodovské pod jižní spojkou. Je tady obousměrně momentálně přerušený provoz a to až do 12.23. To znamená do 12:30 odpoledne je tady v sobě autobus a tramvaj. Nehoda je taky na Evropský a to na úrovni nádrže Džbán směrem z centra je tady osobák na střeše. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a volej 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jinýho, prosím, Spin.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v repu.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Pokračujeme dál v trecích na přání, no a já už tady mám jeden vzkaz od Tomáše.
1: Čau, tady Tomáš, vybral jsem si od protivy Guess Who's Back, bude to tady pro všechny hradecký, co pár uznali.
0: Dobře, dobře, díky moc za vzkaz, no Tomáši, a dávám Guess Who's Back, vzpomínáme, Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin s Vicky, no a tuhle hoďku jsme tady měli takový well-being téma, bych měla říct, protože vlastně jde o to, že Gen Z a mileniálové radši vezmou hůř placenou práci za cenu toho, že pak budou mít ale klid, že budou v pohodě a nebudou na sebe mít třeba takový nárok, tím pádem takovej stres, protože dnešní doba je stresová i bez toho, aniž bychom se ještě stresovali dál v práci. No a někdy se může stát, že člověku začne být psychicky špatně a už nepomáhá ani klidná práce, ani hudba v uších. No a já bych chtěla dát velký shoutout o světový kampani Pomoc na dosah. Já jsem se o tom dneska dozvěděla, přijde mi to jako úplně skvělý koncept. V Praze od pondělí totiž jezdí sanitka a jsem ráda, že normalizuje, že jednoduše může si pro tebe přijet sanitka, a to nejen když máš zlomenou nohu, která je vidět a fakt to bolí, ale taková zlomená duše taky jako bolí a přitom není vidět, jo, takže to je za mě úplná paráda, že i tady v České republice už máme takovýhle kampaně. Jo, a mimochodem 21. května Poliklinika Zelený pruh otevře první akutní psychiatrickou ambulanci pro děti a dorost. To mi přijde taky úplně parádní, protože si myslím, že furt je na všechny větší a větší tlak a teď jako my už jsme trochu starší, že jo, máme trochu tvrdší, dejme tomu tu skořápku a někdy taky ne, ale co teprve ty děti, na který se to všechny sype. Takže jsem ráda, že i když je dnešní doba náročná, tak hlavní a důležitý je, to je takový moje poselství tady, myslí na své psychické zdraví, no a když ti není hej, tak si řekni o pomoc. Díky za to. No a teď už se přesouváme na poslední hoďku komunikátorů, kde probereme tady nějaký tipy, kam vyrazit na koncerty. 5-8G nás bude čekat. Teď ještě počasí. Koukám na to, jak máme venku. Máme momentálně 16 stupňů Celsia a polojasno, ve zbytku republiky kolem 18 stupňů, jinak v Praze 22 stupňů odpoledne a bude lejt jako z konve. Ve zbytku republiky bude kolem 20, no a čekej místy přehánky. Většinově doufám sluníčko. Když se ještě podívám na zítřek, tak tam už to vypadá slibně všude, bude kolem zase 22 stupňů, ale už žádný přehánky. Paráda, paráda.
1: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
3: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno. Tělo, vlasy i vousy.
2: To je Slickstyle.cz.
4: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosazními doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
5: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
7: Radio Spin. Československý

Scream. Wow, Radio Spin, Vicky tady s tebou. A já se tady teďkon vykřikuju taky svým štěstím, protože tady pro tebe mám tip na akci. Už jsme totiž za půlkou května, je to tak? Já jsem taky trochu v šoku, ale už je 19. Takže hleďme vpřed a 4. června, to už je za chvilku, tu mám super event v Plzni. Proběhne tam grand opening letní sezóny na Radbuzské náplavce na Trojmostí. No a z rapový scény v Plzni vystoupí jihlavský trio 58G. Dělám jen, co mě baví. Doktor to mega baví, znáš. No a DJ set tam bude mít Idea z labelu Ty nikdy. No a taky Akira a jeho drum and bass set. Takže za mě to Plzeň mega rozjede. Jo a mimochodem je to za DAX. Takže tohle zní vážně skvěle. 4. 6. na Radbuzský náplavce. Já tam teda doplavu. Radio Spin.

0: Spin.
1: Další várka tracků na přání, no a já už tady mám dalšího spinera.
2: Já jsem Martin a vybral jsem si Hard Rico písničku, tu novou Sport, a je to pro mýho kamaráda, který je se mnou v práci, parťák.
1: Jasnačka, Martine, dávám tady můj Sport pro tebe, pro kámoše, ať vám to jde v práci, ať jde pěkně dříví od ruky, ať lítají třísky, Radio Spin.
3: Viki, pojď to na tom Spinu rozpálit, pojď.
0: Ladíš Radio Spin
4: a komunikátor s Viki.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou se přesouvám na dálnice. Tady je nehoda na D48 na 7. kilometru ve směru na Frýdek Místek. Je to tady uzavřený, je tady nehoda přímo v úseku práce a je to v okolí Jeseníku nad Odrou. Nehoda je taky na D11, a to na 65. kilometru ve směru na Hradec Králové. Je tady hromadná nehoda v okolí Klamoše. Teď už se přesouvám do Prahy, tady máme crash na Brněnský při nájezdu z Opatovský směrem do centra. No a nehoda je na ulici Chodovská pod jižní spojkou. Je tady obousměrně zastavený provoz a omezení, a to kvůli tomu, že se tady srazil autobus s tramvají. Momentálně je hlášených 10 až 15 zraněných a Praha aktivovala traumaplán. Crash je taky na Evropský na úrovni nádrže Džbán směrem z centra. Osobní vozidlo je tady na střeše. No a nehodu hlásí ulice Buštěhradská a Vrchlického. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info o dění na silnicích, tak neváhej a volej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
1: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.

0: Spin.
1: A máme tady poslední track na přání. No a ještě předtím, než dám slovo Tomášovi, tak tady mám Petra. Taky jste si dneska říkali, co se děje, neslyšíme Petra v éteru, ani ráno, ani u mě. Hele, já už jsem začínala mít o Petra vážně starost, ale naštěstí Petr se před chviličkou dovolal. Tak co se stalo, Petře?
2: Trikářem, tak protože já mám to v autě to rádio vestavěný, tak mi celý ten panílek vytáhl ven a zaplať pámu, tam byl jenom kablík.
1: Petře, ty jsi byl celý dopoledne bez rádia.
2: Od šesti
1: od rána doteď.
2: V šest deset to udělalo blik a rádio přestalo jít úplně.
1: Ježišmarja.
2: V tom autě, jak je to ticho, víš, říkám, no tyhle, to bylo strašné.
1: To je mě tě hrozně líto teda. Já jsem si říkala, hele, Petrovi se něco stalo. Petře, tebe, když neslyším v éteru, tebe omlouvá jenom smrt. Sorry.
2: Já tam na ten servis šel, má na to takový speciální háčky, aby to vestavený rádio vytáhl, jinak to vytáhl. Říkala, ty vole, ty to máš vypadnutý kabílek. Říkám, to bych se z toho po...
1: No, to bych se z toho po... Hele, díky Petře, jsem hlavně ráda, že jsi se ozval, že jsi v pořádku. Rádio už zase naladěný na 96,2 FM, rádio Spin, jedeme dál. No a... Těším se, že se nám zase ozveš zítra. No a teď to bude tady pro Tomáše, co si necháš zahrát.
3: Čau, tady Tomáš, já bych chtěl zahrát Maniak Lidem a bude to pro všichni, co poslouchají a co krásí pro tebe do studia.
1: Díky moc, Tomáši, no a samozřejmě, Petře, Street Dance je taky pro tebe, protože dneska si kolem toho auta, kolem toho nefunkčního rádia hodně tančil. Rádio Spin.

0: Čau Vicky, čau Spineři.
1: Úplně jsme to rozjeli normálně, can't hold us, vyloženě.
0: Yes, yes.
1: Plná pecka, tak doufám, že jste si taky pořádně teďko zaspívali v autě. No, prosím tě, Jirko, my tady máme hned několik věcí, které tady spolu musíme vyřešit.
2: Ano.
1: První, tady mám tvrzení, který jsem probírala se Spinerama. Když přijdeš na párty a donesíš něco k jídlu nebo pití a během akce se to neskonzumuje a ty si to zase nabalíš zpátky domů, tak seš hroznej host. Souhlasíš s tímhle tvrzením anebo ne?
2: Já vlastně asi souhlasím, jo, souhlasím.
1: Jo? Okay,
2: já když něco přinesu, tak si to rozhodně pryč neberu. Na druhou stranu, když já jsem ten hostitel, což často nebejvá, musím teda říct, tak vlastně, když si někdo něco odnese, třeba půlku dortu, tak mi to vlastně nevadí.
1: Nevadí ti to. Mm-mm. Ty je dobře, že to říkáš, to znamená, že až půjdu k tobě na party, tak věz, že asi ten zbytek toho dortu vezmu, tu půlku. I ty drobky, jo.
2: Já, aby se nemuselo vůbec dojít k tady jako trapný situaci, tak já vždycky to všechno, co se přinese, tak se snažím skonzumovat co nejrychlejc, aby prostě nic nezbylo.
1: Tomu úplně rozumím, protože já tady teda musím říct, že mám další akci a to tady mám ještě Romana.
3: Ahoj, tady je Roman. Hele, ideální stav podle mě jít na party s tuzemákem a odnést si domů Jacka. Ne, dělám si srandu. Já jsem asi nikdy nic z party neodnes, ale myslím si, že záleží na situaci a typu party. Takže mějte se hezky a zdravím.
1: Díky, Romane, já teda musím říct, že vlastně tohle je docela vtipný. Vlastně ještě jako upgrade note, víš, že jako...
2: Já jsem čekal jako všechno, co se stane s tím, když přijdeš s tuzemákem na party, ale to, že to skončí takhle, to jsem si fakt netipoval.
1: To je výborný, ještě i výměny obchod tady může probíhat. No a potom jsme ještě rychle probrali Gen Z a mileniály, kteří momentálně upřednostňují takovej jako v pohodě job za méně peněz, hlavně okay, když je to klídek. Souhlasíš s tím jako zástupce generace mileniály?
2: Já jsem mileniál, já nemám vůbec přehled v generacích.
1: Já už tě pasovala jsem tě tady.
2: Hele, tím, že jsem tady, takže vlastně asi jo, souhlasím.
1: Yes, hele, tady když se podívám, tak mám třeba ještě Martyho, který se k tomu vyjádřil.
4: Ahoj Vicky, tady Marty, já jsem z Genu Y a dělal jsem ve fabrice. To se ve stresu non-stop, a když máš vedoucí pozici a dostaneš některého adepta, to je bomba stres. No a teďkon jsem u soukromníka. A kolikrát aby nebyla nuda, tak stresuju já jeho. A když už tak pořádně, ať je krásně červený, já jsem pak můžu jenom smát. Ha.
1: To je pěkný.
2: Tak já si myslím, že ještě je tak jedna, dvě generace a budeme tady všichni jenom chillovat už.
1: Přesně tak, to znamená, že za chvilku tady bude velký, těžký chill. A teďkon už samozřejmě budeš pokračovat ve Spin Extra s Jirkou. Co nás čeká, prosím tě?
2: My se podíváme, znáš bábu pod kořenem?
1: No jasně.
2: Tak my se podíváme na jednoho týpka, který asi ne úplně chtíc udělal rekonstrukci tohohle jejího počinu.
1: Jdeme na repeat, ale tentokrát v dědečkovském vydání.
2: Tak, je to asi tak.
1: No. Zahřívala mě teplá moč. No, jo, tohle všechno tam bude?
2: To, taková reportáž s ním nevznikla, ale byl tam 3 dny, tak předpokládám, že to asi nedržel celou
1: chudák
2: dobu.
1: Chudák pán. No ale dobře.
2: Žije.
1: Dobrý, je, žije.
2: Žije.
1: A ty nám dáš vědět, jak to s ním dopadlo. OK. No tak v tom případě máme se na co těšit ve Spin Extra. Potom ještě pak bude chill na spinu.
2: Je to tak.
1: Mára už je prostě stylovej.
2: Ten už je z jiný generace úplně.
1: Je jiný generace. A už ti řeknu jenom počasí. Máme krásný počasí venku, bych řekla teďka. Momentálně v Praze kolem nějakých 17 stupňů Celsia a polojasno, ale odpolední teploty vystoupají až na 22. Sice nám možná trošku sprchne, ale co se týče zítřejšího počasí, tak tam už je nám slíbeno dokonce jenom sluníčko.
2: No tak snad se sliby dodržej.
1: Já taky doufám, ty užívej ještě dnešního dne a dalšího Rádia Spin. No a já se budu těšit zase zítra. Ahoj.
5: Spin Radio.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu, kde

0: bílým, potáni si more na to, že se nikdy nezmění vem Johnny. Autanec, autanec, autanec, autanec na rádiu Spin.
1: Československá scéna, rádio Spin.
2: Každý den je voden mín, každý den je voden mín, každý den je voden.

Přeju ti příjemný úterní odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Mikem je tady s tebou Jirka, já tě vítám opět u pořadu Spin Extra. Hned ze začátku tak musím probrat ten včerejší hokej, vy co jste koukali a chtěli jste jít třeba brzo spát, tak asi vás hokejisti moc nepotěšili, protože to snad byl nejdelší zápas, který jsem kdy viděl, ale byl to fakt našlapaný zápas. V první třetině jsme získali hned 3brankovej náskok, Švédové potom postupně tak jako snižovali, všechny teda góly, co dali, tak dali v přesilovce. Nakonec jsme ale ubránili a vyhráli jsme 4-3. Opravdu to bylo ale o nervy, jak tam řekl taky Záruba v jednu chvíli, nic pro kardiaky. Další zápas ten nás čeká zase zítra, a to proti Itálii, tak snad to bude vypadat jak ten včerejší hokej a ne jak ten hokej se Slovinskem. Každopádně my dneska, jak už jsem tady naznačoval, probereme Bábu pod kořenem a jednoho pána, který se to tak snažil jako replikovat. Mimo to tady mám připravenou taky hádanku 3 v jednom, kterou si dáme za hodinku, tam opět potrápím tvojí mozkovnu, no a po celý odpoledne taky budu hrát přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky, a to třeba pomocí mobilní aplikace Rádia Spin. Tak jo, budu se těšit, jaký bangry tady od tebe dostanu, no a my už to můžeme odpálit, Spin Extra s Jirkou startuje právě teď, jdeme si to užít.

0: na rádiu Spin.
1: Dánský pár si takhle vyrazil na nákup.
2: Nákupní košík narval po okraji věcma.
1: No a pak došel k samoobslužní pokladně a skoro zapomněl na to, že to není dánský pár a choval se jako český pár. Zaplatil totiž pouze jedny jediný kvasnice.
2: To by to ale nesměla vidět jedna důchodkyně, která je natočila a potom naprášila.
1: Babka za to, že naprášila tenhle ten pár, dostala voucher na nákup, no a pár z obchodu vyvezli fízláci.
2: No a my jsme po vás dneska chtěli ten správný titulek k tomuhle případu,
1: který by se stal clickbaitem.
3: Dánská babička zastavila zloděje pomocí moderní technologie.
1: Nezní to špatně, ale zní to tak jako seriózně. Chceme víc bulvárku.
4: Dánská důchodkyně získala práci ostrahy supermarketu díky své
2: akčnosti. Tak na tohle to bych teda kliknul hnedka. Chtěl bych vidět babku v uniformě s obuškem a taky s tejzrem v ruce.
1: OK. Nezní to špatně, ale musím se ti přiznat, že já bych nejspíš kliknul na tohle.
5: Já bych zkusil něco jako důchodkyně v dánském obchodě nahlásila kvasinky.
2: No to seš teda pěkně nechutnej.
1: Já to Matěj vymyslel.
2: Užijte si den a zítra se slyšíme zase ve Spin ránu. Čus.

0: Posloucháš Radio Spin, dneska byl opět den, kdy do ulic vyrazil Spin komisař Rep, tentokrát ho jeho kroky zavedly přes Jižní spojku, potom se vypravil přes Barandák až na Zbraslav, kde narazil na jednu autodílnu, ze který hrál Radio Spin na plný teda kule, a my se teď jdeme poslechnout, jak to nakonec dopadlo.
1: Už jsem tady na Zbraslavě, máme tady vítěze a hele, já jsem to měl hrozně jednoduchý, protože jsem jel jenom kolem autoservisu, hrál tady Spin na plný pecky, takže jako dneska jsem to měl fakt mega easy.
2: Pecka, no tak Radku, gratuluju!
1: Ahoj, děkuji.
2: Tigry jsou rozdaný.
1: Hele, jsou a už mám jeden odevřené a už si dávám.
2: No tak bezvadný. No a prosím tě, to mi ještě pověz, jak často nás posloucháš?
1: No každý den od rána do 6. Jo, a potom ještě, když sedneme do auta a jedeme, tak v autě znova.
0: Takže Radek poslouchal Radio Spin a vysloužil si tak výslužku v podobě energy drinku od Tigru, taky nějaký merch od Tigru. Samozřejmě i my za Radio Spin jsme taky nějaký merch přihodili. No a jestli chceš i ty být součástí a chceš, aby za tebou třeba příště dorazil Spin komisař Rep, tak je to úplně jednoduchý, stačí se zaregistrovat na našem e-mailu program@radiospin.cz. Tam napiš jenom svoje jméno, taky adresu, kde nás každý dopoledne posloucháš, a v neposlední řadě taky svůj telefon. No a třeba to budeš právě příště ty, za kým Spin komisař Rep dorazí.
3: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigru bude třeba t.

0: Vidím tady zdržení na D10, vidím, je tady teda lehká štosovačka přímo u Prahy, takže na to dávej bacha a postojí si tady obousměrně. Lehký zdržení na tebe číhá taky na D7, 16. kilák směrem na Prahu, hlásí taky štosovačku, no a v neposlední řadě si postojíš taky na D1 u 150. kiláku směrem na Prahu, se to taky štosuje. Regiony ty aktuálně jedou naprosto bez problémů. Když se pak podíváme na silnice v Praze, vidím tady zdržení na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje obousměrně, Bubenečský tunel směrem na Holešovičky, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš, na Pražském okruhu v okolí Řeporí, i tady se to štosuje, takže jezdi hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin
2: Radio.
3: Čau, zdraví tě Huckleberry a chtěl bych tě poslat na premiéru graffiti videa Straight Ism v Cargo Galerii na Pražský náplavce už 30. května. Kromě videa vystoupí Hugo Tox, Adlan, Smike Money Gang, který tam křtí album Freebase, Markus Jo, křest alba Ambice Hustlera, k tomu DJs, drinky, letní vibes na lodi, 35. Cargo Galerii Praha, akci podporuje Radio Spin.

0: Zkusám něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice. Sensei.

0: Po celý odpoledne tady budu hrát přesně podle tebe, takže tady můžeš ladit svoje oblíbené pecky. O ten další track si teď řekne Michal. Čau, Michale.
1: Ahoj.
0: Tak Michale, co zahrajeme?
1: Ale tak bude to H1-6.
0: H1-6 a nasávaj ten dým, jsme se tady domluvili, že to bude.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Tak já už to tady mám nachystaný, ještě mi řekni, budeme to někomu speciálně posílat?
1: Ale tobě a hlavně českým klukům, co včera hráli, protože to byl nádherný hokej, tak doufám, že takhle budou hrát nadále až do finále.
0: Hele, já vlastně taky doufám, ale jestli takhle budou hrát nadále, tak nevím jistě, jestli to se mnou neklepne, protože včera u toho zápasu jsem měl docela nervy.
1: To já taky, já jsem zestárl tak o 30 let a teď chybili o půlku hlavy.
0: No tak jestli takhle budou hrát do konce turnaje, tak všem nám tady bude 250. Každopádně, Michale, díky moc za tenhle track a měj se hezky. Čau.
1: Ty taky, ahoj.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Jsem se přijít domů s červenými očima.
1: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme v úterním Spin Extra, už za pár minutek se vrhneme na naší pravidelnou hádanku 3 v jednom, takže na to buď rozhodně ready a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Jinak dneska máme 19. května, svátek tak slaví Ivo, takže všem Ivům přeju jenom to nejlepší, jestli ty nějakýho Iva znáš, rozhodně na něj dneska nezapomeň, no a my už se jdeme podívat taky na počasí. Praha ta hlásí aktuálně teda 20 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Vypadá to, že nám možná lehce sprchne k večeru, takže na to dávej bacha. Zítra už by to mělo být úplně bez dešťů a maxima ty se vyšplhají na 22.
2: Spin Radio.
3: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
4: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
5: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno, tělo, vlasy i vousy.
4: To je Slickstyle.cz.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
8: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
9: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den. Policie druhý. Třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.

0: jedna v iStores v Šantovce.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.

Posloucháš Radio Spin, máme 2 hodiny, nějaký drobný k tomu, no a to je čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance pro tebe mám vždycky 3 jména, který mají společný pojítko a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Takže jsem zvědavý, jestli na to dneska někdo z vás kápne, no a můžeme se na to rovnou vrhnout. Dneska mě zajímá, co by mohlo spojovat jména Gleb. Taky Gorillaz. A do třetice Limp Bizkit. Nechám to takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut, jestli ale třeba už teď tušíš, co by mohlo spojovat Gleba, Gorillaz a taky Limp Bizkit, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo volej přímo sem ke mně do studia a to na číslo 210 32 30 30. Tak jsem zvědavej, jestli na to dneska někdo z vás kápne.

0: Zdravíte Rytmus a práve počúvate Rádio Spin.
1: Československá scéna Rádio Spin.

Posloucháš Radio Spin, společně s tím taky Hádanku 3 v jednom, kde dneska hledáme, co by mohlo spojovat Gleba, Limp Bizkit a taky Gorillaz. Já jsem ti slíbil nápovědu, takže jdeme rovnou na ní. Dneska se ta společná věc týká něčeho, co tyhle interpreti, kapely mají společného s Českou republikou. Takže jestli už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat společně s Českem Gleba, Limp Bizkit a taky Gorillaz, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Ideál tady házej svoje vzkazy, za pár minutek budeme s hádankou pokračovat.

0: Hádanka 3 v 1 na Rádiu Spin je v plném proudu. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat Gleba. Zlý. Taky Gorillaz. A nechyběj ani Limp Bizkit. My už teda víme, že ta společná věc má co dočinění s Českou republikou. Je to nějaká akce, co tady dneska hledáme, kde se všichni tihle interpreti letos objeví. Takže jestli už teď tušíš, jaká akce by mohla spojovat Gleba, Limp Bizkit a taky Gorillaz, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Na svoje tipy máš pár posledních minut, potom už se podíváme na správnou odpověď. Rychlá doprava na Rádiu Spin, tak co se dálničních tahů týče, vidím tady lehký zdržení na D6 od 18. kiláku směrem na Prahu, se to tady štosuje, dávej na to bacha. Bacha potom dávej taky na D11, 74. kilometr ve směru taky na Prahu, hlásí štosovačku. Regiony ty aktuálně jedou bez obtíží, no a když se podíváme na silnice v Praze, velký zdržení tady aktuálně hlásí Bubenečský tunel, který je zasekaný směrem na Holešovičky. Štěrboholská spojka, tady se to štosuje obousměrně, Kbelská směrem ven z Prahy, i tady nějakou tu minutu navíc nabereš. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Čau, tady je Filip Konvalinka, zdravím tě z Jihlavy. Chci ti jen říct, že ve čtvrtek 21. května vychází album Dvě mouchy jednou ranou, který vydáváme spolu s DJem Fatem. Je to klasický boom bap a hip-hop, přesně takovej, jaký ti chybí. Vydáváme to ve spolupráci Ty nikdy label a Avantgarda Music. Mediální partner je Radio Spin.

0: Přeju ti příjemný odpoledne, posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v jednom, kde jsme teda dneska hledali, co by mohlo spojovat Gleba, Limp Bizkit a taky Gorillaz. Už tady bohužel nemám žádnou další nápovědu, takže jdeme rovnou na vaše tipy, co teda myslíte, že by je mohlo spojovat.
1: Já si myslím, že Gleb, Gorillaz a Limp Bizkit mají společného to, že by se měli letos objevit na Rock for People.
0: Rock for People, to se tady dneska objevilo hned několikrát.
2: Já mám za to, že oni budou letos na ročníku 26, budou na Rock for People, všichni tři.
0: Dáme si ještě tady poslední hlasovku, jestli se nám to potvrdí nebo vyvrátí.
1: Myslím si, že všechny spojuje festival Rock for People.
0: A je to potvrzeno a samozřejmě je to přesně tak. Všichni tihle vystoupějí na letošním ročníku Rock for People. Nejsem si úplně jistý, jestli už je úplně vyprodáno, nebo jestli nějaký lístky ještě jsou. Každopádně je to za necelý měsíc a tohle, co jsme tady teď slyšeli, tak to je jenom zlomek těch jmen, který tam bude. Ačkoliv název je Rock for People, už to není jenom rocková akce, ale právě je tam taky spousta třeba rapových interpretů, takže myslím si, že si tam taky můžete přijít na svý. Tak jo, díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali, no a my si další hádanku 3 v jednom dáme zase zítra. Teď už pokračujeme s hudbou Radio Spin.

odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my i dál pokračujeme ve Spin Extra, už za moment se podíváme na Bábu pod kořenem 2, samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže jestli chceš tady do éteru nahodit nějaký svůj oblíbený track, můžeš tak učinit buď to pomocí našeho čísla 210 32 30 30, kterým se dovoláš sem ke mně do studia, no a samozřejmě taky můžeš nahrávat hlasovky do naší mobilní aplikace Radia Spin, já to tady všechno budu procházet a všechny ty tracky vám budu taky do éteru samozřejmě házet. My teda se ještě jdeme podívat, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 20 stupňů, je tam polojasno, plus minus 1-2 stupínky, hlásí i celý zbytek České republiky. Zítra tady vidím, že se vyšplháme až na 22 stupňů.

Karin, určitě všichni z vás znáte legendární Bábu pod kořenem. Já jsem dokonce někde čet, že má vznikat i film na tyhle motivy. Tuším, že se to má jmenovat Kořenový vězeň. Jestli se to ale natáčí, nebo jestli se to skrečovalo, to bohužel nevím. Nicméně jeden důchodce teď v Brně cestou na fotbal šel lesem, no a šup, byl pod kořenem taky. Takže tentokrát ne bába pod kořenem, ale dědek pod kořenem, asi to chtěl prostě jenom genderově vyvážit. Pod tím kořenem byl až 3 dny, to už asi tak veselý nebylo, našel ho tam pak nějaký pejskař a naštěstí teda pán žije, je v pořádku. No a já jsem teda zvědavej, jestli tam bude mít třeba taky pamětní desku, jako tomu bylo u báby pod kořenem. Tu, kde bys tam chtěl teď najít, navštívit, tak už ji tam nenajdeš, protože místní dali pryč, protože jim vadilo, že se tam sjíždějí turisti se na to koukat. No tak místo toho, aby tam otevřeli prostě stánek s klobásou a pivem a prodávali tam turistický známky, tak to dají pryč. No, velká škoda, nicméně vy všichni buďte opatrní, ať pod nějakým kořenem neskončíte taky. Radio Spin.

Posloucháš Radio Spin, jdeme se podívat, jak vypadá naše hitparáda Spin Fresh Hits, což je 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás, posluchačů Rádia Spin. Každý týden tam máme taky dvě novinky, pro který je možný hlasovat. Tentokrát tam máme novinku od Maniaka s názvem

Skladba Stream Tape, takže taky vznikal live na livestreamu. Nejen teda, že Maniak tam stihnul udělat celou svoji desku, ale taky stihnul udělat i deluxe verzi. Z deluxe verze je i druhá novinka a je to track Kempači a Yachiru od PTK. Tak baby, nech mě zlomane čas, furt rach, teď klik, furt kante zkek. Je to pecka s Karakoram DLC a PTK vlastně tímhle DLCčkem uzavřel už kapitolu Karakoram, která teda byla hodně výrazná, jak v minulém roce, tak taky v tomhle roce. Takže to jsou novinky, pro které aktuálně můžeš hlasovat, takže upaluj na radiospin.cz a rozdávej svý hlasy. Premiérový kolo, potom hitparády Spin Fresh Hits si můžeš tady naladit v pátek od 5 hodin. Repríza tady běží vždycky v sobotu v 8 hodin ráno, nebo taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin na D10 hned u Prahy. Vidím obousměrný zdržení, dávej na to určitě bacha. Štosovačku pak hlásí i D1 od 180. kiláku směrem na Brno. Se to tady taky štosuje, takže tady dávej taky majzla. Ještě tady vidím taky lehkou štosovačku na D6 od 18. kiláku směrem na Prahu. Si tady taky postojíš. Jinak regiony, ty jedou úplně v cajku. No a když se podíváme na silnice v Praze, Bubenečský tunel hlásí zdržení směrem na Holešovičky, Kbelská směrem ven z Prahy, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš, postojíš si i na jižní spojce ve směru na Baranďák, vidím taky zasekanou Průmyslovou ulici, kde si postojíš v podstatě obousměrně, takže jezdi hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, samozřejmě jak už těch pražských, tak ale třeba taky hradeckých, varských, plzeňských, zkrátka kdekoliv právě teď jezdíš a vidíš na silnici nějaký fuck up, budu moc rád, když budeš dávat vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: všichni, co ještě makáte, ať vám to jde hezky od ruky. Já věřím, že zrovna tahle pecka, i kdybyste tu energii neměli, vám ji dožil rozhodně vleje. Takže si to jdeme užít.
1: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Mikem je tady s tebou Jirka, teď už tady vítám taky Máru. Čau Máro.
1: Čau Jirko a čau spineři.
0: My jsme se tady dneska se spinerama bavili o bábě pod kořenem, protože se objevil nějaký další případ, tentokrát teda dětka pod kořenem. Každopádně ale já jsem tady mluvil i v souvislosti s tím, že bába pod kořenem se měla dočkat vlastního filmu. Kořenový vězeň.
1: Kecáš.
0: Vím, že se na to vybíralo na startovači, že se to vybralo, ale jestli se to teď děje, natáčí nebo ne, to nevím.
1: Okay.
0: Já jsem se chtěl zeptat tebe, jestli o tom náhodou nevíš, jestli to je v
1: já jako produkci. Já filmař, jo, nějaký jako.
0: No, já, ty jakožto prostě znalec všeho, bych řekl.
1: Jo, takhle, tak to mi myslím si, že dáváš teda velký ambice, ale když tady na to koukám, tak měl mít premiéru v roce 25, takže to už proběhlo.
0: Okay.
1: Vyšel prý i nějaký jako trailer. Já jsem o tom teda vůbec neslyšel.
0: Aha.
1: Takže tady jde vidět, že nevím všechno, ale koukám, že to je i přidaný na ČSFD. No, tak uvidíme, jestli se dočkáme, protože podobný film už jenom málem vzniknul. To bylo Princezna a bubeník, něco takového.
0: To je pravda, to bylo takový animovaný.
1: A takový animovaný, byl to hrozný bizár a taky to stálo strašný prachy, měl tam být Karel Gott. A nikdy se to vlastně neukázalo, ale vzhledem k tomu traileru si myslím, že to je asi dobře.
0: Já mám taky podezření, že tady s bábou pod kořenem to dopadne stejně, že přesně
1: jste
0: tak.
1: Si někdo vzal prachy?
0: Někdo prostě si za ty startovače pak odletěl někam na dovču.
1: Ale někdo bere startovač, někdo byty. Prostě tady se jede těžký biznis u nás.
0: Kdyby si měl vybrat nějaký jakýkoliv prostě tvůj oblíbený bizár, který by měl dostat film.
1: Ty krásu, mě automaticky napadl Jiří Kára, ale já už jsem přesvědčený o tom, že možná i nějaká hra nebo film od něm už jako je de facto.
0: Hra je určitě.
1: Hra je určitě.
0: Film, vím, že se nějak teď zremástrovala ta jeho svatba.
1: Já myslím, že to úplně bohatě stačí. Počkám si na remaster do kina.
0: Vy, co si chcete i zahrát za Jirku Káru, jmenuje se to Jiří Kára Simulátor a můžete se na to podívat na netu. Myslím si, že tam by to mělo klapnout, ještě to asi venku není, ale tam to vypadá, že se tomu opravdu věnujou. Každopádně, my se ještě podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 20 stupňů, je tam polojasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Zítra tady vidím, že se dostaneme až na 22, takže užívej pohodový zbytek dnes s Márou a my se slyšíme zase zítra. Jirka, Radio Spin. Peace.
2: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
4: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno. Tělo, vlasy i vousy.
3: To je Slickstyle.cz.
5: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
6: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin jde s DABou.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
8: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.

0: iStores v Šantovce.
1: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy.cz. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy.cz. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
2: Za minutu 4 hodiny, přesný čas na rádiu Spin.

What's up, ladíš Radio Spin, s tou Šemára, 19. květen, úterý, tak já doufám, že úterý máš zatím v pohodě. Dneska svátek slaví Ivo, tak mu nezapomeň určitě popřát, no a my už se za chvilku podíváme opět na komisaře Repa, protože už máme úterý, takže i dneska vyrazil do ulic republiky, vydal se za jedním z vás, aby zjistil, jestli posloucháš Radio Spin, pokud ano, tak si prostě odnese velkou dávku Tigru, Energiáku, nějaký merch, takže uvidíme, jak to dneska dopadlo, na to se za chvilku podíváme. Taky se podíváme na komáry, protože komáři ty už jsou úplně všude, a to opravdu všude, i tam, kde prostě zatím nikdy nebyli, tak už tam jsou taky. Dáme si taky tvoje oblíbený pecky na přání, dneska bych to viděl na něco pomalejšího klidně, na něco úplně takový ten dobrý song, takový to Ice Cube, It Was A Good Day, nějaký I Wish, takže něco takovýhleho, nějaký chill, takže budu rád, když mi to pošleš do apky, nebo klidně na naše číslo 210 32 30 30 a chill na spinu startuje právě teď.

0: jedny jediný kvasnice.
1: To by to ale nesměla vidět jedna důchodkyně, která je natočila a potom naprášila.
0: Babka za to, že naprášila tenhle ten pár, dostala voucher na nákup, no a pár z obchodu vyvezli fízláci.
1: No a my jsme po vás dneska chtěli ten správný titulek k tomuhle případu.
0: Který by se stal clickbaitem?
2: Dánská babička zastavila zloděje pomocí moderní technologie.
0: Nezní to špatně, ale zní to tak jako seriózně. Chceme víc bulvárku.
3: Dánská důchodkyně získala práci ostrahy supermarketu díky své akčnosti.
1: Tak na tohle to bych teda kliknul hnedka. Chtěl bych vidět babku v uniformě s obuškem a taky s taserem v ruce.
0: OK. Nezní to špatně, ale musím se ti přiznat, že já bych nejspíš kliknul na tohle.
4: Já bych zkusil něco jako důchodkyně v dánském obchodě nahlásila kvasinky.
1: No, to seš teda pěkně nechutnej.
0: Já to Matěj vymyslel.
1: Užijte si den a zítra se slyšíme zase ve Spin ránu. Čus.

0: moc.
1: Spin komisař Rep v ulicích republiky.
2: Čau na Spinu, s tebou Mára, a jelikož je úterý, tak i dneska se Maty, náš komisař Rep, vydal do ulic a najít naše posluchače, kteří se přihlásili na náš e-mail program@radiospin.cz, kam stačí napsat jméno, adresu, telefon a kde nás posloucháš ve všední dny, a to hlavně dopoledne. Protože můžeš získat totální dávku Tigru, tak se podíváme, jak to dneska dopadlo, protože Maty, ten se vydal na Zbraslav.
3: Už jsem tady na Zbraslavě, máme tady vítěze a hele, já jsem to měl hrozně jednoduchý, protože jsem jel jenom kolem autoservisu, hrál tady spin na plný pecky, takže jako dneska jsem to měl fakt mega easy.
4: Pecka, no tak Radku, gratuluju!
3: Ahoj, děkuju.
4: Tigry jsou rozdaný.
3: Hele, jsou, a už mám jeden odevřené a už si dávám.
4: No tak bezvadný. No a prosím tě, to mi ještě pověz, jak často nás posloucháš?
3: No každý den od rána do 6. Jo, a potom ještě, když sedneme do auta a jedeme, tak v autě znova.
2: Ty jo, Radku, tak to seš věrný posluchač. To i docela hrozí, že posloucháš i teďka a možná, že i posloucháš mě dokonce vysílání. Takže velký shoutout tady Radkovi ze Zbraslavy, který vypálil naše rádio až takhle do ulic, že to Maty slyšel z auta. Tak doufám, že štěstí příští úterý budeš mít i ty. Jak se přihlásit, tak se dozvíš ještě jednou teďka.
1: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigru bude třeba tvůj.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice a to příjezdem do Prahy po D1 od 10. kiláku. Čekáš zhruba 20 minut, tak bacha na tohle zdržení. Čtvrt hodiny taky ještě na příjezdu do Brna, taky po D1, ale to od 190. kiláku. V regionech tak tady 8 minut čekáš v Olomouci na Divišový, nehoda je potom v Ostravě na křižovatce Bílovecká a taky nad Porubkou. Hlavní město, tak tady je taky několik nehod, třeba na Pražském okruhu 77. kilák směrem Ružiň. Je to kousek od sjezdu z D1, čekáš tady kolem 13 minut. Kreš je potom na Kbelský, je to už to přemostění na Novopatskou, tvoří se tady taky menší kolony a Ťukanec taky na Bělohorský, tady taky počítej se zdržením. Zasekaná je jižní a Štěrbohovská spojka, taky Pražský okruh, 25. kilák směr D1. Postojíš si na Vilzonce, Nuseláku a Ječný směrem do centra, klasika je taky Patočkova, Povltavská, no a nesmí chybět ani Plzeňská. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic, hází ho do apky nebo na naše číslo.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Spin Radio. Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Čau na spinu, s tebou Mára, úterý, svátek dneska slaví Ivo, 19. květen, no a to vedro se nám začíná docela rozjíždět. A o tom ví i Agáta.
1: Můžu poprosit něco z A-týmu, třeba ráno z milosti nebo něco takového.
2: A je to pro všechny, co teď plesniví v zácpě a ještě nemají klimatizaci. Až to brzo skončí. Ahoj.
0: No, Agi, já se obávám, že už to lepší nebude, že budou větší a větší vedra, takže doporučuji klimatizaci si nějak zařídit, jakkoliv, pokud to tvoje auto nemá, aby pro tebe tvoje klimatizace, lomeno neklimatizace, nebyla tvoje rána z milosti. Tak posílám do éteru Rádia Spin.

0: Chill na spinu s tebou Mára, za chvilku nám tady odpálí pátá hodina, kdy si dáme opět rap DNA, dneska pro tebe mám připravený další zahraniční sample tentokrát, ale ještě předtím se budeme muset podívat na jednu depku. Já nenávidím komáry. Prostě je nenávidím, dělá to hnusný zvuk, zabíjí to lidi a o té straně už vůbec nebudu mluvit, jo? To by tady lítaly monitory v tomhletom studiu. Každopádně bylo místo, kde nebyli, kde opravdu si nenašel ani jednoho komára, kam se prostě nedostali. A to byl Island. Ale víš co? Víš co? Už tam jsou taky.
1: Cože?
0: No, přesně tak, je to blbý, už nikde není bezpečno. A teďka si představ tu situaci. Ty prostě vyhodíš komáry z poslanecký sněmovny a oni ti prostě vylezou na Islandu. Tak je tohle to normální? Tak můžeme se rovnou na ten Island podívat, kolik je tam stupňů. Na Islandu je momentálně kolem, 8 stupňů, to je docela dobrý, kolem osmičky. Večer ale dej bacha, protože večer bude minus 1 stupeň na Islandu, radši říkám. Ale zítřejší teploty vystoupají na 4 stupně, takže na Islandu je docela příjemně. Tak se jdeme podívat i do té České republiky, do té naší krásné matinky. Teďka vidím, že v Budějkách je nějaká přeháňka a něco by mělo dorazit i do Prahy. Zatím je to tady úplně jako nenasvědčuje, ale něco dorazí do Prahy, tak na to když tak bacha. Jinak zítra kolem 22 a v sobotu 27. Za chvilku rap DNA.

0: Rap DNA s tebou má Ráčo na spinu a jak už jsi zvyklej, po pátý hodině startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a včera to bylo trošku náročnější, ale nakonec si poznal. Jednalo se o lidovou píseň a to romskou a nakonec si poznal, že se jedná o Iza a Double Trouble. Ten banger je fakt dobrý. No a dneska by to mělo být náročnější, protože já jsem to tady pouštěl Jirkovi ještě před předávačkou a Jirka prostě neuhád. A měl uhádnout podle mě, ale neuhád, takže dneska, když to uhádneš, budeš lepší jak náš moderátor Jirka a to si myslím, že je dobrý achievement životní, takže připrav uši, tohle to je dnešní ukázka v Rap DNA. Tak jedná se o ukázku ze 68. The 50 Guitars of Tony Garrant, The Good, The Bad and The Ugly, podobně jako ten název toho filmu. No a dneska hledáš, kdo to vysemploval, kdo to použil a jak se track jmenuje. Tak já doufám, že na tom nebudeš jako Jirka, budeš vědět, tak ti pouštím ukázku ještě jednou. A jsem zvědavej, kdo na to dneska přijde jako první.
1: Poznal jsi? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 32.

0: Rap DNA s tebou má Ráčil na spinu, máme čtvrt na šest. No a to znamená, že už jsme si představili dnešní sample a ten zní přesně takhle. No a řeknu to takhle, zatím nikdo jak Jirka lepší není, protože zatím to nikdo neodhalil úplně správně komplet. Zajímavý tip měl každopádně Vincenzo.
1: Je to Gorillaz, Clint Eastwood.
0: A přesně vím, kam jsem mířil. Je to hodně zajímavý. Já jsem se na to ještě podíval a snažil jsem se najít, z čeho to vychází, abych ti nekřivdil, a našel jsem, že to vychází z tohohle. Gorillaz totiž vzali nějakou hrací krabičku a normálně z toho použili celý beat do tohohle tracku Clint Eastwood. Takže Vincenzo, bohužel, dneska seš vedle, ale prozradil si tady dost zajímavý další sample. Zkoušel to Juráš?
2: No ahoj, tady Juráš. Ale já si myslím, že jsou to Cypress Hill. Název písničky teda nevím, ale myslím si, že jsou to klasický Cypress Hill. Díky, čau.
0: No a Cypress Hills jsou správně, Juráši. Takže Juráš vám tady hodně pomohl, protože Cypress Hill to dneska opravdu jsou. Jejich tracky se objevovaly třeba v GTA San Andreas a v dalších peckách. Věřím, že tady tu kapelu z Kalifornie určitě znáš. Ale co ti pomůže, doufám, je i další sample, který se objevuje v tomhletom tracku. Je to hnedka na začátku, je to takový intro, my si ho samozřejmě pustíme, pokud to teda někdo odhalí, a tady ten banger je de facto o doktorovi. Tak to už jsou všechny nápovědy, co ti můžu dát, tak já pevně věřím, že někdo zavolá, pošle voiceovku a dnešní sample odhalí.
3: Poznal jsi? Dej vědět! Apka Rádia Spin nebo telefon 210 32 30 30.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začneme pohledem na dálnice. 10 minut na příjezdu do Prahy po D1. Je totiž tady nehoda, to na 6. kiláku, tak na to určitě bacha. 5 minut taky na příjezdu do Prahy a to po D5, takže to jsou dálniční příjezdy. Jinak jsou ostatní dálniční tady v pohodě. Co se týká regionu, tak jedna jediná nehoda, a to v Ostravě na křižovatce Bílovecká a nad Porubkou. Jinak regiony jezdí prostě vzorově, jenom Praha klasicky, úplně jako bída. To je hrozný. Jdeme se na to podívat. Několik nehod. Jedna na Kbelský, Bělohorský, jižní spojka u Zahraďáku a taky Legerka. To jsou nehody. Zasekaná Kbelská na Letňany, Průmyslovka, obě dvě spojky, jak ta Štěrboholská, tak jižní. Tady ta jižní je dokonce na 10 minut. Zasekaná je potom ještě Povltavská v Holešovičkách na Pražském okruhu, 23. kilák směr D1 tady kolem 13 minut a 15. kilák na Ruzeň kolem 7. Zasekaný hodně kolem Brněnský, zmíním ještě samozřejmě centrum, protože Ječná a Plzeňská taky nic moc. Tak Praho milá, ty by se směla normálně řídit regiony, protože v regionech je to opravdu krása.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: a repu na rádiu Spin.
1: Rap DNA s tebou Mára máme po půl šestý, to znamená, že si jdeme odhalit, rozlousknout a podívat se na dnešní sample, který zněl takhle. A taky takhle. Byl to náročný boj, ale myslím si, že to zvládnul. Jdeme se na to podívat. Začneme s Jazzym, který mi jsem volal jako první.
2: Čau, ale je to doktor Zelený palec.
1: Zelený palec? No tak uvidíme, co na to třeba takový Luboš.
2: Ne, tady Luboš. Jasný, je tady první doktor Greenholm.
1: Takže doktor Green, bylo to takový trošku kostrbatý, tak se podíváme třeba za Jakubem.
3: Ahoj, skladba je od Cypress Hills, doktor Green Thumb.
1: Doktor Green Thumb, tak máme poprvé, de facto po čtvrté.
4: Zdravím, je to doktor Green Thumb.
1: A je to správně. Hello, my name is Dr. Green Thumb. Hello. Ještě mi volal jsem Jiřa, ten se trošku splet, ale nakonec to dotáh.
5: Čau, tady Jiřa. No tak já jsem to poznal tam mě hned, podle mě jsou to Cypress Hill, Insane in the Brain, tak je to Dr. Dream Thumb, jasně, tak já jsem to poplet.
1: Takže všichni zvládli, já jsem tady pouštěl druhou část toho samplu a to je prosím pěkně tady ta prodloužená část, kterou tady v tom tracku neuslyšíš, ale já ti i tak pustím.
6: Hello. I'm Dr. Green Thumb. Have you ever had the problem of running out of weed and just can't find some
1: anywhere? A to je prostě fiktivní postava, kterou stvárňuje B-Real, jako člen Cypress Hill, a de facto tady vystupuje jako takový podnikatel, který prodává trávu, nabízí a tak dále. No a ten samotný track, o čem je, tak už tak pozitivní úplně není, protože je to válka proti drogám v Americe, je to kritika policejních zásahů, nějakých stereotypů kolem užívání marihuany. Zkrátka takovej hodně osvobozovaný track, takovej, který se má zamyslet nad trávou, její užíváním. Zkrátka trošku takovej liberální track, ale v tom správném slova smyslu. Tak my si jdeme užít tady tu pecku, díky moc, že si hádal dneska v Rap DNA. Dáme si to zase zítra, ale zítra tady místo mě bude Zuzka. Ale neboj, Zuzka na tebe bude ready. Tak jo, jdem si to pustit.

0: Čel na spinu, s tebou Mára, za chvilku 17:45, svátek dneska slaví Ivo, tak nezapomeň popřát. No a za chvilku nám taky odpálí hoďka, kdy budu hrát jenom podle tebe. Ten playlist je takovej řídkej, tak já budu moc rád, když ho naplníš, když bude pořádně tvrdý a budou tam samý pecky, takže máš na to určitě ještě teďka docela dost čas, takže posílej voicovky do naší mobilní apky, nebo volej naše číslo, každopádně Jurášek bude objednávat.
1: Ahoj, tady Juráš, nemohl bys tam dát prosím tě nějaký Delinquent Habits a bylo by to k veselýmu dýmu všem, tak ahoj.
0: Tak jeden veselý dým, budu ti tady posílat Return of the Tris. Prostě to je plapečka, ne?

0: dohrává na rádiu Spin s tebou Mára za chvilku 6 hodin. No a jestli už jsi pravidelný posluchač tady mýho vysílání Chill na Spinu, tak už víš, že od 6 hraju jenom podle tebe. Celý 60 minut, jenom tvoje tracky, tak já doufám, že toho i dneska, takhle v úterý 19. května využiješ a že ten playlist bude jenom tvůj. Zatím to tak vypadá, protože budu hrát pro Lukese.
1: Čovec, tady Lukes, mohl bys tam zahrát prosím tě od Maniaka, Čekej nečekaný. Pro všechny spiňáky a pro tebe do studia, díky moc.
0: Lukes mi to určitě odpustí, když to nebude Čekej nečekaný a když to bude Vodka a kaviár, protože tady ten banger si přijde, že se hodí tak jako víc. Navíc Čekej nečekaný ti momentálně zahrát nemůžu, ale věřím, že příště už na to dojde. Zahraju taky pro Jakuba Trmala, už obvykle docela bych řekl.
2: Ahoj, chtěl bych to zahrát pro mýho kámoše z Karlových Varů, toho nejlepšího elektrikáře Jakuba Trmala a chtěl bych mu vzkázat, Jakube, když nemůžeš, tak přidej ještě víc, zvládneš to. Čau.
0: Hlavní motivátor Honza takhle nadupává Jakuba. Tyhle ty dva prostě to jsou nejlepší kámoši. No a ještě do třetice to bude Vincenzo.
3: Jo, prosím tě, tak jestli track, tak určitě PSHčka a bylo by to, ne. Co bude, až nebude rád, to je jednoduchý. Jo, super, dík, měj se, čau.
0: Vincenzo, taky ti děkuju, přeju ti krásný den a se ti v práci daří. No a to je první trojice tracků, kterou budu hrát, tak já doufám, že taky zapracuješ buď to do naší mobilní aplikace nebo na naše číslo. Mrkneme na počasí, aktuálně kolem 17 stupňů, měly by přijít nějaký přehánky do Prahy. To zatím teda nevypadá, ale zase meteorologický tady ústav mi říká, že jo. Každopádně teď nějaká přehánka kolem Sázavy a Kolína, taky u Hradce, u Jihlavy a Telče, takže tam určitě bacha. Jinak budu dávat vědět ještě za hodinu, co se týká počasí. Startuje Hoďka, kdy hraju jenom podle tebe.
4: Spin Radio.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Porotem od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro 3x kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
7: Čau, zdraví tě Huckleberry a chtěl bych tě pozvat na premiéru graffiti videa Straight Ism v Cargo Galerii na Pražský náplavce už 30. května. Kromě videa vystoupí Hugo Tox, Adlan, Smike Money Gang, který tam křtí album Freebase, Marcus Jo, křest alba Ambice Hustlera, k tomu DJs, drinky, letní vibes na lodi, 30. 5. Cargo Galerii Praha, akci podporuje Radio Spin.
8: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
9: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno, tělo, vlasy i vousy.
8: To je Slickstyle.cz.
10: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz, pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
11: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.

0: Na v iStore v Šantovce.
1: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
3: Za 4 minuty, 6 hodin, přesný čas, a teďka startuje Hoďka, kdy hraju jenom podle tebe.
4: Rádio Scéna. Nejvíc repu v republice.

0: Čau na spinu, s tebou Mára, 7 minut po 6. To znamená, že nám opět odstartovala hoďka, kdy hraju jenom podle tebe. Nebudu to dlouho zdržovat, jdeme se podívat za Luďou.
1: Luďa Linhart, zdravíčko. Já bych chtěl Michailova a chtěl bych Kurta Cobaina. Věnovat celý Brno repre. Zdravím všechny Brňáky.
0: Brno reprezent, ve čtvrtek jedu do Brna, tak doufám, že tímhletím jsem si to tam polepšil a mě jako Pražáka nesežerete. Zahraju taky pro Míšu.
2: Čau, zahrál bys nám kruhy od Viktora Šína? Pro mého tátu, pro mě a hlavně pro tebe a všechny spinnery. Čus.
0: Díky moc, minule jsme měli ohnivej kruh originál, tak dneska si dáme remix, ať to máme trošku jiný a do třetice to bude Workoholička Barča.
3: Ahoj, Barča máš tady. Tak dneska dovezmu vítězný oblouk, což je, máš taky dobrý den jako já.
0: No Barča už byla totiž hnedka u domova, už hledala parkovací místo, tak já si nedivím, že už má dobrý den, protože už má po práci, tak pokud ty ještě ne, tak objednávej taky track do naší mobilní apky nebo na naše číslo. Rádio

0: Máme přesně 6:45, to znamená, že naše hoďka, kdy hrajou jenom podle tebe, je v plném proudu. Tak se jdeme podívat teďka na holčičí trojici dneska. Dneska opravdu to ovládly ženy, protože budu hrát pro Nadís.
1: Čauky, čau Máro. Hezký úterý přeju, trochu zpoždění, ale poprosila bych tě, jestli by se mi nezahrál od Smeka moji oblíbenou tripy, tripy, tripy. Pro tebe do studia, pro všechny, co poslouchají a co jsou v práci, a tím to hezky od ruky a hezky to utíká. Už, aby jsme byli doma. Děkuju, děkuju, čau, čau.
0: Nadíž, rád tě slyším, podle mě docela jako delší době, tak je to příjemný a samozřejmě tripy máš v playlistu. Zahraju pro další ženu, a to pro Evu.
2: Ahoj všem, tady Eva a já prosím zahrát pro Filipa Moje řeč od PSH. Děkuji, naslyšenou.
0: Moje řeč tady je, ale není vycenzurovaná, takže to by šlo až po 10. hodině, tak jsem ti tam dal trénink, abychom trošku natrénovali. A ještě Katka.
3: Ahoj Máro, zahraj prosím song Han Solo, ty nikdy, pro Pájušku, Radulku, Honzíčka, pro kluky z Trédu z Karviné, pro všechny moje přátelé, pro všechny spinery a taky hlavně tobě. Díky, mějte se všichni hezky, ahoj.
0: Katko, pro celou tvoji rodinu, pro Pavlika, pro svoje kamarády, úplně pro všechny budu posílat samozřejmě ty nikdy Idea, Pouli Garant, Rest, MC Gay, Boy Wonder, Han Solo, takže tady ta pecka je taky v playlistu, takže se dočkáte. No a teďka Smek, tripy pro Nadís a pro všechny, který už to mají za pár, konečně.
4: Živoucí legenda, jsem opravdu venku s lidma, jsem tripy. Jsem tripy, tripy, tripy, tripy, můj sound je svoboda, kapka do třetího voka, jsem tripy.

0: 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
1: Ahoj.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice a to nehodou na D1, exit 10 směrem na Ostravu. Jinak ostatní dálniční tahy hlásí zelenou, to se dá říct i o regionech, akorát malej ťukanec je v Ostravě a to na Frýdecký. Co se týká hlavního města, tak tady je pár nehod, jedna třeba u průhledu, nebo taky na jižní spojce u Zahraďáku směrem na Průmyslovku. Tvoří se tady i odkrče lehký kolony, to zhruba na 7 minut. Kde si určitě počkáš, je taky Pražský okruh, 23. kilák směr D1, tady kolem 10 minut a 15. kilák směr Ruzyň, tady kolem taky 10. Ode mě je to z dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic, dávej vědět do apky nebo na naše číslo.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin, československý underground.

0: Čau na spinu, s tebou Mára, za chvilku půl sedmý, to znamená, že jsme za chvilku v půlce. Hočkej, kdy hraju jenom podle tebe a budu teďka hrát podle Jelibo Jointa.
1: Čau, ahoj. Čau. Prosím tě, můžeš mi tam hodit zas nějakého toho MCO G.
0: Yes.
1: Moc krát díky pro všechny spinery a hlavně i pro tebe. Dík. Čau.
0: Díky, brácho. Máš tady hozenýho, s tebou mě nebaví svět. Neber to vůbec osobně. Zároveň taky pro Jiru, ten dneska i hádal v Rap DNA.
2: No já bych poprosil Eminema a Yellow Wolfa, Best Friend. Tobě do spinu, nám tady na cestu domů pro manželku, která to miluje a všichni to mají rádi tyhle ty dva.
0: OK, tak pro všechny fanoušky Yellow Wolf a Eminema, samozřejmě pro tvoji celou rodinu. No a ještě trošku kontextu, voláme se Honza, ten je momentálně v Amsterdamu a potkává se tam různě s různými kolegy z celého světa, ať už z Egypta nebo třeba z Moravy, a vznikla opravdu jakoby vtipná situace, kdy hrajou teďka pro jeho egyptskýho kámoše.
3: On si chtěl nechat zahrát nějakou písničku, co jste říkal, Beastie Boys. Tak Beastie Boys, jestli tam máš, Máro, nějaký. Super, já mám tady ještě takového mladýho, ale tyjo, to nevím, odkud je. Doufám, že je z Moravy. Odkud jsi vůbec? Z Moravy, má to.
0: To je jako výborný prostě. Odkud jsi? Z Moravy. Jo, je z Moravy, je to dobrý. Takže borci si rozumí, shoutout to Egypt, takže budeme posílat Beastie Boys, Sure Shot, protože to je prostě jistota. Tak posílám do éteru a taky do Egypta dneska.

0: Čau na Spinu, s tebou Mára, máme za 20 minut 7 hodinu, to znamená, že už se pomalu blížíme ke konci mýho vysílání, tak se jdeme podívat, co budeme hrát dál. Bude se hrát Safír.
1: Safír. Honza, Dalibor, Tonda, Arsen, Tomáš.
0: Vidíte to, i prostě takovýhle drsný borci mají rádi Kelina a Viktora Šína, takže svět je v pořádku. Zahrou taky pro Mirku a Mírovi.
2: Tak třeba Hard Rico, no že to je pro Míru do Jablonce a...
0: A to jsem blbě střihnul. Takže pozdravujou, myslej na tebe a přeju ti, ať ti to odsejpá. Verča.
3: Já bych tě poprosila, můžeme tam dát od Ektora dřep, ale zahrajeme to všem.
0: Všem budeme hrát dřep, takže všichni povinně zadřepovat a ještě Gumič.
4: Čau, tady Guma, hele, pusme tam dneska nějakého Štejna, prosím tě, ať to tady hezky hraje, bude to pro všechny spinery, co poslouchají. To nejlepší rádio.
0: On mě normálně ten Gumič nakazil, já za to nemůžu, fakt za to nemůžu, ten Gumič mě normálně nakazil. A prostě já to tady budu pouštět pokaždý, my jsme prostě s Gumičem vytvořili tohle.
3: Rádio Spin!
4: Poušaj to, nejlepší rádio!
5: Rádio Spin!
0: Není to skvělý? Já si myslím, že to je geniální.

0: Dollar Prince zakončuje 6. hodinu s tebou Mára a dneska už je to ode mě všechno a tak trochu i od Rádia Spin, protože Anička Oravcová má prostě nemocenskou, nezvládá nahrát, takže dneska bez Aničky Oravcový. Co tě ale čeká, je nadupanej playlist Rádia Spin, protože budeš mít za chvilku třeba Paulio Garanda. Dáš si taky naprostou pecku, a to Juicy od Biggieho. No a v playlistu je taky jedna legenda. Tak to playlist, který tady bude startovat hnedka po mně. A co ještě? Tak ráno se soutěží volístky na meziploty, tak určitě si ráno třeba ještě zasoutěž, protože ideální start středy je takovej, že ještě něco vyhráš a to úplně zadarmo. Mrknem na počasí. Aktuálně je venku docela pěkně, bych řekl, ale co jsem koukal na předpověď, tak se něco blíží. Nějaká přeháňka. A aktuálně by mělo prej pršet, ale neprší. Takže já tomu vůbec nerozumím, tomu počasí. Takže před hlavou něco je, v Telči taky. Jinak je kolem 17, večer se ochladí na 10, zítra 22, v sobotu 27, má být nádherně a od té doby to má stoupat jenom vejš. Tak doufám, že to užiješ. Zítra se neslyšíme, zítra tady za mě bude Zuzka, my se uslyšíme zase ve čtvrtek. Měj se krásně, ahoj.
1: Spin Radio.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Radio Spin Dash Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější životnímu prostředí?

0: totiž pouze jedny jediný kvasnice.
1: To by to ale nesměla vidět jedna důchodkyně, která je natočila a potom naprášila.
0: Babka za to, že naprášila tenhle ten pár, dostala voucher na nákup, no a pár z obchodu vyvezli fízláci.
1: No a my jsme po vás dneska chtěli ten správný titulek k tomuhle případu,
0: který by se stal clickbaitem.
2: Dánská babička zastavila zloděje pomocí moderní technologie.
0: Nezní to špatně, ale zní to tak jako seriózně. Chceme víc bulvárku.
3: Dánská důchodkyně získala práci ostrahy supermarketu díky své akčnosti.
1: Tak na tohle to bych teda kliknul hnedka. Chtěl bych vidět babku v uniformě s obuškem a taky s taserem v ruce.
0: OK. Nezní to špatně, ale musím se ti přiznat, že já bych nejspíš kliknul na tohle.
4: Já bych zkusil něco jako důchodkyně v dánském obchodě nahlásila kvasinky.
1: No to seš teda pěkně nechutnej.
0: Já to Matěj vymyslel.
1: Užijte si den a zítra se slyšíme zase ve Spin ránu. Čus.

0: Zkus tam něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: skvělá muzika. Ty, co to je za muziku? Jsem na ní zapomněl.
1: Jemná, ty vole.
2: No jasně, jasně.
0: Já jsem si do... něco zapomněl v autě.
1: Proč tam nebyl, ty vole?
2: No jasně, no, já jsem tam chtěl přijít, já jsem na to zapomněl.
3: Tak musíš se přepočítat, frajerku, co?
0: Cože?
4: Co jsi měl?

0: peslo. Nejlepší věk, aby nebo dělat pesos.
1: No jen na muže každej a love, ne jen tak někdo.
0: Takže omluvte mě slečno, teď musím schovat to péro, protože čas je mega drahej a mně už to není jedno.

0: jedny jediný kvasnice. To by to ale nesměla vidět jedna důchodkyně, která je natočila a potom naprášila.
1: Babka za to, že naprášila tenhle ten pár, dostala voucher na nákup, no a pár z obchodu vyvezli fízláci.
0: No a my jsme po vás dneska chtěli ten správný titulek k tomuhle případu.
1: Který by se stal clickbaitem?
2: Dánská babička zastavila zloděje pomocí moderní technologie.
1: Nezní to špatně, ale zní to tak jako seriózně. Chceme víc bulvárku.
3: Dánská důchodkyně získala práci ostrahy supermarketu díky své akčnosti.
0: Tak na tohle to bych teda kliknul hnedka. Chtěl bych vidět babku v uniformě s obuškem a taky s taserem v ruce.
1: OK. Nezní to špatně, ale musím se ti přiznat, že já bych nejspíš kliknul na tohle.
4: Já bych zkusil něco jako důchodkyně v dánském obchodě nahlásila kvasinky.
0: No to seš teda pěkně nechutnej.
1: Já to Matěj vymyslel.
0: Užijte si den a zítra se slyšíme zase ve Spin ránu. Čus.

Já jsem to, co jsem, a svůj život si držím pevně v rukou. Dám ti radu, kámo, dej si pozor na svoje myšlenky, protože tvoje myšlenky přecházejí v slova. Dej si pozor na svoje slova, protože tvoje slova přecházejí v činy. Dej si pozor na svoje činy, protože tvoje činy přecházejí v záliby. Dej si pozor na svoje záliby, protože tvoje záliby tvoří tvůj charakter. Dej si pozor na svůj charakter, protože tvůj charakter je tvoje budoucnost. Yeah, Marpou.

0: Open Talk.
1: Jsem si poprvé zkusil udělat 10. desku Pragouny.
2: Jaký to byl pocit?
1: Jako dobré, jako je to první deska, kterou jsem celou dělal jakoby v Brně.
2: No vidíš, takže to je velká věc. Je to první velká brněnská deska. Cover té desky bude zase obraz, jako vždycky?
1: Zase přejmá ponáhlý, namalovala.
2: A jak tentokrát jste přemýšleli nad coverem k té desce? Na co se můžeme těšit?
1: No, přejmá první dobrý, samozřejmě se chytil toho rektumu, tak já jsem ho trošku usměrnil, aby se spíš chytil té nekorektnosti, takže to bude variace na fakáče.
2: Co texty? Umíš texty? Nebo budeš zase koukat do mobilu?
1: Budu se snažit je umět, tak uvidíme, jak se mi to povede. No? Spin
2: Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk. Děkuju, že posloucháte. Do dnešního dílu přijal pozvání Kato. Ten už brzo vydá novou desku. Nejen o ní, ale hlavně o ní bude dneska řeč. Kato, vítej.
1: Ahoj.
2: Zrovna nedávno jsme s kolegou Sirkou, který tady byl před chviličkou ve studiu, v kanceláři poslouchali někoho, kdo je na scéně dlouho, dělá hudbu dlouho a říkali jsme si, ten tu novou hudbu prostě nechytil. A pak najednou přišla do mailu tvoje nová skladba a já jsem z ní měl zase radost, stejně jako vždycky, když slyším Prago Union nebo jenom třeba tebe. A říkal jsem si, čím to sakra jakoby je, že ten zvuk vlastně pořád držíš takovej jakoby dobrý, stabilní, že prostě vždycky, když si tě poslechnu, tak je to ten Kato a mám radost, že ho slyším.
1: No já samozřejmě se snažím v rámci toho zvuku samotného jakoby to nějak furt jakoby vylepšovat, ale jenom v rámci toho, tak já nevím, mně přijde, že proč bych měl dělat hudbu, kterou neposlouchám, která mě nebaví, jako by to bych mohl jít dělat do McDonalda a bylo by to úplně to samé. Já si myslím, že jakoby člověk měl dělat to, co má rád, to, co by rád jakoby poslouchal, nebo to prostě co rád poslouchá sám. Hmm. Že jinak je to, mi to nedávalo moc smysl, takže možná proto, že se prostě můj vkus nemění moc.
2: Že jsi konstantní vlastně v tom, co děláš, to, co posloucháš.
1: No.
2: Jak moc sleduješ třeba soudobou tvorbu nastupující scény, ať už třeba raperů nebo dalších umělců?
1: Jako ne, že bych úplně hltal každou novinku, ale držím si přehled, no. Myslím.
2: Je něco třeba, co tě teďka v poslední době oslovilo z těch nově nastupujících interpretů?
1: Z těch nově nastupujících interpretů? Teďka těžko říct takhle z hlavy.
2: Nechytil jsi třeba Gufrau?
1: Ještě ne, zachytil jsem jméno zatím.
2: Zachytil jsem jméno. To je vlastně kapela, která letos získala objev roku v hudebních cenách Anděl. Vlastně jsou to kluci, kteří vzešli z alternativy a mám takový jako pocit, že to nedělají úplně špatně. Vlastně ta jejich hudba mě baví a je to ale zas úplně jakoby jiný typ soundu. Tak třeba typ ode mě někdy vyzkoušej, mohlo by tě to zajímat. Okay. Nedávno kolegyně vysílala a pouštěla ukázku z nějakého rozhovoru, kde jsi byl ty, podle mě to byl A11, kde se spustil docela do Viktora Šína.
1: Já jsem se tam do něj vůbec nepustil, prostě jsem čekal přeci, že to budeme rozebírat. No mě prostě Viktorík to jako vystřihnul z toho rozhovoru tak jako trošku mimo kontext, ale ani z té ukázky, jakoby, teda i z té ukázky je evidentní, že jsem tam jako by to nemyslel špatně na Viktora
2: Šína. Ne, to ne.
1: Já jsem ho použil jako by určitý, protože to jeho jméno je asi nejznámější z těch, tady těch mladých, tak jsem ho použil jako příklad, jako možná, že jsem mu křivdil v tom, že prostě v tom, jak moc vidí do hip-hopu, protože vím, že tady jako je dlouho, ale nic to nemění na tom, co jsem tam říkal, že se mě ptal Michal, jakoby, jestli cítím jako konkurenci tady ty mladěchy, tak já jsem právě říkal, že právě moc ne, protože mě to neberu jako hip-hop. A myslím si, že pro spoustu z nich to platí, jako že to vlastně dělají takhle, protože to takhle frčí, ale že by viděli něco o hip-hopu, to bych neřekl úplně vždycky. Ale tím to neznamená, že o tom říkám, že to je špatný, je to prostě svý, ale já to osobně jako konkurenci neberu, to jsem chtěl vlastně tím říct. A spustila se debata, která, ve který já jsem to teda nečet moc to, ty reakce, ale některý vyloženě potvrzovali nechtěně to, co jsem říkal, jakože reakce typu, a kdo to je ten Kato?
2: Co bys jim teda řekl, kdo to je ten Kato?
1: Google it.
2: Dobře. Sledoval jsi třeba letošní předávání hudebních cen Anděl?
1: Tak já tam teda taky hlasuju, takže svým způsobem jsem to sledoval, ale nesledoval jsem ten přímý přenos.
2: Já jsem to spíš myslel v tom smyslu, co s tebou dělá to, když si vezmeš, jaký obsazení rapperů a hiphopu bylo v Andělích kdysi a jaký je teď, protože v tom letošním ročníku se vlastně hodně rapových a hiphopových umělců propsalo do různých kategorií, tak jak bys třeba zhodnotil tohle?
1: No, tak to je jedině dobře, my taky vlastně v poslední dobou, když vydáme desku, tak jsme nominovaní už jenom po těch hlavních kategoriích hiphopu, vlastně už ne, přestože ty předchozí Anděly jsme získali za hiphop. Jsem rád, že to šlo k Ideovi a Fetovi, protože to je hiphop. A že často poslední leta se to tak vybrbilo, že právě byly ty nominovaný ve spoustě případů takových, které jako jsou takový jakože diskutabilní, včetně Kapitána Demo, ať mám rád tedy humor a všechno. Takže to je dobrý. A jestli se to propisuje i do normálních kategorií, tak tím líp konečně po 30 letech.
2: Jako mně to přijde v obrovský výsledek práce všech lidí na scéně, že se to prostě skutečně stává mainstreamem. Při jakých příležitostech, Kato, ty sám posloucháš hudbu?
1: No já, kromě toho, když ji dělám, což je většina času, protože to musím podposlouchat, abych odhaloval chyby a vylepšoval, tak většinou, když jedu vlakem, nebo jdu po městě, nebo jedu autem, když si můžu dát sluchátka a poslouchat, no. A pak, jakoby, když koukám, co by šlo za nový desky, tak si projíždím a poslouchám zrychleně různý věci a tak, no.
2: Co tě třeba zaujalo v poslední době, jako z nový muziky, kterou posloucháš?
1: Mě hodně teďka hodně pobavili, nebo není to úplně teďka, ale je to aktuální hodně, ten Joey Valance and Bray, ty jsou dobrý, zvláště jejich deska No Hands.
2: A čím tě oslovili?
1: Ta energie, že tam mají prostě takovou tu energii, jaká bývala prostě v rapu, když jsou to prostě dva bílí kluci, jakoby skejťáci od někač z Kalifornie, tak prostě zní trošku jako Beastie Boys, že mají prostě takový nasazení a jedou to tak jako hodně, že to je úplně až moc dokonalý, jakoby ten styl, který to má být, jako, ale má to super zvuk a je to furt prostě vtipný a vkusný. Je to dobrý, baví mě to, má to právě tu energii, kterou často postrádám v těch současných rapových věcech, ale není to jako pravidlem, no, akorát prostě myslím, že v těch současných rapových mediálně prosazovaných věcech.
2: Kolik jste za celou dobu vydali s Pragou Uniou desek?
1: Tohle bude 10. studiová, pak máme ještě jednu živou a asi 6 takových těch
2: EPček a tak dále, těch projektů. Jaký to je pocit mít za sebou tolik desek, tolik muziky, kterou si vytvořil?
1: Já nevím, vždycky je to dobrý pocit dotáhnout něco, co člověk začne a že už je to potolikátý, je taky super, ale já spíš jakoby koukám vždycky dopředu, než že bych koukal dozadu a nějak si lebeděl v tom, že jsem vlastně vydal už 35 desek, což vlastně je i s těma ostatníma projektama.
2: Jasně, jako. Neříkám lebeděl, ale stejně mi zajímalo, jestli třeba máš takhle zpětně nějakou desku, ke který si třeba rád vrátíš a která ti oživí nějakou, já nevím, vzpomínku nebo nějakou událost, nebo...
1: Tak každá ta deska vlastně je soundtrack k mýmu životu od té doby, od té předposlední desky, že vlastně. Takže kdykoliv si něco takového pustím, tak se mi vybaví spousta vzpomínek, ale jsou samozřejmě, některý mezi nimi jsou takový, který jako znamenali v mém životě jako nějakou důležitou změnu nebo nějaký důležitý bod, no, tak těch asi pár je. Jako třeba Desert Express, HDP nebo Smrt žije. No, to jsou takový asi hlavní, no. Vlastně, no možná i Barvy. A vždycky ta poslední samozřejmě je tak nejlepší.
2: Jasně. Proč? Proč ta poslední nejlepší?
1: Protože jinak by to nemělo smysl dělat něco, co je stejný nebo horší než předtím.
2: Ok, dobře. Hele, řekni mi, za tu dobu, co se věnuješ hudbě, změnil se nějakým způsobem tvůj přístup k té tvorbě, té hudby, to znamená, jak na tou deskou přemýšlíš, jaký věci do ní jakoby vkládáš a tak dál, ta kuchařka té přípravy té desky?
1: No to, co do ní vkládám, to za stolik ne, to je prostě vždycky to, co prostě ve mně vězí, ale určitě se neustále vyvíjí ten modus operandi, jak mám, ať prostě je to pomocí jakoby techniky, jako, nebo nějakých jakoby změn tom, na, jako co používám při tom, mm-hmm. nebo když jsem začal hrát s kapelou, tak se to určitě jaký promítlo do toho. Mm-hmm. Tak jakoby člověk furt jakoby se snaží efektivnit ten jako způsob, jakým to dělá, aby bylo co nejméně odpadu a mohl se věnovat tomu, co má smysl pořádně. Mm-hmm. Takže určitě jo, ale říct jak je asi moc obsáhlá.
2: Pracuješ otázka. Nějak třeba s umělou inteligencí?
1: Ne.
2: Ne?
1: Vůbec.
2: OK.
1: Nebo jednou jsem použil nějak, do jedné písničky jsem potřeboval hlas navigace. Mm-hmm. Tak tam jsem to použil, ale to bylo jediný. Já si myslím, že umělá inteligence by měla dělat věci, které lidi neradi dělají, nebo jsou na ně nedostateční a neumění. Jako. Uh-huh. Měla by právě uvolnit lidem ruce, aby mohli dělat umění.
2: 29. května vychází tvoje nová deska, tak jak jsi nad touhletou deskou přemýšlel, jaká ta deska bude v tom mindsetu, jak jsi k ní přistupoval?
1: No, jsou taky dvě varianty. Jedna je, když máš nějak dopředu nějaký koncept a pak jeden, ta druhá varianta je, že ho nemáš a vlastně čekáš, až toho sám vypadne. A to byl tenhle případ, jako že jsem neměl nějaký předem daný, to jenom, že jsem chtěl prostě opět ze sebe dostat to, co jsem sobě měl a vzhledem k době, jaký teďka jsme, taky možná trošku o něco ostřejší názorově, než byli předtím. Mm-hmm.
2: To znamená, věnuje se víc jakoby politice třeba, jestli to chápu dobře, mezi,
1: jo,
2: mezi
1: taky,
2: řádkama.
1: No, jako v porovnání předchozíma taky víc, i když samozřejmě nemá cenu tomu dávat zase příliš prostoru, jakoby, no to je ho málo na té desce, jako to radši to budu věnovat nějakým věcem, který mají hlavu a patu na rozdíl od politiky.
2: Jasně.
1: Ale, tam, je to tak, no.
2: A co tam třeba akcentuješ?
1: No, jakoby tu šílenost toho, jak je možný, že některý individua prostě jsou schopný, no jsou, je možný, že se dostanou prostě do čela velmocí a prostě na místa, ze kterých můžou ovlivnit prostě životy všech lidí, jako nerozumím tomu, je to taková partička jakoby s Trumpem v čele a tak samozřejmě, to je to, co mě nejvíc děsí, jako a vůbec jakoby zase ty války a tohle to všechno, jako by jsme se nepoučili z dřívejška, no. Ale no, snažím se držet jako nadhled, si furt jako jsem optimista, ale, ale pak tohle jsou některé věci, pak nad nimi ustává rozum stát, jako by, obzvlášť nad tím Donaldem, jako by to je prostě, nechápu to, jak se mohl někdo takový dostat.
2: Myslím, že hodně lidí nechápe, že se tohle to vůbec může stát ve světové politice a ještě víc lidí určitě nechápe to, že tenhle ten člověk může někoho inspirovat tím, jakým způsobem ty Spojené státy třeba řídí. Alespoň to je nějaký můj pohled na to a předpokládám, že tvůj je podobný. Nabízí ta deska nějaké řešení toho, jak se tohohle toho mindsetu zbavit?
1: No, zbavit se vlád a zvládnout si sami, protože myslím, že už dostatek inputu na to máme, no. Nebo to za nás přebere AI brzo.
2: Bylo by to lepší podle tebe, kdyby vládla AI?
1: Nevím, nemyslím si úplně. Musela by mít striktně vymezený prostor, ve kterém operuje, jakože nerozhodovat, ale dávat podněty k rozhodování.
2: Možná myslím, by to dopadlo by to jako v RUR od Čepka?
1: Doufám, že máme dost rozumu na to, aby jsme to nedovolili.
2: Řekni mi, v čem ta deska ještě teda bude jiná, kromě toho, že bude řešit aktuální světový témata, což je vlastně asi potřeba, aby se otevíralo opět zpátky v hip-hopu, v rapu a v muzice, tak co dalšího tam bude jinak?
1: Myslím, že to bude zvukově trošku jakoby posunutý, i když zase v rámci sebe sama, nevím, no, vždycky je to takový, jakoby vyliju ze sebe všechno, co mám od té poslední desky, takže to bude asi ono a to musí se lidi asi poslechnout, co jsem v sobě měl. No, to je těžko o tom říkat. Jasně. Co na to lidi řeknou.
2: Prostě 29. května si to poslechneme.
1: Jmenuje se Nekorektum právě.
2: Nekorektum.
1: To je prostě moje nekorektní rektum.
2: OK. Hele, je něco, co jsi na té desce zkusil úplně poprvé?
1: No, mimo technických věcí jsem si poprvé zkusil udělat 10. desku Pragony.
2: Jaký to byl pocit?
1: Jako dobré, jako je to první deska, kterou jsem celou dělal jakoby v Brně.
2: No vidíš, takže to je velká věc. Je to první velká brněnská deska.
1: Jo, chvilku mi trvalo, než jsem se do toho dostal, páč jsem tam mám takový jenom malý kamrlík bez oken a beze všeho a chvilku jsem hledal způsob, jak se donutit tam rád chodit, ale podařilo se nakonec skoro až moc.
2: Ovlivnilo teda Brno nějakým způsobem tu desku?
1: Jako všechno, co se za ty dva roky stalo, že ono, takže a tohle byla docela zásadní změna, takže určitě, ale rozhodně ne, že bych rapoval v Hantetu, to ne.
2: To by bylo ale super. Hele, cover té desky bude zase obraz, jako vždycky?
1: Zase přema ponáhlý namalovala.
2: A jak tentokrát jste přemýšleli nad coverem k té desce? Na co se můžeme těšit?
1: No, třeba první dobrý, samozřejmě se chytil toho rektumu, tak já jsem ho trošku usměrnil, aby se spíš chytil té nekorektnosti, takže to bude variace na fakáče.
2: Když jsi vydal ven single Zase ty lidi, vyšly ven i fotky, které vznikly v Holešovicích u nový zastávky vlaku Výstaviště. Proč jste fotili právě tam?
1: No, fotograf měl vymyšlený spoty spíš na Výstavišti, ale já když jsem tam přijel, tak jsem šel kolem tady té zatáčky tam toho mostu a říkal jsem si, že to je úplně super jakoby spot, že jsem si původně teda myslel, že proto tam máme sraz, že chce fotit tam, což nebyla pravda, ale nakonec jsem mi tam dokopal, takže to byl jenom takový spontánní nápad na cestě na photoshoot.
2: Jak se ti líbí teďka ta zastávka Výstaviště Nádraží Bubny, teďka architektonicky, když jenom odbočíme?
1: Jo, jakoby pohodě. Jako všechno lepší, než co tam bylo předtím, takže nic. Ale jako jo, líbí se mi to. Vypadá to působivě.
2: Nedávno jsem tady měl Huka z Gufrau, to je ta kapela, o který jsem ti říkal na začátku dnešního rozhovoru, aby si zkusil. A ten mi říkal, že velkou část umělce v dnešní době dělá to, že vlastně ukazuje lidem, jak tu hudbu dělá, že je bere do toho procesu, ať už třeba na TikToku nebo já nevím, na Instagramu a tak dál. Co si o tom myslíš ty, jako starý pardál, jako starý vlk?
1: Já si myslím, že taky dobrý, no, taky mě to napadlo, ale ten můj proces je tak zdlouhavý, že by asi těžko šlo to nějak jako efektivně natočit, maximálně něco jako časozběr, ale to by pak člověk mohl pustit, až když to je hotový. Jakoby je těžký, a co se psaní textu týče, to je taky jakoby těžko pro mě představitelný, jak vzít někoho do svý hlavy, jako. Takže v mém případě jsem nenašel způsob, jak tady to udělat, ale napadlo mě to taky, já myslím, že to je dobrý, jako, že když máš někoho rád, tak rád posloucháš jeho věci, tak že být přítomný tomu, jak to vzniká, no.
2: Co říkáš na to, jak Maniak vydal teďka album v podobě vlastně živýho streamu? Streamoval 10 dní a vlastně během toho streamu, to, co se objevilo na streamu, bylo i na desce. Poslední den toho streamování vznikala ta samotná deska. Je to něco, do čeho by ses byl ochotný pustit taky, nebo je to pro tebe příliš třeba narušení nějaký intimity té tvorby?
1: No já mám radši, když se nad tím zamýšlím trošku jako víc, jako by pokud jde o moje vlastní věci, takže tak otázka, já nevím, já jsem na to nekoukal, ale otázka je, jak moc byl jako připravený dopředu, jakoby, tak, ale jako dokážu si to představit, že bych to absolvoval, ale bylo by to spíš jenom takový exot mezi těma deskama, který jako dělám, protože občas, většinou to prostě se radši nad tím dávám přičas, nad se nad tím zamýšlet, protože nejsem dokonalý a často objevuju v těch rozdělaných věcech chyby jako po relativně dlouhý době a myslím si, že bych tam asi pár bylo, nebo bych musel se nějak si dát nějaký mantinely, co už řešit nebudu. Tak asi by to byla legrace, no, nevím, jak by to dopadlo, ale co jsem jich jakoby normálně desek týče, tak tomu rád dávám dost času, aby jsem tam byl přesvědčený, že to má smysl pouštět mezi lidi.
2: Jako já, kdybych byl umělec, tak se dostanu asi do stresu. Jakože ta představa, že 10 dní streamů a 11. den vyjde deska, tak si myslím, že by mě to vůbec jako neuklidňovalo, takže vlastně v tom mi to přišlo velmi odvážný. Bude i fyzický nosič toho alba, nebo to bude vycházet jenom digitálně? Bude třeba vinyl?
1: Jasně, že bude i double vinyl, i CDčko bude.
2: To je hezký. Kdy plánuješ křest?
1: Křest budeme mít 11. června tady v Praze v Rýgráčích. a pak brněnský křest bude o dva dny později na to na Lužánská Open.
2: Uh-huh, takže 11.6. Rígráče, 13.6. Lužánky. Vím, že akustickou desku jako Prague Union máte, ale vlastně v poslední době, vždycky, když jsem se objevil na tvém koncertu, tak seš prostě s kapelou, seš tam s dechama, seš tam s klavírem třeba. Neplánuješ i album tohohle typu?
1: Hele, vždycky na desce kluci jsou slyšet, jakože když to je v nějaký fázi, tak já je tam jakoby, pak jakoby jenom donutím mi tam něco zadžemovat a já si vyberu kousky a používám i ty jejich inputy a celý leta jsem se snažil dokopat tomu, aby jakoby zkusili se účastnit už toho úplně prvního, jakoby tý první fáze toho tvoření toho beatu a tak, ale letos na týhle nový desce se konečně podařilo jednu písničku je takhle donutit. Takže tam je taková velká premiéra, kdy autorem beatu je kapela. Mm-hmm. A zkouším vymyslet nějaký způsob, jak to udělat, aby třeba příští deska byla klidně jakoby celá jako v jejich režii, co se muziky týče, nebo aspoň toho základu, který já už pak jakoby si nějak ve strojovně pošéfuju a mohl bych se věnovat pořádně těm textům, takže možná příští deska nebude Prague Union, ale MC Adam Svatoš a Prague Union. Hmm. To je takový taková moje vize, tak uvidíme, jestli se to podaří nebo ne, protože s nimi je to ku podivu těžší, než se mnou účast.
2: Co je na tom nejtěžší s těma kapelníkama?
1: No tak máš 6 lidí plus třeba zvukař, a který každý mají pro mě Prague i svoje další aktivity hudební a dostat je v jednu chvíli na jedno místo plus ještě děti a tady ty věci, že je relativně těžší úkol, než by se mohlo zdát. Hmm.
2: Jak jste se vlastně tenkrát dali dokupy a proč právě tohleto uskupení?
1: Hele, no vlastně my, když jsme vydali Resident Express, tak začalo být jako evidentní, začali si nás zvát jakoby na akce, které nebyly striktně hiphopový. Bylo vidět, že ty nehiphopoví lidi, jakoby, že je to baví, ale že nemají trochu na co koukat. Protože když jsem tam byl jenom já a Maro tenkrát, tak to není nic moc ke koukání. Takže vlastně tenkrát po Rock for Churchill vlastně jsem šel z pody a říkal jsem Afrovi, který nám tenkrát dělal manažera, že musíme dát dohromady nějak s živou kapelou. A shodou okolností tehdy Radimo vytvořil Champion Sound, takový živý ensemble, a chtěl hrát hip-hop naživo. A přemýšlel, s kým by to chtěl dělat, a jakoby my jsme byli jeho jako první volba, takže vlastně to tak vesmír zařídil, že prostě se to sešlo v ten správný okamžik a dlouho jsme hráli s Champion Soundem a vlastně ten dnešní parta je část tehdejšího Champion Soundu, který jakoby, když jsme přestali spolupracovat, tak tenkrát bubeník a basák řekli, ne, my zůstáváme, a dotáhli kytaristu a pak klávesáka a vlastně to, tak to je dodnes až na bubeníka, který je vyměněný. Takže je to stabilní parta už jako leta a vlastně takže Prague nejsem jenom já a DJ, ale i oni vlastně.
2: Zní to jako velmi dobře, vždycky naživo. Je to velký zážitek vlastně na vás koukat s kapelou, jak vystupujete. Co texty? Umíš texty? Nebo budeš zase koukat do mobilu?
1: Budu se snažit je umět. Tak uvidíme, jak se mi to povede. No.
2: Jak dlouho to trvá?
1: Jako já nemám většinou problém s tím, že bych to neuměl, ale že jsem takový trémista, že prostě se bojím ten papír prostě odložit jako při těch prvních pár koncertech, protože prostě je stačí strašně málo a prostě zadřu se a nenaskočím. Takže to je spíš kvůli té mý trémě, než že bych to jako vyloženě neuměl, to jako ne.
2: Jak je možné, že se u tebe pořád ještě objevuje tréma po tolika letech?
1: Nevím, asi to potřebuju, asi jsem, když jsem moc suverénní, tak jsem na packu, nebo nevím.
2: OK. Objeví se na té desce nějaký hosti?
1: Jo, nakonec jo.
2: A kdo tam bude?
1: Nakonec tam bude Paulie Garant a Pio Squad.
2: Proč Paulie Garant, proč Pio Squad?
1: S Paulím jsme se potkali, když jsme hráli v Liberci, tak on přišel na konzik a my jsme pak jakoby řáholili backstage, tak říkal, že kdyby náhodou tam byla nějaká pecka, do který by zadil, takže by do toho rád šel. A já jsem pak jakoby pár dní potom vlastně udělal jednu novou pecku, kde jsem si řekl úplně, že tam by prostě se pak hodil, tak jsem mu ji poslal, takže takhle to bylo. A Pio Squad, to je taková spřízněná parta, tam vždycky dobře strávený čas. Hmm.
2: Tak s Pioskolce byli tak jakoby skoro na začátku té české scény, tak, tak jako společně se pohybujete přibližně stejnou dobu, ne, na té české scéně?
1: Jo, víceméně jo, nebo jako, že nepočítáš Chaos.
2: Jasně.
1: A jo, a prostě tak nějak jako, to fakt jako taková spřízněná parta, něco jako Rest a tak, takový ty lidi jako, většinou se potkáš s každým na té scéně, ale jenom pár lidí je takových těch, že vždycky ti to nahodí jakoby úsměv na tváři,
2: když je vidíš. Doma. Jaký to bylo tvořit s Paulím?
1: My jsme s Paulím jakoby už se protnuli víckrát, že já jsem byl na jejich druhý desce s BPM a taky Paulí vlastně produkoval beat k Desert Expressu, nebo aspoň ten, to gro toho beatu, takže tam nebyl žádný problém. A v tom případě jsme to dělali hodně jakoby přes to, že on to nahrál u sebe, poslal mi to a tak, ale jinak spolím pohoda.
2: A vnímáš, že i on se třeba někam hudebně posunul, nebo třeba jinak přemýšlí na tou hudbou než kdysi? Protože určitý hudební vývoj za ty roky tam taky vidět je?
1: Jo, rozhodně no. Myslím, že našel jakoby tu svoji pozici a tu v tom, jakoby, v tom přístupu k tomu a že to jako furt vylepšuje, jako žádný revoluce většinou, ale má svý posluchače a svůj způsob a má tu hlavu patu.
2: Současný svět je plný hodně blbých zpráv, tak mi řekni, co děláš pro to, aby se ty zprávy k tobě nedostávaly, nebo jakým způsobem přistupuješ k tomu, aby se z toho člověk nezbláznil, protože sám si říkal, že něco si ventiloval na desku, což vnímám jako krok dobrým směrem, ale...
1: Já si myslím, že to je takový trošku jako SMS-ka, když ti někdo pošle bez háčku čárek a bez intonace, tak může být lehce špatně pochopená. Tak stejně tak ty zprávy, prostě to je filtr nějakého subjektu, který ti předává nějaký zprávy nějakým způsobem a že potřeba to brát hodně s rezervou, že to prostě může často na tebe dejchnout ten pocit, že je všechno v prdeli, ale myslím si, že to tak ve skutečnosti není, že to je jenom ten způsob jakoby tý kumulace těch většinou horších zpráv na tom jednom místě, takže se spíš snažím koukat skrz to, než abych se nechal ovlivnit tady tím, jakoby, no.
2: Jaký máš plán na léto? Bude to hodně koncertní, nebo máš plán někam i vyrazit?
1: Já doufám, že to bude hodně koncertní, ale většinou pak už není moc času někam na dlouho vyrážet, takže, ale to je v pohodě, mě to baví, to je prostě taková dovolená ty koncerty. Letos bude hip-hopkem znova a tak, takže se těším.
2: Jsme téměř v závěru našeho rozhovoru, tak pár otázek nakonec. Tak na začátku tady zazněl Donald Trump, tak o něj chvilku zůstanu. Představ si, že tě Donald Trump pozve do Bílého domu, tak co by podle tebe s tebou chtěl řešit?
1: Sebe.
2: A co bys s ním chtěl řešit ty? Kdyby jsi už tam naproti němu seděl, tak co bys mu řekl? Na co bys se zeptal?
1: Já bych nechal asi tu chvíli mluvit paže. Protože jemu nemá cenu nic říkat. Jako.
2: Co by se vzkázal českým politikům?
1: Aby si dali pozor, abych nemusel nechat mluvit paže.
2: Kdybys mohl být ministrem ve vládě, tak jakou oblast bys chtěl mít na starost?
1: Asi policii. Nebo jakoby ministerstvo spravedlnosti, asi to
2: obspadá. To je vnitra, podle mě.
1: Tak vnitra.
2: Vnitra. No. Proč vnitra?
1: Protože mám pár nápadů, které by podle mě vylepšily jakoby interakci občana s tady těma orgánama.
2: OK, řekneš nějaký nápad?
1: Nevím, například bych vrátil policajtům možnost řešit věci domluvou, která jim byla sebraná a z toho vzniká spousta zbytečných voserů, myslím, pro spoustu lidí i těch samotných policajtů.
2: Za co bys na olympiádě dostal zlato?
1: Za vítězství?
2: No, v čem bys vyhrál? V čem bys vyhrál? V jakém sportu třeba?
1: V hodu do pohody třeba.
2: To je super, to je skvělý. To
1: nebo pár ve skoku pro pivo.
2: Skok pro pivo taky dobrý. Co bys chtěl, aby o tobě napsal bulvár, kdyby o tobě měl něco napsat? Co bys si spřál?
1: Nic.
2: Je rok 2222. Studenti rapu se pročítají encyklopedii rapu. Narazí tam na tvoje jméno, Kato. Co bys chtěl, aby si tam o tobě přečetli?
1: No, to co jim k něčemu bude. A spíš bych chtěl, aby tam byl odkaz na to, aby se to poslechli a udělali si sami názor.
2: Tak jo, tak to máme za sebou. Kato, jsem moc rád a vážím si toho, že jsi přišel. Rád jsem tě viděl. Děkuju za návštěvu.
1: Taky děkuju.
2: Dnešním hostem na rádiu Spin byl Kato. Děkuju, že posloucháte Spin Talk i Rádio Spin. Od Majku se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.
0: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

0: Jazz Young.
1: What? I don't understand.
2: Lilie li lidie liter lihu? Lifruje li hodu libie.
3: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Radio Spin. 8 let

0: na rádiu Spin.
1: Dánský pár se takhle vyrazil na nákup.
2: Nákupní košík narval po okraji věcma.
1: No a pak došel k samoobslužní pokladně a skoro zapomněl na to, že to není dánský pár a choval se jako český pár. Zaplatil totiž pouze jedny jediný kvasnice.
2: To by to ale nesměla vidět jedna důchodkyně, která je natočila a potom naprášila.
1: Babka za to, že naprášila tenhle ten pár, dostala voucher na nákup, no a pár z obchodu vyvezli fízláci.
2: No a my jsme po vás dneska chtěli ten správný titulek k tomuhle případu.
1: Který by se stal clickbaitem?
3: Dánská babička zastavila zloděje pomocí moderní technologie.
1: Nezní to špatně, ale zní to tak jako seriózně. Chceme víc bulvárku.
4: Dánská důchodkyně získala práci ostrahy supermarketu díky své akčnosti.
2: Já, tak na tohle to bych teda kliknul hnedka. Chtěl bych vidět babku v uniformě s obuškem a taky s tejzrem v ruce.
1: OK. Nezní to špatně, ale musím se ti přiznat, že já bych nejspíš kliknul na tohle.
5: Já bych zkusil něco jako důchodkyně v dánském obchodě nahlásila kvasinky.
2: No, to seš teda pěkně nechutnej.
1: Já to Matěj vymyslel.
2: Užijte si den a zítra se slyšíme zase ve Spin ránu. Čus.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola se jde těžko, ale nahoře je to fakt simple.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola, stejně těžko, ale nahoře je to fakt simple.

se vidějí v mojí lirice. Díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladovej jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali, jsem víš jak hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil

deseti lety, vole, možná. Teď se mi sedí mega pohodlně, už máš smůlu. Díky tomu, že se vidí v mojí lirice. Díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut. Felíme na baráku za 40. Z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown. Vilová čtvrt, nehádej se se mnou, kámo, ticho, mám krp. Stejně furt trap, co